0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop betelškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betel-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka betel-škopek.cz.
10: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
11: Jam? To jsou přece...
10: A teď i poctivé vánoční cukroví.
11: A cena?
10: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
11: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
10: Přesně tak.
11: Jam. YUMM.cz.
12: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
13: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
12: No jako já.
13: Oční klinika Oftal.
12: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
9: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
10: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
11: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně, Znojmě, Dobšická 5.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
14: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
13: A teď i poctivé vánoční cukroví.
14: A cena?
13: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
14: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
13: Přesně tak.
14: jam.cz.
15: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btnškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btn-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás o OC Kaštanová. Pivotéka btn-škopek.cz.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
1: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
2: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
1: A teď i poctivé vánoční cukroví.
2: A cena?
1: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
2: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Přesně tak.
2: jam.cz.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
3: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem Znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
4: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
5: Sportfilm, festivalové ozvěny v Jihomoravském kraji.
6: V Jihomoravském kraji.
5: Oceněné filmy představí horolezec Radek Groch. 17. září v kině v Blansku.
6: Vstup zdarma.
5: Sportfilm.cz.
7: Milí posluchači, v průběhu září se opět vydáme za vámi, obyvateli příměstských částí. Postupně se setkáme na Hradišti, v Přiměticích, Kasárnách, Mramoticích, Konicích, Popicích, Louce, Oblekovicích, na Čereticích a Derflicích. Chceme slyšet přímo od vás, jak se vám ve vaší části města žije, co vám chybí a co bychom podle vás mohli změnit nebo zlepšit. Právě vaše zkušenosti a podměty jsou pro další rozvoj jednotlivých částí důležité. Konkrétní časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Bohumila Beranová, místostarostka Královského města Znojma.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
11: A právě tady vzniká Brno 1.
10: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
11: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
10: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
11: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
10: Více na www.brno1.cz.
11: Bydlení na plný plyn.
12: Týdeník Květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové Květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
14: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
15: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
14: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozů Citroen.

0: Potrebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda ale zatím zasahovat nebude. Litr benzínu stojí v průměru přes 44 korun, nafta téměř 48 korun. Ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že stát zakročí, pokud budou ceny výrazně vyšší než v okolních zemích. Analytici navíc očekávají další zdražování. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Při útocích v New Yorku, u Pentagonu a v Pensylvánii tehdy zahynuli téměř 3000 lidí. Na všech třech místech se dnes uskuteční vzpomínkové ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní pietního aktu u Pentagonu. Největší zoologická zahrada na Kubě se kvůli nedostatku elektřiny a vody dočasně uzavřela. Zoo v Havaně zatím neuvedla, kdyby se mohla znovu otevřít. V areálu přitom žije zhruba 1500 zvířat a není jasné, jak bude zajištěna péče o ně. Kuba se dlouhodobě potýká s vážnou energetickou krizí a častými výpadky proudu. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Šalina je pro všechny, to je moto nové kampaně brněnského dopravního podniku, která chce upozornit na nevhodné chování v hromadné dopravě. Ukazuje například na občerstvování ve vozech, hlasité telefonování nebo hudbu, či objemné batohy na zádech. Kampaň zahrnuje 4 videa, která vznikla ve spolupráci s brněnskými herci. V Brně a na jihu Moravy máme dnes oblačno a mnohde i sprchne. Odpoledne se vyjasní. Naměříme až 17 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná páteční snídaně, 6:02 s vámi Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: Taky Dave.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, hezké ráno. A Jasmin, mě by zajímalo, proč nás tady natáčíš takhle po ránu, když
3: to dovoluješ.
2: Já jsem chtěla, aby ostatní viděli, jak vám to sluší dneska.
1: No tak to jo.
2: No tak to jo.
3: Tak ve mně ještě tady z té strany druhý.
1: Tak určitě to sluší i vám, kdo jste si nás naladil. Krásné páteční ráno začíná Damiano, David. Hezké ránko.
0: Hit Radio City Brno.

0: jsme odstartovali páteční snídaní šampionů na Hit Radio. 6 hodin, 5 minut, my vám přejeme hezké ránečko. Tak co vy? A plány na víkend? Vy, kdo jste u rády? A co chystáte? Práce anebo konečně odpočinek? Konečně jste se dočkali po celém pracovním týdnu. Tak u nás tady ve studiu to je tak, že Jasmin bude odpočívat, David taky a já dneska jedu na česko-brazilskou svatbu.
1: Jak to víš, že budeme odpočívat vlastně?
0: No ne, protože se smějete celý ráno.
1: Dobře, počkej, česko-brazilskou svatbu?
0: No, budou tam Brazilci a Češi tady tím pádem.
1: Je, tak to jsme nevěděli, to děkuji.
2: Když to takhle vysvětlíš, tak je to hnedka jasnější. No.
0: Já jsem hlavně zvědavý, těším se na to jídlo, protože já teda na ty svatby se jezdím zásadně najíst. A čím víc exotická svatba, tak tím víc zajímavější jídlo.
1: Teď si tě určitě někdo bůkne po tomhletom výroku. To se těší.
0: Já mám rád i česko-český svatby, jo. Svíčková samozřejmě, když je dobrá, polívka. Vývar, nedlíčková. Takže co budete dělat o tom víkendu?
1: Hele, mě opravdu s podzimem, s příchodem podzimu začal klídek, takže já pojedu někam na výlet s přítelem.
0: No, tak říkám, že budete odpočívat.
1: No jo, trefil jsi to výjimečně.
0: A co Dave?
2: Turnaj v padelu. Nemyslím vám něco ten sport říká, je to takový zjednodušený tenis.
0: A padel, to je, na to potřebuješ paddleboard, ne?
2: Jseš těsně vedle.
1: Kdo by dělal v Island takový?
0: No protože, tak my jsme se tady bavili o tom.
2: Na Alpha Island,
0: no počkej, právě že ne. Já jsem to video viděl, jak borec nevěděl rozdíl mezi padlem a ani squash podle mě nevěděl, co je. A říkám to doma, ne, mojí. A ona, já mě tohle vůbec nezajímá. Já říkám, ale mě taky ne, ale samozřejmě na Instagramu to na mě vyskočilo, tak jsem prostě to zkonzumoval, ten obsah. Nicméně teda, co chystáte na víkend vy? Je tady snídaně šampionů, ve které můžete tento den dneska naposled vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz na poctivou českou granolu.
1: Je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla, je to opravdu kvalitka, tak kdo z vás chce, tak pojďte se zapojit do minuty šampionů a chceme po vás tradičně tři věci.
0: Pojďte nám napsat, jak se jmenujete. Pojďte nám napsat, odkud jste a taky tam napište, jaké teda máte plány na víkend vy. Celé to pošlete na 777-937-777, vrátíme se k tomu. Teď hity, tohle je Leona Luiz, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Leona Lewis, Bleed in Love. Posloucháte Hit Radio chvíli před 7:15. Je tady minuta šampionů a my máme 60 vteřin na to, abychom přečetli zprávy od vás, což prostě nestíháme. Těch zpráv potřeba bychom třeba tak 6 minut.
1: Dneska naposledy vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz, poctivá česká granola. No a já si myslím, že to je nádech a... Můžeme na to.
0: Ty jsi to nechutnal vlastně, že jo? My jsme to tady s Davidem dostali, když tady nebyla. My jsme to tady teda jako zhledli na...
2: Nevím, proč říkáš my, když to sně celý ty, Michale.
0: Dobře, minuta šampionů začíná právě teď. Tali jsme se vás, co chystáte na víkend. Tak jdeme na to.
1: Kateřina Praha zítra odletá na dovolenou.
0: Pavla Jabloné nad Orlicí mytí oken.
1: Míša Moravka sobota team building, neděle oběd u tchýně.
0: René dneska má narozky, zítra výlet do Beskyt.
1: Lucie Bruntálie úplně KO, bude odpočívat.
0: Tomáš Plzeň celý víkend bude řídit tramvaj.
1: Olča Karlovarsko bude makat a pak razí na třídní sraz do východních Čech.
0: Vojtěch Jičín plánuje se podívat na akci Jičín město pohádky.
1: Lucie Byt Čech chce dočíst šikmý kostel.
0: Pavel Česká Lípa, super ráno s váma, ale bez toho mysli mi to vůbec nemyslí. Budu makat celý víkend.
1: A já Žamberg, grilovačka s rodinou, guláš na ohni.
0: Pavel Pardubice uklízet, nákupy ležet.
1: Šárka Žďár nad Sázavou, lehárko a doutníček.
0: Lucka Praha zase fotbal.
1: Denisa Ostradov rozhodně nepracovat.
0: Ostradov, Mirek Kostelec natahování plotu.
1: Peťa Dolní Olešnice bude spát, válece žrát, válece spát a pít.
0: Tak já nevím, včera Horní Měštec, dneska, co jste řekla, Ostradov.
1: No, tak to ježišmarja.
0: My přicházíme o posluchače, jasně, no, díky tobě, prostě. Tak Davide, koho vybereme?
2: Hele, mě zaujala ta neděle u tchýně.
1: Neděle u tchýně, tak počkej, já se podívám.
2: Hnedka na začátku.
1: Já to zkusím dohledat. Prosím vás, kdo jste měl neděli u tchýně, tak pojďte nám napsat, ale jo, už to vidím. Míša Moravka, sobota team building, neděle oběd u tchýně. Ano.
2: To je docela komplikovaný víkend, možná pro někoho, tak to mysli by mohlo bodnout.
0: Tak posíláme mysli, Míšo, z Moravky. 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak děkujeme za vaše zprávy. My pro vás do minuty šampionů určitě zase něco nachystáme, protože když pro vás něco nachystáme, těch zpráv přijde třeba 1000krát víc. Jo? Nebereme si to osobně. Tak pojďme na další hity. Sean Baker, Hey Hi Hello. Tohle nás probere všechny při pátečním ránu. A za malou chvíli taky Hozier, Too Sweet. Tak jdeme na to, šampioni.
1: Hey!

0: Za 10 minut půl sedmé posloucháte Hit Radio, tohle je Hozier. Too sweet.
1: Důležitý moment pro nás všechny. Každý Čech by si měl tohleto období v životě zapamatovat, a to fakt dobře, protože ponožky v sandálech, což vždycky bylo braný jako ta největší trapárna, tak teďka jsou trendy a dokonce světoví návrháři poslali na Mola modely přesně v téhletý kombinaci. Ponožky a otevřený sandál.
0: No, tak by mě zajímalo, kde jsou ty posměváčci teď co? Hele.
1: Nosili jste to? Nebo nosíte?
0: Tak já nevím, problém je, že nenosím sandály, jo, ale viděl jsem v tom spoustu lidí takhle, třeba na dovolených v zahraničí.
2: A nikdy to nevypadalo dobře, teda za mě.
0: A to vlastně bylo vždycky jedno, co má na noze někdo jiný, jo. Ale co mě teda baví, ponožky v žabkách, to je teda ještě větší krasovíza, jo. To jsem se jednou přistihl taky, že jsem potřeboval někde někam jako rychle vyběhnout a měl jsem jenom žabky. A teďka, jak máš prostě ten palec a druhý prst na noze, tak tam máš narvanou tu ponožku s tím proužkem na té žabce.
2: To je zajímavý, že to je vlastně jediná obuv, která ještě hůř vypadá a je ještě o něco nepohodlnější, podle mě.
1: Ale mně přijde, že opravdu, že je vlastně jedno, co si o tom člověk myslí, ale že jakmile to začne všude vídat, tak si na to tak zvykne, až mu to přestane připadat divný. A tak to já mám s těma sandálama, s těma ponožkama, že teďka to vidím na různých mladých influencerech, na fotkách, na Instagramu a vlastně si říkám, ale tak asi v pohodě.
0: No. Já jsem dospěl do té fáze, že mi to je prostě asi jedno. No, potřebuji se obout, tak si to vezmu, ne? Jak to má David? Čemu vůbec chodíš ty, Davide, nejradši?
2: V normálních teniskách.
0: Ty?
1: Taky.
0: Taky. Já taky. Já taky. Takže bychom se inspirovali tímhle trendem a v pondělí přišli v ponožkách, v žabkách, teda v sandálech.
1: Musím je sehnat, nemám ani žabky, ani sandály, přiznám se.
0: Hele, někdo píše, taťka nosil sandále i v zimě ve sněhu, akorát v nich, a teďka to, hele, akorát v nich měl vlněný ponožky. Jakoby každý co chce.
1: Proti gustu.
0: Proti gustu, ať to je pohodlný hlavně, že jo. Za chvíli bude další parádní muzika. Divoký byl, plakala a taky řekneme, jak to v pátek ráno jezdí, bude doprava.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna

0: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
0: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
6: Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
15: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
14: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 u nájezdu na D1 směrem od Bratislavy se srazilo osobní a nákladní auto. Kolona se tvoří od 2. kilometru. Zdržení bude pravděpodobně narůstat. No a na Blanensku ve Velkých Opatovicích na náměstí Osvobození leží na vozovce sražená srna. Dejte tam pozor.
20: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: plakala přesně o 6:30. Co má pro nás David?
1: Ranní update.
2: Slavné šaty pomsty princezny Diany půjdou do aukce. Černou robu si Diana oblékla poté, co se tehdejší princ Charles veřejně přiznal k nevěře. V prosinci se budou dražit v New Yorku a jejich cena se odhaduje až na několik milionů korun. 3/5 dětí cítí napětí, když se s rodiči baví o používání mobilu. Častým důvodem jsou pravidla a omezení času stráveného u obrazovky. Průzkum zároveň ukázal, že děti by uvítali, kdyby se rodiče více zajímali o to, co na telefonu skutečně dělají. Češi letos kvůli kyberpodvodům přišli už o 2 miliardy korun. Škody za prvních 7 měsíců meziročně vzrostly o 79% a přibylo i samotných útoků. Podvodníci stále častěji využívají také umělou inteligenci.
0: Cože, čeho přibylo?
2: Útoku.
0: Takže 2 miliardy korun.
3: To je ten ostrý.
0: To mi teďka nedávno přišlo, nevím, jestli vám to taky chodí, že dlužím nějaký zdravotní pojišťovně.
2: Taky.
0: Něco. Taky. A akorát ono to přišlo od jiný, než u kterých jsme, jo?
2: Jo, přesně.
0: Tak bacha na to. Ale radši si za to kupte nějaký dobrý jídlo, než abyste to nacpali do kapes podvodníkům, že jo? Robbie Williams, Millennium na Hit.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 8 minut po půl sedmé, Lady Gaga, Abracadabra.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak už za půl hoďky budeme opět u někoho z vás, kdo jste se registroval na webu hitradio.cz, stát před domem.
2: Dneska opět rozvážíme 5000 korun. Kdo jste se ještě neregistroval na webu Hitrádia, udělejte to, protože kromě toho, že každý den můžete vyhrát takovouhle výhru, tak na konci soutěže 25.9. můžete vyhrát
0: 50 000 korun. A tyhle peníze vám dovezeme pravděpodobně my dva tady s Jasmin osobně. Budeme u někoho z vás doma. Ta výhra jsou samozřejmě ty peníze, ne my dva. Tak pokud nás vidíte třeba úplně poprvé, nevíte, jak to funguje, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz. My v 7:10 pustíme tady ve vysílání zvuk zvonku, který jste slyšeli před chvílí, a vaším úkolem je se jít podívat ven a najít naši hlídku.
2: Do 30 vteřin.
0: Do 30 vteřin. Jak to vypadalo včera? Včera jsme soutěžili o 7 000, ty vyhrála Pavlína. Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: koukám,
0: ven.
3: Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom prostě vás chtěla říct, stávala jsem v 5:10, jsem ospalá kvůli tomu, abych vám dala 7 000, tak prostě vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 teřin.
2: Ne.
3: Prosím, 7 000 lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali?
3: Jo, se
0: pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 000 korun!
2: Gratulujeme!
3: Jo, moc děkuji.
2: Potěšíte takhle
3: přes nádherný ráno.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krasný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
2: Ty bláho, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
0: Takže to bylo 7 000 včera, dneska je to 1005.
2: Ono je to vždycky v základu 5, ale když někdo neuhádne, tak se přidá tisícovka, což se stalo 2 dny předtím, takže dneska zase 5 000.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz. Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
7: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
8: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
9: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
10: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
13: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Čibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv. Už

0: vůz, na který se můžete spolehnout. Brnocar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
1: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Brně na Přemyslově náměstí je silnice uzavřena kvůli kulturní akci. No a na Brněnsku v úseku mezi Troubskem a Popůvkami je uzavřena silnice třetí třídy z důvodu provádění stavebních prací. Rozhodně jeďte i nudy.
4: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle je Shakura, Whenever, Wherever, posloucháte páteční Hitrádio, snídaní šampionů v 6.52. A teď se podržte. Máme tady zprávu z Anglie, která bourá absolutně veškerý představy o tom, co dokáže naštvaný chlap, jo. Opilý slepec ujel za volantem 240 km jenom proto, že ho doma vytočila vlastní žena.
1: Počkej, jak jako opilej
0: to
1: je, slepec?
0: To jsem si taky říkal, jako jak se to může stát, jo? Tak policie, která ho zastavila, tak těm vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před dvěma lety, zároveň však ale stále rozezná světla. Takže na silnici se orientoval podle brzdových světel na autech před ním. A jeho handicapu si nevšimla ani obsluha čerpačky, kde se tenhle borec zastavoval pro benzín.
1: Hele, hledám si to tady.
0: Takhle, já to dovysvětlím, takhle, chápu, že jako je to k nepochopení. Trest, roční zákaz řízení, teda jako zakázat nebydovýmu rok řídit, to je teda jako drsný, jo. Ale já si říkám, jako zastavovali pak ty policajti, to jako teda blikali světlama a on věděl, že to je na něj, nebo ne, jako sorry, mě na tohle dochází, jako nestačí mi představivost.
1: On měl opravdu půl promile, takže alkohol je tady až druhý problém u slepce.
0: To je vlastně asi úplně jedno, ale no. Jako 240 km ujet a rozeznávat jenom, že tam něco bliká, slušný, jako vlastně docela dobrý výkon. Docela dobrý výkon. Ta musela teda pořádně vytočit, co? Že zapomeneš, že nevidíš na cestu. Sabrina Carpenter, Espresso, jedno kapču pro vás na Hit Rádiu.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
5: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
4: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozů Citroen.
6: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Letošní prázdniny byly pro motorkáře v Česku nejtragičtější za posledních 6 let. Při dopravních nehodách během července a srpna zemřelo 25 motocyklistů. Další stovky z nich se při nehodách zranily. Policie připomíná, že nejčastějšími příčinami nehod zůstávají vysoká rychlost a nezvládnutí řízení. Na milánském letišti začalo hořet letadlo společnosti EasyJet, které mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, všichni museli být evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Dva lidé utrpěli lehká zranění, nikdo nebyl zraněn vážně. Požár pravděpodobně způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou 2-3 s francouzským Lens. Pražané hráli od 49. minuty v oslabení, přesto ještě v 88. minutě vedli 2-1. Francouzský tým ale v nastavení vstřelil 2 góly a zápas otočil. Obě branky Slávie dal Daniel Šturm. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Dnes začíná znojemské historické vinobraní. Největší oslava vína, burčáku a historie láká opět mimo jiné na průvod městem v čele s Janem Lucemburským, na řadu historických scén a koncerty, letos třeba Pemrebit, Leny, Monkey Business nebo Tros Diskotékos. Novinkou je například odpočinková zóna nebo středověké ležení. Akce letos odkazuje na 800. výročí povýšení Znojma na Královské město. Dnes bude obloha v Brně a na jihu Moravy oblačná a mnohde i deštivá. Odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty nepřekročí 17 stupňů Celsia.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia C.

0: dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké páteční ráno.
2: Krásný pátek.
3: Snídaně šampionů.
2: Za chviličku v 7.10 se naše hlídka objeví u někoho z vás před domem nebo bytem a bude pro vás mít 5000 korun. O tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní, takže kdo jste se registroval? Dávejte pozor.
1: Tak zůstaňte u rády a samozřejmě i vy, kdo nejste registrovaní, protože i pro vás máme parádní muziku. 7. hodina startuje se CEO. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Hezké páteční ráno, posloucháte Hit Radio, 7 hodin 9 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Škatulata, hejbejte se, je to zase tady Čechy, Morava, Slezsko. Každý z vás dneska, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, může vyhrát 5000 korun.
0: 5000 korun bude toho možná, kdo potká naši hlídku, která je na místě. S námi ve spojení Ondra Novotný. Ondro, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jak se ti vstávalo, co? Takhle.
3: Naprosto brilantně. Já musím říct, že opravdu závidím vám všem, co stáváte takhle brzy. Chtěl bych si to zase někde vyzkoušet, tak dávám tomu rok a
0: musím to třeba. No jasně. Musí to být šok, co? Když vy vysíláte od 15, že jo, normálně, takže takhle si přivstat ráno. Ondro, jak to vypadá na místě, kde jste? Neříkejte město, jenom mám pověste, jak to tam vypadá.
3: Na místě to vypadá naprosto nádherně. Vypadá to, že tady v těch bytovkách, kde stojíme, byl nějaký mejdan, protože vyšlo za tu půl hodinu asi 20 lidí a všichni měli krabici od pici. Takže tady se slavilo včera něco. No to konkrétní místo, abych ho popsal, jo. Stojí tady motorka a jsou tady 4 misky, pravděpodobně pro kočky na žrádlo, takže...
0: Kam jste to jeli, prosím?
3: No, je to takový útuleček, ale zároveň půjčil na motorek pravděpodobně. No uvidíme, uvidíme.
0: Tak Ondro, my jdeme zvonit.
2: 30 sekund máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
0: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
3: Absolutně nic se tady neděje. Jasně. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu, jo. To je úplně něco jiného než večír.
0: Posledních 5 vteřin. Ondro, zatím nic, jo?
3: Nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Tady je klid.
0: Tak Ondro.
3: Ptáček tady proletěl. To je tak jediný, co se tady jako událo za tu půl minutu.
0: Ty jsi zkusil, jaký to je být ranní ptáček teďka. Takže my moc děkujeme, že jste vstali i s Peťou, který to natáčí. A tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun. Tak chlapi, moc vám děkujeme, hezký víkend.
3: Vám taky, děkujeme,
2: kluci,
3: ahoj.
2: Dík, ahoj. No tak je to smutný, že dneska nikdo nic, ale pro pondělního případného výherce dobrá zpráva.
0: Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak detaily a registrace do soutěže Kdo pak to zvoní najdete na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. This is the...

0: My vám stále přejeme krásné ráno z Hitrádia, tohle je Taylor Swift. Moderní technologie si našly cestu i tam, kde bychom to asi úplně nečekali. Pánové, to je hlavně na vás. Pokud vám žena donese domů novou matraci a bude tvrdit, že je jenom ortopedická, že potřebovala vyměnit, tak pozor, protože na světě jsou totiž nový chytrý matrace, které monitorují pohyb posteli.
1: Cože?
0: A v případě nečekaný aktivity pošlou notifikaci přímo do telefonu. Tak by mě zajímalo, co se považuje za nečekanou aktivitu a jak by se to třeba dalo využít.
2: Asi záleží jak u koho, no. U mladších párů je to asi něco jiného, než třeba u lidí, kteří jsou spolu v manželství už 30 let.
1: Mně to přijde vlastně, možná ženy by to některý ocenili, ale proč si kazit den případně, jo? Proč dneska musíme všechno vědět? Prostě.
0: Mě by zajímalo, co by uměla mluvit. Napadá tě, Jasmin, co by o tobě řekla tvoje postel? No. Mě by strašně nadávala teda, za to, že chrápu teda, to jako to je jasný, no. Co tvoje?
2: Jestli by to nebylo jako u těch telefonů, který ti říkají po nějaký době, že by ses měl jakoby postavit a udělat nějakou aktivitu, že by ti třeba jako přišla notifikace, že už dlouho třeba k ničemu nedošlo v té posteli.
0: A nebo že by ses měl dát možná pauzu trošku.
2: Nebo.
0: Hodiny dívej, za chvíli na Hit Radio, taky Jeezy, Alicia Keys a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
11: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
12: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz. Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
14: A právě tady vzniká Brno 1.
13: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
14: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
13: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
14: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
13: Více na www.brno1.cz.
14: Bydlení na plný plyn.
15: Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně 18. až 21. září.
16: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
17: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv. Už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Brněnsku v Telnicích, v ulici v Dědině, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na Brněnsku v Branišovicích je silnice uzavřena z důvodu rozšíření stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace. Rozhodně jeďte i nudy.
22: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno. Super.

0: Krásné páteční ráno z Rádia, tohle jsou hodiny, dívej, 7.29. Dobré ráno, šampioni.
1: Doufám, že máš, co chceš, a srdce pořád plný, tak jako v začátku, když ladili jsme struny.
0: David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Benzín stojí v průměru přes 44 korun a nafta téměř 48 korun za litr. Vláda zatím zasahovat nechce, analytici očekávají další růst. Madonna ani v 68 letech rozhodně nespomaluje. Letošní léto ovládla výraznými outfity plnými korzetů, krajky, růžové barvy a třpytek. Svým stylem opět rozděluje fanoušky. Jední kritizují, druzí oceňují její boj proti předsudkům spojeným s věkem. Nedostatek spánku se může projevovat i méně nápadnými způsoby. Patří mezi ně třeba větší chuť na sladké, častější nachlazení, zapomínání nebo horší rozhodování. Tělo tak může dávat najevo, že potřebuje více odpočinku.
0: 44. Když si můžu vyzvednout cenu. Takže cože to tam bylo?
3: No tak patří mezi ně ještě jednou větší chuť na sladké, to mýváš pravidelně, jasně. Častější nachlazení,
0: ano.
3: Zapomínání nebo horší rozhodování.
0: Co jsi říkal? Co máme dělat teďka? Schnell fünf. Je tady rychlá pětka, dámy a pánové. Tenhle týden hrajete o voucher za 5000 korun na ptservice.cz a ten pro vás dneska máme úplně poslední.
4: Je to tak, tak pište na 777-937-777. Chci soutěžit a my jednou z vás vybereme.
0: Hnedka po Jay-Z a Alicia Keys. Hezké ráno.

0: Easy, Alicia Keys, Empire State of Mind, tohle je Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku. Máme pro vás poslední voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Dneska je to pro celou rodinu, od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk. A musím říct, že za 5000 tam už se dá ten košík naplnit fakt pěkně.
0: No ty jsi říkala, že to bude pro celou rodinu, tak dneska doslova, protože s námi ve vysílání je Kristián z Baště. Ahoj Kristiáne.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Máš tam rodiče někde?
3: Ano.
0: A slyší nás?
4: Dobrý den. Ano, slyším.
2: Dobré ráno.
0: Dobrý den, jak se jmenuje tatínek?
4: Tomáš.
0: Ahoj Tomáši. Tak máme tady pro vás 5 otázek, lidi. Pokud správně odpovíte, voucher na 5000 na PT Service je váš. Tak jdeme na to?
3: Dobře.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik ponožek potřebujete na 3 páry?
0: Jo.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
2: Mm-hmm.
0: Kristiáne, ty jsi divo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje samec od krávy?
3: Bík.
2: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristiáne, budeš vědět, která zelenina tě rozpláče při krájení?
3: Cibule.
2: Je to tak. A poslední, pátá otázka.
0: Jde si proto, Kristián. Tak pojďme.
2: Jak se jmenuje nejdelší česká řeka?
3: Vltava.
0: Kristiáne. Hele, bylo to bez nápovědy od taťky, že jo? Já jsem neslyšel žádný napovídání. Ty jsi boží!
2: Na pána jsi to tam poslal všechno a vyhrál jsi to.
0: Tak Kristiáne, vyhráváte s taťkou voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk, to se bude hodit, co?
3: Dobře.
4: Kristiánku si fajn.
0: Dobrý. A ještě mi řekni, jdeš do školy nebo máš volno dneska?
3: Já jdu do školy.
0: A jaký to je takhle, první týden ve školy, co?
2: Druhý teď.
0: Druhý, teda.
3: Dobrý.
0: Promiň, jak tě opravil, ne? Tak nic, a už se na nic ptám. Ale zvládni to tam, hezký pátek. Taťko Tomáši, krásný víkend a zase někde pozvete, chlapi.
4: Vám taky.
0: Mějte se.
2: Ahoj.
0: Čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: ráno zítra, Hadeja 7.41.
1: Máme tady něco pro Davida Jošťa, který čerstvě vešel do svazku manželského. Davide, poslouchej, jo. Tohle je vědecky podložená věc. Manželství je prej spokojený hlavně tehdy, když je spokojená manželka, a pozor, opačně, to jakoby vůbec neplatí. U vás je to jedno, ale když je spokojená žena, tak je to všechno v pohodě.
0: Tak nás zajímá, hele, Davide, jak ty to máš doma? A nemůže si stěžovat, bejč.
1: Ne, ale ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to pravda, protože žena, my když jsme šťastný, tak my pro vás uděláme všechno, ale vy, když jste v pohodě, tak si řeknete, jo, dobrý, tak všechno fachá a si jdu lehnout v pohodě. Víte co?
2: Je to pravda, něco že? Bude pravdy, no.
0: Tak se do nás kopla, Jasmin, je ti líp teďka?
1: Jo? To jsou podložená fakta.
0: No jo, to zase našla ve 100 plus 1 zajímavost, tak co? Poetika, blízko pro vás všichni, kdo nás sladíte, a nejenom pro dospěláky.
2: Já jsem to našla na tom webu, co včera našla, to s tím, že když voláte pravou rukou, tak nemáte signál.
0: Ano, to bylo MMino nebo něco takového. Za chvíli Poetika, hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Klikni!

0: 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes. Pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D1 na 194. kilometru směrem z Brna na Vyškov. Se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením v koloně. No a na trase z Brna na Uherské Hradiště na výjezdu z Holubic počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
8: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Sigma Nobody to Love. Páteční hit rádio 7.51. Pojďme se dát trochu politiky, to máme rádi. Donald Trump objevil Ameriku. Nejlevnější trik na voliče v historii, slíbil, že pokud republikáni vyhrajou volby do kongresu, dostane každý dospělý Američan, hádejte kolik korun v hotovosti, přepočtu na naše.
1: Tak já si tipnu 125 tisíc. Já jsem počet teda tu zprávu.
2: Tak já tipuju třeba 80.
0: Je to 100. Je to přesně mezi 100 tisíc korun. Tak se vracíme zpátky do těch starodávných triků, že hele, pokud něco, tak tady vám dám něco, jo? Tak u nás by do merunkový koblihy, tak víme, no.
2: Takže když budete volit druhou stranu, tak nejenom, že to nedostanete vy, ale pomáháte tomu teda.
0: No jasně, jasně. Tak pojďme dál, Alex Warren, Ordinary, hezké ráno.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
4: když se to má podařit.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
7: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
6: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
0: On air.
11: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se má od příštího roku snížit. Ministr práce Aleš Juchelka změnu zdůvodňuje rostoucím počtem lidí bez práce. Podle něj už není potřeba tak vysoká podpora jako v době rekordně nízké nezaměstnanosti. V prvních měsících bez práce by tak lidé dostávali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Zájem Čechů o očkování proti chřipce se za posledních 15 let více než zdvojnásobil. Loni se nechalo očkovat přes 825 tisíc lidí, tedy zhruba 7,5% populace. Mezi seniory potom vakcínu dostal každý čtvrtý. Vláda navíc projedná možnost, aby proti chřipce mohli očkovat také proškolení lékárníci. Provoz elektromobilů může být zhruba o třetinu levnější než u auta se spalovacím motorem. Největší rozdíl tvoří náklady na elektřinu oproti benzínu nebo naftě. Elektromobily jsou sice při nákupu stále většinou dražší, cenový rozdíl se ale postupně zmenšuje. Pomáhá tomu i zlevňování baterií, jejichž náklady v posledních letech klesly o 35%. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Šalina je pro všechny. To je motto nové kampaně brněnského dopravního podniku, která chce upozornit na nevhodné chování v hromadné dopravě. Ukazuje například na občerstvování ve vozech, hlasité telefonování nebo hudbu či objemné batohy na zádech. Kampaň zahrnuje 4 videa, která vznikla ve spolupráci s brněnskými herci. V Brně a na jihu Moravy máme dnes oblačno a mnohde i sprchne. Odpoledne se vyjasní. Naměříme až 17 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
16: jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Krásné ránko vám přejeme.
18: Krásný pátek.
19: Snídaně šampionů.
18: Zůstaňte s náma, za chviličku probereme tchýně a jejich legendární hlášky, protože některé věty se zapomenout nedají a to ani kdybyste chtěli.
17: Činasky, Neil Diamond a Two Friends, pak tím startuje další hodina. Hezké ránko.
0: Hit Radio City Brno.

0: Krásné páteční ráno, tohle jsou Činasky. 8:05, slovenský Klín. Krásné ránko.
1: Říká se, že když si berete chlapa, tak si tak trošku berete i jeho rodinu, že jo? A někdy až po svatbě zjistíte, jak moc velký a dobrý či špatný ten celý balíček vlastně je. Na sítích se teďka lidi svěřovali s nejhorší větou, kterou kdy dostali od chyně. A některý jsou opravdu peckový, jo? Já tady mám 3 vybraný. Za prvý, jeho ex byla stejně nejlepší. To potěší, opravdu. Potom třeba můžeš být ráda, že si tě můj syn vybral. A moje favoritka, mě tak těší, že je malá po nás. Po tobě naštěstí moc není, že? To je strašný.
0: Já teda můžu říct za sebe, že já jsem měl na tchýně vždycky štěstí, já jsem nikdy nic takového neřešil, jo? Já jsem vlastně vždycky se kámošil jenom s normálníma lidma.
2: Je to brutální, tohle slyšet od tchýně.
0: To nechceš.
2: To je noční můra.
0: To nechceš. Takže já se nemůžu úplně přidat k tomu k nějaké hlášce od tchýně. Ty něco máš, Davide?
2: Nic konkrétního.
1: Taky jsem měla vždycky super tchýně v uvozovkách. A zajímá nás teda tím pádem, když my tohle to nezažili, tak jestli někdo je mezi našimi posluchači.
0: Jestli jste prostě slyšeli něco speciálního od vaší tchýně, tak nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem pošle. Pošlete klasicky SMS-kou na stejný číslo, my k vám posíláme další hity. Tohle jsou Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Páteční hitrádio snídaně šampionů Kamrat. Be mine. 8 hodin, 12 minut. Hezké ráno všem, kdo jste si nás naladil. Já jsem tady otevřela téma tchýně a jsme teda kopli do živýho.
1: Otevřela Pandořinu skřínku.
0: Doslova.
2: Já jsem na internetu našla nějakou diskuzi o tom, co nejhoršího vám byla vaše tchýně schopná říct. My jsme se shodli na tom, že my tři tady ve studiu máme zkušenosti jenom pozitivní, ale
0: zatím.
2: Tak koukáme na vaše zprávy, tak to tak není všude.
0: Píše třeba Veronika. Všechno, co jste zmínili, jsem neslyšela jen jednou. K tomu navíc přemlouvala moje tchýně různé mladé holky, aby opily manžela a vlezli mu do postele, abych se s ním rozešla. Ne, není to jen v televizi. Hezký den, Veronika.
2: No, tak to je bizar. Janča píše, dobré ráno, tchýně tenkrát zahlásila, když jsme s manželem čekali první dítě. Bůh ví, s kým to má. Bohužel se tato informace ke mně dostala a 15 let jí řeknu jenom dobrý den.
0: To potěší. Taky píše Marie, ta zdraví z Domažlic. Ahoj, moje tchýně mi způsobila arytmie jako prase. Je zlá a hrozně rejpe. A od partnera vím, že jeho ex chtěla schodit z balkónu. Teď už je stará a má demenci, ale já už ji naštěstí nenavštěvuju ze zdravotních důvodů. Tak asi můžeme být rádi my a vy, kdo máte teda tchýně v pohodě, že ta situace může být i mnohem nepříjemnější.
2: Svý o tom ví i Iva, která nám poslala hlasovku.
0: Už to hledám, už to pouštím. Tak pojď, Ivčo.
3: Krásné ráno, rádio. Tak mě teda tchýně strašně štvala, když jsem byla těhotná. Protože já se svými 154 cm jsem byla opravdu jako chodící koule. Jo? A to bylo pořád. No teda, Ivuško, ty nám ale rosteš. Ty se nám zakulacuješ, no teda. A pak samozřejmě takový ty kece potom, když už se holky narodily. No jo, to jsou celá já. No, tak to jako chceš, že jo. Ode mě vlastně neměli vůbec nic, ale je to celá ona.
2: Celá ona, no jo, tak...
0: Tak tchýně umí potěšit, no, rozhodně. Takhle, pro vás, komu třeba náhodou tchýně pije krev, tak měl bych tady jeden vtípek. A chlap zazvoní u dveří a povídá, sousede, prosím vás, půjčíte mi 13 kýblů vody? A na co potřebujete 13 kýblů vody? Ale spadla mi do studny tchýně a ještě jí kouká hlava.
2: Hrozný.
0: No nic, Maroon 5, This Love, hezké ráno, Zit Radio.

0: Tohle jsou hity Maroon 5, This Love a tohle je páteční hit rádio Snídaně šampionů, 3 minuty po čtvrt na 9. Tak zpráv ohledně vaší tchýni, těch přišlo třeba ještě tak 500, jo? Tak co jsem tady tak jako zahlíd, tak super zpráva, přeji dobré ráno. Tchýně loni na Silvestra prohlásila před celou rodinou, že prý 2 roky již podvádím jejího syna. Odůvodněním této hlouposti bylo, že chtěla udělat drama a oživit večer. Jako, vem si, když se snažíme teďka dostat do hlavy tý tchýně, tak si říkala, no, tak... Zábava tady stojí, no, ale tak, že bychom to trošku, tak já něco vymyslím. A poslala to tam.
1: To je strašný.
0: To je skvělý. A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít zpráva na tchýně zubu?
2: Kolik?
0: 2, 1 na otvírání piva a 2, aby jí furt bolel. Hezký den a víkend. Pojďme dál. Pink, Trustfall, za malou chvíli další muzika pro vás a taky přihodíme páteční dopravu, ať víte, jak to jezdí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Když potřebujete brýle, tak...
5: Pop, optik.
4: Když kontaktní čočky... Tak.
5: Pop, optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
5: Pop, optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla. Bez nutnosti nákupu nebo 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Pop, optik.
4: Zeiss Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
10: Potřebujeme obří mravence.
9: Svezeme ji na Jelenovi.
10: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
11: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
14: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně. 18. až 21. září.
16: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
17: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
18: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijeďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
19: Under Armour makes you better.
20: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
21: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
22: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
23: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
24: V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
25: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: 8.31, tohle jsou vynikající Chainsmokers a Coldplay, Something Just Like This na Hit Radio. Hezké ráno. Michal, Jasmin a David s vámi. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejšťastnější páry podle psychologů spojuje několik jednoduchých návyků. Patří mezi ně pravidelná komunikace, společně strávený čas nebo vzájemné projevy náklonosti. Důležité je také nezapomínat na humor a zajímat se o každodenní život partnera. Elon Musk rozvířil internetem výrok, že Instagram je podle něj pro holky. Později si ještě vystřelil z dospělých mužů, kteří mu posílají odkazy na své instagramové profily. Jeho slova rychle vyvolala debatu o tom, kdo vlastně Instagram nejčastěji používá. Britská Kolumbie končí se střídáním letního a zimního času. Letos na podzim už obyvatelé hodiny zpět neposunou a provincie zůstane natrvalo u letního času. V Česku nás naopak změna čeká v noci z 24. na 25. října.
3: Co si o této změně myslíte? Mě to třeba baví.
0: Tak bych asi nechal střídání času, teda. Okay. Já teda musím říct, že na co se těším, až teda zmíníme čas teďka v říjnu, že vlastně se o hodinu víc vyspíme. Co mě na tom nebaví, že bude o hodinu dřív tma, teda jo. Já bych možná nechal, protože pak když se střídá na letní čas, tak o hodinu méně spíme, já bych nechal střídání jenom na zimní.
2: To by nešlo. To bohužel nefunguje, no.
0: Že by to bylo, že furt by se jako ubíralo ta... Ne,
2: nejde, jo.
0: Dobře. Tak pojďme na muziku. Nirvana, Come As You Are. Za chvíli taky Leony na Hit Radio. Dobré ráno.

0: 8 minut po půl deváté, ladíte Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, i dneska v 7 hodin a 10 minut jste mohli vyhrát spoustu peněz, konkrétně 5 000 korun. Byli jsme na východě Čech, to už můžeme prozradit, v Pardubickém kraji, našem hlídka, ale nikdo nám neotevřel, když jsme zvonili féteru.
2: Ano, dneska bohužel nikdo z registrovaných dveře neotevřel, což ale znamená, že v pondělí přidáváme k základním 5 000 další tisícovku a v pondělí tak někdo z vás může vyhrát 6 000 korun.
0: Pokud náhodou nevíte, jak to funguje, slyšíte to třeba úplně poprvé, stačí se zaregistrovat u nás na webu na hitradio.cz v 7 hodin 10 minut, opět v pondělí tady v éteru zazvoníme a vaším úkolem, kdo je registrovaný, je vyjít ven, anebo aspoň se na nás podívat z okna a nadzamávat hlídce, která drží nad hlavou peníze.
2: Budete na to mít přesně 30 sekund, jo? Tak buďte zase na značkách v pondělí v 7.10 a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25.9., můžete vyhrát až
0: 50 tisíc korun. 50 táců poslední den soutěže, tak to si myslím, že je rozhodně parádní důvod, proč se zaregistrovat do soutěže na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
5: Bude mejdán.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
15: Ty v Bauhausu nevedeme.
14: A Auschus našel byste?
15: To vás zklamu, bohužel.
14: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
15: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
16: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
17: Bauhaus, když se to má podařit.
18: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
19: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
20: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
21: No jistě.
20: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
21: No jistě.
20: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
21: No jistě.
20: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
22: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa.

0: Reddy Kirken, 1+1, tohle je Hit Radio v 8.49. A dámy a pánové, dnes slavíme Den kebabu.
1: Aleluja!
0: Pojďme se nalít čistého vína, protože kebab není jenom obyčejný jídlo, je to záchranný lano, který v sobotu ve 3 ráno spojí úplně všechny lidi. Jo, je jedno, jestli jste manažer v obleku nebo student, co počítá každou kačku, ale prostě se tam u toho stánečku potkáme. Stojíme, já to úplně, ježišmarja.
1: No, taky slim tam.
0: Stojíme teda ve frontě před tím stánkem a s posvátnou úctou pozorujeme to rotující maso. A ten typický zvuk to. A říkám si, to bude čerstvý, on to zrovna krájí, nebude to nic oschlýho.
1: A bylinkovou nebo česnekovou?
0: No ne, ne bylinky česnek.
1: Obojí.
0: Obojí. Pak ještě pálivá, že jo? A to tu si nedávám, a když jsem si ji dřív dával, tak jenom tak jako lehce říkám, jen tak jako ťuknout.
1: Já nevím, jestli jste si toho všimli taky, ale přijde mně osobně, že čím pochybně ten kebab vypadá, tak tím lepší on je.
0: Jo, to je pravda. To je pravda, když nevíš, co v tom je, tak to je, ale tak

0: Ne, opravdu, když je to nějaká jakoby šmucka prostě na ulici, nějaký divný, tak vždycky to chutná nejlíp.
1: Já bych si dal.
0: No?
1: Já bych si dal.
0: A tak hele, za chvíli končíme, pustíme k tomu ostatní, tak půjdeme na kebáby.
1: Takhle, vy, kdo nás posloucháte, já jsem teda skálopevně přesvědčený, že mezi váma bude spousta lidí, kteří tuhle záchrannou brzdu jménem kebab zatáhnou. Až se budete dneska v noci vracet z mejdanu, tak si vzpomeňte na nás, co jsme tady řešili, a že teda dneska je den kebabu. Tak dobrou chuť. Teď Ed Sheeran, Bad Habits na Hit Radio. Krásné ráno.

0: 9 hodin, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů, taky Imane, Don't Be So Shy. A nám to tady končí, my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů je v cíli. Tak my vám přejeme, ať přežijete nějak dnešek v práci a jestli máte o víkendu volno, užívejte.
1: Moc si ho užijte, odpočiňte si, ať naberete sílu i na nás zase od pondělka.
0: Nicméně připomínáme, kdo pak to zvoní, tahle soutěž stále běží a v pondělí, protože dneska někdo 5 000 korun nevyhrál, tak máte možnost vyhrát 6 000 korun. Registrace a detaily k soutěži na webu

0: Tak jo, mějte se krásně, přežijte dnešek.
1: A slyšíme se v pondělí, ahoj.
0: Šest, čau.
2: Teď se ale na Hit Radio City Brno blíží 9. hodina, takže pondělí daleko a doufám, že blízko víkend a samozřejmě také aktuální nejlepší dopravní servis Brna a okolí je tady také právě teď. V Brně mezi Vranovem a Mokrou horou v Ořešíně havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, na místě máme záchranné složky a omezení provozu tady může být až do 10:30. Také buďte opatrní na D1 176. kilometr ve směru z Brna na Prahu, tady stojí u Kranice porouchaná dodávka a pokud byste projížděli přes Moldavskou ulici v Brně, tady máme havárii osobního auta do Výtluku, dejte pozor. V Brně v ulici Elišky Přemyslovny u zastávky MHD Svach srazil autobus chodce, bohužel. Omezení dopravy tady může být až do 10:30 a pokud byste projížděli na Brněnsku mezi Hradčany a Čebínem, tady havaroval osobní auto, dejte i tady velký pozor, zdržení zhruba ještě do 10 minut. Přejeme šťastnou cestu, doufám, že stěrače stírají a samozřejmě, pokud byste měli jakékoliv dopravní postřehy, klidně nám pošlete zprávu nebo hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2¼ litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City Brno.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna bude dnes schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Poslance čeká i hlasování o novele, která má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Prevence může pomoci odhalit zdravotní problémy včas. V nemocnici Třebíč proto už zítra pořádají den otevřených dveří a prevence. Jaká vyšetření budou k dispozici, říká mluvčí špitálu Jitka Mácová.
8: Připraveno bude například měření krevního tlaku, glykémie, cholesterolu, saturace kyslíku v krvi, kontrola kožních znamének, měření nitroočního tlaku nebo ultrazvukové vyšetření magistrálních tepen mozku.
7: Lidé mohou chodit od 10 do 14 hodin a součástí bude také doprovodný program pro děti i dospělé. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. No a fotbalisté Slávie v Lize mistrů v dlouhém oslabení proti Lanc neudrželi vedení. Po obdržených 2 gólech v nastavení prohráli 2-3. Slávia nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Slávii teď čeká cesta do Baku.
2: Pátek nám začal deštěm, teploty jsou aktuálně v Brně a na Jižní Moravě kolem 12 stupňů Celsia, ale nebojte, víkend to naštěstí napraví, takže dneska deštník a zítra a v neděli už sluneční brýle. Brno má dneska na teploměru maximální hodnotu, nebo by mělo mít. Kolem 18 stupňů, ale z hlavu vzhůru. Sobota už vypadá na sluníčko a 21. A v neděli to bude ještě o kousek lepší. Krásné slunné počasí a teplota kolem 23.
3: Hit Radio City Brno.
2: Bylo 9 na Hit Radio City Brno. Vás zdraví Igor Doložal. Tak dneska to bude fofr, protože nás toho čeká strašně moc. V 10 hodin už první živé vysílání, takže to všechno, na co jste dopoledne zvyklí, musíme stihnout do 10. hodiny. včetně nevaříme, posloucháme. Takže pokud jste se ještě neregistrovali, mrkněte na www.hitradiocitybrno.cz.

Hezké dopoledne, tady je Hit Radio City Brno a v tento čas těsně po deváté jste zvyklí, že samá pozitiva se na nás a na vás z repráku hrnou. Tak jsem si dneska řekl, že se zkusím zamyslet, bolí to někdy, nad páteční pozitivní zprávou. A to už je možná samo o sobě velmi pozitivní, že? Pátek je totiž jediný den, kdy člověk od rána pracuje na tom, aby nemusel pracovat. Pátek je důkaz, že i pracovní týden má světlé stránky a tou nejčastější je 16. hodina. Pátek ráno má zvláštní kouzlo. Je to jediný den, kdy i pohled na hodiny v 8.03 vyvolá naději už jenom kousek. V pátek člověk nepracuje pomaleji. Je to jenom tím, že jeho myšlenky pracují na víkendu. No a konečně pátek je den, kdy i věta tak za pondělí má překvapivě pozitivní nádech. Tak užívejte v Brně, v Blansku i na Zlojemsku páteční den s Hit Radiem City Brno. No a klidně mi na náš WhatsApp pošlete zprávu, co máte na pátku, pátečku a pátulínku prostě nejraději vy. 720 890 848. Já osobně třeba to, že prostě je.

0: 9 hodin 22 minut, ladíte Hit Radio City Brno, toto byly Imagine Dragons, už za chviličku dorazí Mirai, také polský Trips a nebude chybět ani Fergie, Big Girls Don't Cry, ale samozřejmě tady máme dneska díky živému vysílání úterem 10. hodiny, přepoujeme znovu hezky do terénu, tak všechno tak nějak posunuto, dneska v soutěži Nevaříme, posloucháme, v této hodině někomu z vás rozdáme díky včerejší neúspěšné představovačce naší posluchačky, tak hned dvojitou dávkou všeho, co máte rádi, dvě poukázky do pizzerie do Vranovic. Pokud byste měli chuť, tak se registrujte přes www.hitradiocitybrno.cz a hlavně, pokud vám bude zvonit telefon, tak řekněte Nevaříme, posloucháme a je to doma.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Z. Prostor bez limitů.
3: Kam utíkáš?
4: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
3: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
4: A rolety mají taky?
3: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
4: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
5: H+M. Studio stínící techniky na velké Michalské ve Znojmě.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme to těsto. To je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
11: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
12: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
13: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
17: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Hezké páteční dopoledne, tady je Hit Radio City Brno, přejeme úspěšný den, no a věřím, že pokud vám už za chviličku se rozezní hymn na pátku, a to jsou The Cure, Friday I Need Love, tak to půjde ještě veselej.
1: Nevaříme, posloucháme.
0: A když navíc budete mít i něco v žaludku, tak samozřejmě to bude úplně úchvatné, ale k tomu je potřeba registrace přes www.hitradiocitybrno.cz. Já se dívám, že Janča, které jsme včera volali, tak včera z toho byla opravdu hodně špatná. No, ale vidím tady novou registraci, takže bychom to probli ještě jednou, co? Poukázka ne jedna, ale hned dvě do pizzerie Klinger ve Vranovicích je znovu ve hře.

0: Ne, Maxime, posloucháme.
1: Ahoj, Janě, tady Igor Doležal, Hit Radio City Brno.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Reparát byl úspěšně složen. Reparát byl úspěšně složen. Já moc gratuluju, protože konečně ti to vyšlo.
0: Mám radost taky.
1: Super. Dalo to hodně? Jakoby soustředění na to, aby z tebe vypadlo místo?
0: Nedalo, jenom jsem v práci, takže jsem si musela odběhnout.
1: Jo tak, a kde jsme tě vyrušili? Máš poradu nebo tak?
0: Nemám naštěstí, ale odběhla jsem z Open Spaceu.
1: A jo, a tak to jsi mohla klidně zůstat na místečku a aby to všichni slyšeli, ne, co?
0: No, to radši ne, hele.
1: Jani, tak já mám obrovitánskou radost, protože hned dvě poukázky do pizzerie Killinger jsou tvoje.
0: Tak to je paráda.
1: Dvakrát. Máš to dneska díky včerejší neúspěšné, díky včerejšímu neúspěšnému pokusu samozřejmě zdablováno. Tak doufám, že jsme ti zpříjemnili pátek. Už to samo o sobě je velmi dobrá zpráva, že už začíná víkend, ale u tebe to je zdablováno. Takže já moc gratuluju a trošku radosti by to chtělo.
0: Jo, já mám velkou radost. Já teda už jsem takovej moc dneska na spaní i tím počasím, ale mám velkou radost.
1: To nevadí, to dneska rychle uběhne, pršet nebude věčně, takže úsměv na tváři a zítra Radiem City Brno to bude líp, jo?
0: Jo, děkuju moc.
1: Opatruj se, hezký víkend, ahoj.
0: Taky, mějte se, ahoj.
2: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem. Příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou? Přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz.
3: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.

0: zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Tak samozřejmě i dneska jsme v rámci naší ranní soutěže Kdo pak to zvoní se pokusili k někomu z vás doslova i dozvonit, ale dneska nám to nevyšlo. To znamená, 6000 korun navyšujeme na pondělní ráno a v 7:10 můžete, respektive 5, v pondělí ráno můžete soutěžit o rovnou 6, a to je, panečku, na start nového týdne, myslím, že velmi slušná suma. Takže pokud kolem 7:10 uslyšíte v pondělí v naší snídani šampionů soutěžní zvonek, máte 30 vteřin na to, abyste zjistili, jestli stojíme právě před vaším domem. Dneska nám to bohužel neklaplo, takže v pondělí od 6000 korun můžete bojovat. Stačí se registrovat na www.hitradiocitybrno.cz, poslouchat snídani šampionů s Michalem a Jasmin a v 7:10 mít uši ska nastražené a nohy připravené. Tak v pondělí za 6 litrů.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Chýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.

0: kilogram za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
4: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Tak doufám, že jste si i vy tak nějak zaspívali po svém s Igorem Tymkem a spol kapela No Name Mě alebo Áno. Za 2 minuty je tady 10. hodina, další aktuální zprávy, ale ještě předtím jedem na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí a pokud jdete přes Brno, Křenovou ulici, na úrovni zastávky MHD Vlhká ve směru na Židenice, blokuje provoz porouchané nákladní auto. Máme tam velmi dlouhou kolonu a zdržení. A zdržet vás to tady může ještě do 15 minut. Také v Brně na Přemyslově náměstí je silnice uzavřená kvůli kulturní akci. Platí to až do neděle, tak bacha na to. V Brně mezi Vranovem a Mokrou horou u Ořešína havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku. Na místě máme záchranné složky. Omezení dopravy tady může být ještě zhruba půl hodiny. Dálnice D1 176. kilometr ve směru od Brna na Prahu stojí u Kranice porouchaná dodávka. A v Brně v ulici Evišky Přemyslovny u zastávky MHD Svach srazil autobus chodce. I tady máme omezení provozu. Přejeme šťastné, pokud možno šťastné páteční cestování. Jakékoliv dopravní info můžete poslat přes naši aplikaci. Je to WhatsApp 720 890 848 a to buď zprávou, případně hlasovkou, ale to necháme na vás.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
8: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
9: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem ví mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová?
13: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
12: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Podzimní veletrh pro zahrádkáře, kutily a pěstitele zahrada Čech v Litoměřicích slaví 50 let. Během 6 dnů mohou turisté nakupovat stromky, sazenice, motičky i podzimní výzdobu a také zúčastnit se doprovodného programu. Na oficiálním zahájení dnes v poledne bude premiér Andrej Babiš. No a tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová Ashlyn Krugerová. Zápas začne v 18 hodin.
0: Aktuálně v Brně měříme 13 stupňů Celsia. Dnešek nám sice začal deštěm, ale víkend to napraví, takže dneska deštník, ale zítra a v neděli už sluneční brýle. A dnešní maximálka kolem 18 stupňů, ale sobota a neděle bude daleko příjemnější. Vypadá to na sluníčko, v sobotu 21, v neděli krásné, jasno a slunečno a dokonce 23 stupňů Celsia.
11: Hit Radio City Brno.
0: 2 minuty po 10. ladíte Hit Radio City Brno a už za chviličku přepojujeme na náš první živý maraton dnešního pátečního dne.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Nám tady prší na mnější hoře, ale co se dá dělat? Myslím si, že tohle počasí nám prostě plány na to udělat živé vysílání Hitrádia City Brno nezhatí. To znamená, že my jsme si mobilní studio, dva mikrofony, tablet, krabičku zapojili teď přímo na mnější hoře. Kolem nás jsou jenom zvířata, lidi zatím vyčkávají a čekají na to, až přestane pršet, ale myslím si, že potom sem zamíří, protože právě dneska tady startuje festival Smečky a my jsme moc rádi, že můžeme být součástí. Naproti mě Honza Bedřich, mluvčí brněnské zoo, který dnešní speciální živé vysílání z nižší hory, tedy z brněnské zoo, odstartuje.
2: Ahoj. Krásné dopoledne vám i posluchačům.
1: Tak pojď nám představit ten festival trošku blíž. Co máme čekat?
2: No, čekat určitě pestrý program pro celou rodinu, protože my jsme opravdu navázali na dny Smečky, které probíhaly v uplynulých 2 letech a teď tu máme tedy festival Smečky, což je víkendová akce, 3denní od pátka až do neděle, s tím, že každý den bude věnovaný určité skupině zvířat. Dneska to bude den stáda, zítra máme den hejna a v neděli pak den Smečky. A celý ten festival my vlastně vnímáme jako takové poděkování nebo spíše ukázání to, jak vlastně jsme partneři s různými organizacemi městskými. Takže právě tady budou teplárny Brno, budeme tady mít modely hvězdárny a planetária Brno. Stejně tak tady bude technické muzeum Brno, takže těch stanovišť je tady opravdu celá řada. A samozřejmě klasická komentovaná krmení a setkání, které jsou mezi návštěvníky velmi oblíbená.
1: Mě zaujalo to pojmenování. Vlastně každý den se jmenuje jinak. Podle čeho jste to tak jako nějak usoudili?
2: No tak nám to dala ta rozmanitost té přírody, tady to pojmenování, že opravdu těch skupin zvířat je celá řada a tím, že Smečka se nedá aplikovat úplně na všechno a tím, že tady máme spoustu druhů ptáků, právě tady máme i spoustu stádových zvířat, tak aby jsme ty dny trošku od sebe odlišili, tak jsme každý den právě pojmenovali po nějaké té skupině zvířat. Takže i ty tematický krmení komentovaný budou právě nějakým způsobem korespondovat s tím, jak se ten den jmenuje. Takže dneska to budou především stádová zvířata, zítra spíše ptačí druhy a v neděli ta smečková.
1: Ten program toho krmení máte hezky vypsaný na internetu v rámci programu. Zeptám se, už se vám někdy stalo, že nějaké zvíře třeba nemělo hlad, že vás jako zklamalo, překvapilo?
2: Moc se to nestává, protože většinou, nechci říct, že ta zvířata dostávají hladovku, ale většinou ta komentovaná krmení jsou koncipována tak, že většinou jsou v časech, kdy ty zvířata očekávají potravu, takže samozřejmě se může stát, že zvíře odmítne potravu, ale většinou těch zvířat tady máme vždycky víc od každého toho druhu, takže vždycky nějaký z těch z té skupiny se odhodlá a prostě se nažere, jak tak říkajte.
1: A co jsme ještě nezmínili, tak to je Mezinárodní noc pro netopíry. To je taktéž v rámci festivalu Smečky.
2: Je to v rámci festivalu Smečky, ale ono to i tak vychází termínově, protože to pořádáme ve spolupráci s organizací ČESON, což je organizace právě na ochranu těchto úžasných létavých savců, jediných létavých savců, které známe. A budeme tu mít právě v rámci, protože den hejna, tak jsme si říkali, že ty netopíři přeci jen se združí v hejnech. Tak tady budeme mít právě program v rámci této mezinárodní noci odpoledne od 1 do 17. hodiny odpolední. Budeme mít v severské chalupě u ledních medvědů přednášku pana docenta Zukala. A bude to také ukázka živých netopírů.
1: Tenhle hlas, který k vám promlouvá z Hitrádia City Brno, velice dobře znáte, protože je součástí našeho vysílání. Velmi často voláme mu, když něco potřebujeme, když je nějaký mezinárodní den nějakého zvířete a my mu za to moc děkujeme, že můžeme být i součástí festivalu Smečky. Honza Bedřich, mluvčí brněnské zoo.
2: Já za to také moc děkuji, jsem taková plníka a jsem za to moc rád.
1: Honza nám odstartoval dnešní speciální živé vysílání. Za chvilku pokračujeme, zůstaňte s náma.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Enrique Iglesias, I like it, nám dohrálo a my to taky máme rádi, když vždycky vyjedeme z toho našeho stabilního studia z pavilonu Moravy, z brněnského výstaviště, někam do terénu, někam mezi lidi. Dneska teda, když se podívám kolem sebe, moc lidí nevidím, jsme na brněnské zoo, vidím tady ale hned v bezprostřední blízkosti velbloudy a je hned, jak jsem začal mluvit, tak jeden velbloud přichází k nám, tak snad nepřeskočí ten kanálek, který vlastně dělí chodník a tu jejich ohradu. No pojďme se věnovat našemu hostovi nebo hostkyni, když bych to měl říct správně, Radka Mistrová, mluvčí teplárny Brno. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré dopoledne.
1: Co tady děláte? Jakou úlohu mají teplárny právě na brněnské nebo v brněnské zoo v rámci festivalu Smečky?
2: Tak já jsem myslela, zeptáte, co tady dělám já teďka, tak teď tady s vámi koukám na velblouda.
1: A dobrý to je, že?
2: Skvělý, jako druhé zvíře dneska ráno veverka, teďka velbloud, takže naprosto, naprosto úžasné. Ne, my jako teplárny Brno jsme partner zoologické zahrady a jsme na to velice pyšní, protože podle nás brněnská zoologická zahrada je naprosto úžasný projekt a úžasné místo. Takže i tímto sem všechny zvu, kteří ještě nemají nějaké plány anebo kteří se sem chystají. A my jako teplárny Brno budeme součástí festivalu Smečky a to zítra. A budeme vlastně mít svůj stánek u tropického pavilonu, budeme tam mít spoustu zajímavostí, atrakcí, takže se budeme určitě těšit.
1: To je hezké, že zrovna u tropického pavilonu budou teplárny, ale vy jste vlastně partnery ledních medvědů, což je taky vlastně docela paradox.
2: Přesně tak. My jsme vlastně loni se stali partnery ledních medvědů a vlastně přispěli jsme i na vybudování toho nového výběhu, který je naprosto unikátní. A opravdu, my vlastně

0: Především vyrábíme teplo, ale mimochodem i chlad, takže trošku to na sebe vidí. A kromě toho teda dodáváme energii i sem do brněnské zoo, a to vlastně i zvířatům, a lední medvědi jsou prostě ikonická zvířata, která sem úplně prostě stoprocentně patří.
1: A když přijde k vám člověk na stánek, jo, zítra, jste říkala, že budete součástí, tak se nudit rozhodně nebude a dokonce si u vás i zacvičí nebo se bude hýbat.
0: Přesně tak. My máme takovou speciální, to říct, atrakci, nebo možná řekněme takové speciální kolo, protože málo kdo si uvědomuje, jak je složité třeba vyrobit energii, takže právě na těchto kolech, když budete šlapat, tak vlastně vyrábíte energii, která pohání takovou speciální elektrickou autodráhu, kde jezdí autíčka, takže jak malí, tak velcí si můžou vyzkoušet vlastně, jaké to je vyrobit svou vlastní energii a přenést ji vlastně přímo do té autodráhy.
1: Já jsem si teďka vzpomněl na to, že když mě byla zima doma, když jsem byl menší a naši prostě jako nechtěli ještě topit nebo zapínat topení, tak vždycky říkali, tak začni něco dělat, hned ti bude teplo, něco udělej a bude ti teplo, takže vlastně na tomhle tom principu to bude fungovat.
0: Přesně tak. Takový přenos vlastně vaší fyzické energie do té elektrické energie.
1: A když by se mě nechtělo doma nic dělat, jo, protože teď jako co si budem, už když jsem stával v týdnu, tak mám pocit, že v pondělí nebo někdy bylo snad ráno 6 stupňů jenom. Dneska 12 stupňů. Je fakt jako zima. Já jako je zima, hlavně od noh, tak kdy si konečně Brňáci, Brňačky budou moct zatopit? Kdy to zapínáte?
0: Já jsem čekala, kdy přijde tato otázka od koho, tak jsem ráda, že to je od vás z rádia. My samozřejmě sledujeme ty teploty, protože chceme, aby Brno bylo samozřejmě v teple. Oficiálně topná sezóna vlastně začíná, když je dva dny po sobě průměrná teplota pod 13 stupňů a není jakoby výhled, že se to zlepší. Teď to ještě na víkend vypadá, že se oteplí. Každopádně, pokud by ty chladné dny následovaly, tak my jsme samozřejmě připraveni a budeme na to reagovat.
1: Dobře, dobře. Děkujeme za tohle upřesnění. Já jsem rád, že Hit Radio City Brno je prvním, kdo vlastně mohl takhle tyhle ty informace poslat ven přímo od Radky Mistrové, mluvčí tepláren Brno. Moc děkuju za rozhovor a těšíme se na festival Smečky spolu
0: Není
1: s vámi.
0: Zač, taky se těšíme. Naschledanou.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Radio City Brno. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. To fakt to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. To fakt to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
5: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Brně na ulici Kobližná.
6: Paráda! Já vidím!
7: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
8: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
9: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
10: Potřebuješ.
9: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
10: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
11: Hakr Brno CZ. Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
12: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
13: Potřebujeme obří mravence.
12: Svezeme ji na Jelenovi.
13: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
11: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
14: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
15: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
14: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
15: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Jsem hrdina.
19: Co tady blbneš?
18: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
19: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
18: Vše na 211.cz.
19: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
18: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
20: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Hezké páteční dopoledne, jak už bylo několikrát řečeno, tak naše mobilní studio máme dneska na Mniší hoře a to znamená jediné, že v brněnské zoo se znovu zase něco děje a tentokrát je to festival smečky a my jsme moc rádi, že do této smečky patříme, že tam patří i Hit Radio City Brno, že jsme toho součástí. Já jsem moc rád, že naším dalším hostem je Radana Dungelová, ředitelka brněnské zoo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Festival smečky, myslím si, že už ten samotný název posluchačky nutí přemýšlet, jako co si pod tou smečkou má představit. Pojďte nám to vysvětlit.
2: Pro mě to je hrozně jednoduché, protože já jsem přesvědčená, že smečka jsme vlastně úplně všichni, jenom to někteří ještě úplně nevíme. A vlastně to znamená, že jsme všichni součástí nějakého společenství, které souvisí nutně s přírodou, v případě zoo samozřejmě se zvířaty, ale vlastně to vypovídá hlavně o tom, jak prožíváme tu sounáležitost s celým tím světem přírody. A já si myslím, že k tomu právě zoo slouží a je nejlepším místem, kde tu sounáležitost vytvářet, kde ji posilovat, kde se potkávat a kde zažívat tu fascinaci tím světem, který je opravdu mimořádně pestrý. A ta smečka je takové, řekněme, snadné slovo, které si zapamatujeme a rádi jsme součástí té smečky, stejně jako vy.
1: Asi nebudu jako říkat nepravdu, když řeknu, že vy jste vlastně ředitelkou této velké smečky tady na Mniší hoře. Jste přísná na svoji smečku?
2: Já bych neřekla, že jsem přísná, protože to slovo nemám moc ráda. Já bych řekla, že vím, co po sobě máme chtít. A snažím se prostě tu smečku vést takovým způsobem, aby to chtěli všichni stejně.
1: Jako smečku můžeme asi označit i vlastně všechny zoologické zahrady, i v zahraničí. Proč je důležité s nima spolupracovat a vycházet za dobře?
2: Tak spolupráce je mimo jiné i mimo ten náš obor vlastně nejlepším a zásadním evolučním faktorem, který přispívá k nějakému prospěchu. Takže spolupráce je vždycky nejsnadnější způsob, jak se dobrat nějakého cíle. A tam, kde cílem je udržení nějakých zdravých populací divokých zvířat, tak ta spolupráce je na snadě. To znamená, my v rámci té sítě mezinárodní zoologických zahrad dbáme o to, aby ty populace těch druhů, ale primárně těch ohrožených, měly zastoupenou, zdravou, geneticky různorodou populaci tak, abychom ten druh zachovali i pro budoucnost na této planetě.
1: Pojďme zpátky sem k nám na Mniší horu do Brna, do vaší zoo. Lidi, kteří přijdou sem o víkendu, tak samozřejmě si neužijí jenom ten program, který jste pro ně připravili v rámci nebo spolupráce, ale také se můžou podívat na mláďata. Můžete nám říct, koho nového jste tady přivítali?
2: Tak teď úplně nejčerstvější je 5 nových mláďat kapibar, která jsou zaprvé takovým opravdu tahákem zoo. Je to druh, který požívá mimořádné přízně našich návštěvníků a ta mláďata jsou skutečně strašně roztomilá. Takže určitě kapibary. Jinak my jsme měli na mláďata mimořádně úspěšný rok, takže mláďata více či méně odrostlá uvidíte prakticky na každém druhém kroku.
1: A když bychom měli zhodnotit letošní sezónu, byla vydařená, já už jsem to tady s vaším mluvčím Honzou Bedřichem mimo mikrofony tak trošku naťukl, nebo jsme mu volali dokonce z vysílání a on to vystihl jedním takovým slovem, vedro.
2: Vedro. Je to tak, já jsem shodou okolností měla možnost mluvit s ředitelem Vídeňské zoologické zahrady předevčírem a tam vlivem vedra jim klesla návštěvnost prakticky o 20%. Nám ne o tolik, nicméně v průběhu měsíce srpna jako vnímáme, že ten rozdíl v počtu návštěvníků je opravdu zhruba v řádu 10 000. Ale meziročně to nevnímáme jako nějaký zásadní pokles, což pro mě znamená, že když vidíme, že všude ta čísla klesla vlivem toho počasí, tak kdyby nebylo počasí, tak bychom měli asi návštěvnost úžasnou. ale prostě budeme jí mít určitě srovnatelnou a já doufám, že přece jenom i o nějaký malý jednotlivý návštěvníky vyšší než loni, takže jsme na té trajektorii, kdy zvyšujeme atraktivitu a tu smečku rozšiřujeme.
1: Hlavně brněnská zoo je dobrá v tom, nebo úžasná v tom, že tady se vlastně pořád něco děje a to nemusí být ani sezóna, nemusí být léto. Vy ten program máte

0: jste nabitý a těšíme se na další akce, které pro nás připravíte. Festival Smečky, to je ta akce, která startuje dneska, potrvá až do neděle a my jsme rádi, že jsme tady mohli být. Radana Dungelová, ředitelka brněnské zoo, byla naším dalším hostem.
1: Děkuju a přijďte všichni.
2: Brno živě, na Hit Rádiu City Brno.

0: pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já!
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz
6: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
10: Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně 18. až 21. září.
11: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku. Až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka. To je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
19: tak Mironet. Klikni dvakrát.
20: Skonto nábytek.
21: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
22: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protiletu.

0: Film.cz. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Festival Smečky na Mniší horu samozřejmě láká mnoho známých tváří a jednou z nich je také Míša Salačová, královna krásy, DJka, vizážistka, blogerka, prostě odbornice na Brno a taky milovnice zvířat, protože jinak by nespolupracovala právě s brněnskou zoo a je tady s náma. Míšo, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, ano, já jsem velkou milovnicí zvířat, to máte pravdu.
1: Jak vznikla ta spolupráce s brněnskou zoo a jak probíhá?
2: Tak já jsem, jak jsem řekla, mám ke zvířatům opravdu blízko. Mám teda doma jenom pejsky, ale rovnou 4. A spolupráce s brněnskou zoo, myslím si, že vzešla tak nějak přirozeně, protože jsem samozřejmě aktivní návštěvnicí zoo, i když moje děti už jsou větší, ale když byly menší, tak jsme tady byli opravdu velmi často. A musím říct takovou perličku, že ať už moje děti jsou teď jako větší a do té zoo třeba už nechtějí chodit tak často, jak bych chtěla, tak já sem chodím se svými psy. Mm-hmm. A moji Jeníček a Mařenka jako opravdu mají hrozně rádi zvířata, neštěkají, nevrčí a jenom se dívají. A takže ty dva ze 4 se mnou chodí do zoo fakt často a hrozně si to užívají, takže je to nějak tak.
1: Abychom naše posluchače jakoby uvedli na pravou míru, nebo jak se věci mají, Jeníček a Mařenka jsou prosím pěkně teda vaši pejsci, dva ze 4. Co máte za psy?
2: Já chovám peruánské naháče, já chovám, nemyslím tak, že bych měla chovnou stanici, ale tím, že mám 4, tak říkám, že je chovám. Jmenuji se Jeníček a Mařenka, Růženka a Antonín. A já jsem úplně do téhle rasy zamilovaná, mám je hrozně ráda. Je to vlastně primitivní.

0: Dravní rasa, jedno z nejstarších plemen na světě, a které je poměrně specifické, ať už svou povahou, tak samozřejmě svým vzhledem, protože jedná se o bezsrsté psy, které mají, jen tak, mají takové jako vlásky na hlavě. Mm-hmm. A je to pro mě zároveň i, jak řekla bych, takový jako největší koníček, jak trávím volný čas, tak opravdu se věnuju hodně aktivně těm psům.
1: Kdybyste si měla vybrat jedno jediné zvíře z brněnské zoo, které byste ještě mohla chovat a mít doma, které by to bylo?
0: Tak to by byl velmi těžký výběr, ale já mám ráda, mně se líbí ještěři různí, takže aha, i nějaké třeba ty agamy, ale i třeba zvířátka, která jsou v tom nočním Ngorongoru. Teď úplně nevím přesně, jak se to zvíře jmenuje, ale je strašně vtipné a je to zvíře, které se objevilo třeba v pohádce Madagaskar, má takové vypoulené oči, teď tady myslím, zrovna mají i mláďata. Takže tady ta zvířata, ale já nevím, to by bylo hrozně těžká jako volba. Samozřejmě ledního medvěda bych si domů asi nestěhovala, ale i třeba nějaké ty opice nebo podobně. Mm-hmm. Jako já, kdybych mohla, tak samozřejmě zvířat mám doma mnohem, mnohem víc, než mám.
1: A je nějaké zvíře, kterého se jako bojíte, jako pavouci, hadí?
0: Já jako úplně nemusím jako hady, ale nemusím, jo. Já jsem xkrát na hada sahala, měla jsem i jako různé hady třeba kolem krku. Mě ten had jako není odporný, ale mám z nich takový jako respekt. Mm-hmm. Jo, že asi bych se nechtěla setkat někde v Kenii nebo podobně s nějakým jedovatým hadem, ale já jako obecně se zvířatama problém nemám vůbec.
1: Uhum. A vy jste taky maminkou, máte dva kluky, 14-17 let, tak jak jim jde škola? Jsme na začátku školního roku a hlídáte to? Dáváte na to pozor?
0: Jak jim jde, tak oni tím, že teď jsou v té škole teprve druhý týden, začali vlastně ten další ročník, tak ještě jako je předčasné hodnotit, jak jim to jde. Dokonce ten mladší teď mají září bez známek, takže ten ještě jako nic jako, nebo že by z toho byl úplně jako zdeptaný, že to nejde, tak to ne. Ale samozřejmě to ranní vstávání, co vám budu povídat, jako to drhne. A starším už se povedlo i zaspat. Já říkám, kluci, prostě ten váš režim jako s prázdným, kdy jste vstávali před obědem, jako bohužel, ať nemáte šok, ano, tak ten skončil, no. Takže jo, nezávidím jim to, ale tak prošli jsme si tím všichni, že?
1: Dobře, já moc děkuju, držím moc palce klukům, ať to jde ve škole, držím moc palce vám, ať se vám daří a děkujeme za hezké reporty i z brněnských akcí. Teďka, nejbližší době, co nás čeká, když nebudeme počítat festival Smečky tady na brněnské zoo, pojďme.
0: Tak já myslím, že ten podzim je obecně takový jako aktivní, co se týká různých akcí a podobně, že toho je fakt jako spoustu. Zrovna zítra se třeba na Nový Zbrojovce koná Nebál, kam se chystá taková jako zvláštní, jako něco jako bál, ples, večírek a podobně. Ale myslím si, že těch akcí jako bude strašně moc. Ono i třeba na náměstí Svobody se neustále dějou různé jako dožínkové slavnosti. A teď si myslím, že to zase budou nějaký svatomartinský slavnosti. A prostě těch akcí bude spoustu. Mě teď nic moc, které konkrétně jako rychle nenapadlo. Ale myslím si, že jako o nudu rozhodně v Brně nepůjde na podzim.
1: Stačí vyrazit do víru velkoměsta a nudit se nebudete. Míša Salačová, náš další výjimečný speciální host speciálního živého vysílání z festivalu Smečky z brněnské zoo. Moc děkujeme.
0: Děkuju za pozvání.
2: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Dopolední vysílání Hit Rádia City Brno nám doznívá polehunku Sia, už za chviličku další aktuální zprávy a pak už znovu na festival smečky do brněnské zoo. No ale teď možná mezi dopravní smečkou vyrážíme na silnice. Tady u nás na Hit Rádiu City Brno je tady nejlepší dopravní servis Brna okolí. Pokud jedete po D1 173. kilometr ve směru na Brno, tady se nám srazila dvě nákladní auta. Máme tam zdržení v koloně, bacha na to. D1 na 198. kiláku ve směru na Prahu, tady stojí odstavené osobní auto. V Brně ulice Milady Horákové křižovatka s ulicí Koliště máme hlášenou havárku dvou osobních aut. A pokud cestujete u Brna ve směru na Vyškov, tak na 194. kilometru na D1. Tady v koloně bouralo osobní auto s nákladním. Připravte se na narůstající zdržení a omezení dopravy zhruba ještě do 15 minut. Jezděte opatrně, samozřejmě co nejdál s Hit Rádiem City Brno, a kdybyste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, klidně nám pošlete zprávu nebo hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betel Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betel-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betel Škopek.cz.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
7: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Klesající hladina přehrad může ohrozit vodní živočichy. Na slapech teď zůstávají na obnažených březích škeble. Ochránci přírody proto hledají dobrovolníky, kteří je pomohou vrátit do vody. Více říká mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
11: Zřídili jsme speciální web, kde zájemci o pomoc najdou všechny potřebné informace, včetně mapy úseků, registračního formuláře, návodu, jak se škeblemi zacházet.
10: Všechny potřebné informace najdou zájemci na webu csop.cz, odkud se prokliknou na stránku Zachraň škeble. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,5%. Podle banky konflikt na Blízkém východě nadále vytváří inflační tlaky a předpověděla, že inflace v eurozóně zůstane nad 2% cílem. No a zápasem proti Řecku vstoupí dnes čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání v Modeně začne v 16 hodin. Ve skupině A se svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, obhájci stříbra Itálie a Slovinskem.
0: Aktuálně v Brně teploměr ukazuje něco kolem 14 stupňů Celsia. Dneska maximálně teplota vyšplhá na 18. Sobota a neděle už bude, ale daleko veselější. V sobotu i v neděli má být slunečno a 21 a 23 stupňů Celsia, co už by šlo. No ale pokud se chystáte někam třeba na večerní, podvečerní grilovačku, tak se dobře oblečte, protože no... teploty budou níž.
8: Hit Radio City Brno.
0: Za chviličku opět připojíme na jedno místo, kde to dneska opravdu žije, smečkou. Víc nám řekne za chvilku David Máčala.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Začínáme další hodinu našeho speciálního živého vysílání z Mniší hory. Brněnská zoo totiž naplánovala na tenhle víkend od pátku do neděle festival Smečky a součástí toho je také společnost Open SSL a konkrétně Tomáš Vávra, tedy zástupce hlavního partnera chovu ledních medvědů, je s námi v našem mobilním studiu. Tomáši, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Mniší hory.
1: Tak pojďte nám představit vaši společnost, co děláte?
2: My se staráme o to, aby všichni byli bezpeční, stejně jako medvědi v zoo.
1: A daří se vám to?
2: Myslíme si, že jo.
1: Co je vaší úlohou vlastně toho partnera chovu ledních medvědů?
2: My jsme se snažili pomoct zoo, vlastně jsme založili firmu tady, nebo otevřeli headquarters tady v Brně a říkali jsme si, že by bylo fajn podpořit místní komunitu a padlo nám na paměť Zoo Brno, tak jsme zkusili s nima komunikovat a dopadlo to tak, že jsme sponzorovali výběh ledních medvědů.
1: No a jste spokojení? Ano. Dobrý, všecko?
2: Samozřejmě.
1: Jo. A jaký vy máte vztah ke zvířatům?
2: Já zvířata miluju.
1: A konkrétně, kdybyste si měl vybrat jedno zvíře, které byste tady vypíchla, se kterým byste se pomazlil?
2: Asi úplně každé u toho výběhu, zrovna u kterého bych byl.
1: Jo, takže všechny.
2: Ulva bych trochu váhal, že to by mohlo být naposledy.
1: A máte nějaké zvíře doma?
2: Mám psa.
1: Psa máte?
2: Typické plemeno Čau Čau.
1: Čau Čau. Máte tady taky svůj stánek, co nabízíte návštěvníkům brněnské zoo?
2: Nabízíme jim různé věci pro děti, aby si mohli vymalovat, zahrát u našeho stánku. Až budou šikovní, dostanou i malou odměnu.
1: No hezky, tak to je krásná pozvánka. Co plánujete v nejbližší době? Že byste třeba zasponzorovali nějaký další výběh nebo další změny v brněnské
2: zoo? Myslím si, že to
1: zahradě.
2: Záleží na brněnské zoo, jak budou schopni u našich ředitelů lobovat a vylobovat si dostatečné množství peněz.
1: Děkujeme za samozřejmě podporu chovu ledních medvědů, kterými se můžeme kochat tady na brněnské zoo. Tomáš Vávra, tedy zástupce Open SSL, zástupce hlavního partnera chovu ledních medvědů, byl naším hostem. Díky moc.
2: Děkuju.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Pokračujeme a teď je v mobilním studiu Hitrádia City Brno na Mnější hoře pořádně veselo. Přišla tady smečka dívek ze Eko Gymnázia Brno a jsou to holky, které se nám teď postupně představí.
2: Dobrý den, tak my jsme tady studentky z Eko Gymnázia Brno a my jsme přišli na festival smečky prodávat nějaké naše vyrobené věci, které potom výtěžek z nich bude pro fakultní nemocnici Brno na oddělení dětská nemocnice.
1: Mm-hmm. Jaké věci teda prodáváte? Co tam máte připravené pro návštěvníky, kteří dorazí na brněnskou zoo nebo na Mnější horu do brněnské zoo na festival smečky?
2: Tak máme tady třeba uháčkované zvířátka a nějaké uháčkované předměty, potom různé náramky, podtácky a třeba nabízíme i pletení copánku a malování na obličej.
1: Kdo to pletl, ty zvířátka, nebo háčkoval? Kdo je vyráběl?
2: Nějak vlastně naši spolužáci a spolužačky.
1: Takže jste to měli v rámci třeba matiky?
2: No, spíš výtvarky třeba, ale jo, aj doma na tom pracovali.
1: Pojďte nám víc představit vaše gymnázium, kde máte školu a jak hodnotíte uplynulé 2 týdny školního roku?
2: Tak asi hodnotíme zatím pozitivně, protože se ještě moc neučíme, ale těšíme se na všechno, co nás ještě čeká.
1: A neučíte se ani dneska, jaké to je být v brněnské zoo místo toho, abyste seděli v lavicích a učili se?
2: No tak je to super, ale je trošku zima, ale jinak
1: zima,
2: je to
1: že?
2: Dobrý.
1: Je zima. Co vás nejvíc baví ve škole?
2: No, asi tělocvik. My jsme taková hodně sportovní třída, takže asi.
1: Uh-huh. A čím to je, že jste to zrovna vychytali vy tři? Jo, zatím mluví teda jenom jedna. Jak se jmenuješ?
2: Emma Vojancová.
1: Emma. Zatím mluví jenom Emma, ale má tady i dvě chichochtající se spolužačky, které se jmenují jak?
3: Tak dobrý den, já jsem Martina Bartošová.
1: Martina, a to je kamarádka?
4: A dobrý, já jsem Bára Blašková.
1: Bára, holky, tak čím to je, že zrovna vy tři jste si to zasloužili a jste na festivalu smečky a nemusíte být v té škole? Jak to probíhala ta komunikace, protože o to musel být přece zájem, ne?
3: No, jako zájem o to byl, ale my jsme se vlastně rozdělili na 3 skupiny, že jedna půjde v pátek, jedna v sobotu a další v neděli.
1: A vy jste teda vychytali to nejškaredější počasí zatím.
3: Jo, no.
1: Ale je nám tady zase dobře, ne? Spolu. Zase jako na druhou stranu, ti ostatní nemůžou říct, že si zavysílali do rádia, protože vy jste měli tu šanci a možnost si tady zavysílat s námi a my vám za to moc děkujeme. Takže přátelé, v rámci festivalu smečky na Mnější hoře celý víkend, že jo? Tady bude také stánek Eko Gymnázia Brno, spoustu krásných dárkových předmětů, holky vám upletou copánky, namalují něco na obličej a navíc ten výtěžek z těch dárkových předmětů, které si můžete pořídit a koupit, ten poputuje právě dětské nemocnici Brno. Holky, moc díky, mějte se hezky a běžte se schovat někam do tepla.
2: Děkujem, naschledanou.
0: Brno živě, na Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Pátek 11. září, to je ten den, kdy na Mniší hoře začíná v brněnské zoo festival smečky. Co to ten festival smečky je, to nám teď připomene mluvčí brněnské zoo Honza Bedřich.
2: Krásný den ještě jednou. Festival smečky je takové poděkování a řekněme i prezentace, možnost prezentace našich brněnských parťáků, nejenom teda brněnských parťáků, ale především těch brněnských, protože naše motto zní Jsme jedna smečka a my to chceme právě v rámci toho festivalu smečky ukázat i našim návštěvníkům, takže tady právě máme naše partnery, spřátelené organizace, jakožto třeba Hvězdárnu a Planetárium Brno, Technické muzeum Brno, SAKO, máme tady dneska model autobusu od dopravního podniku města Brna, budou tady modely Hvězdárny a Planetária Brno, což jsem už asi jako říkal, ale opakování matka moudrosti. Takže opravdu je tady spousta věcí, na které se určitě vyplatí přijít podívat. Máme na to celé 3 krásné dny, mělo by i přestat pršet, takže věříme, že se tady na Mniší hoře to hezky zalidní, protože opravdu ty stanoviště stojí za to a samozřejmě lákám i na klasická komentovaná krmení a setkání.
1: Těch důvodů, proč sem přijít během víkendu nebo i během dnešního odpoledne, je samozřejmě mnoho. My budeme pokračovat ještě půl hodinky a něco málo nás čeká přímo živě z Mniší hory, z brněnské zoo. Těšíme se, zůstaňte s námi. Teď.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Když potřebujete brýle, tak
5: Bob Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak
5: Bob Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
5: Bob Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
5: Bob Optik.
4: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
19: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Lásko,
19: pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
20: Vinylovou? A bude sama hrát?
19: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
21: Experto Family. Od V podlahy.
22: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
23: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
24: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
25: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
26: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
27: Hit Radio.
28: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Ještě stále jsme v brněnské zoologické zahradě, tedy na Mnější hoře. Sice počasí úplně nepřeje, ale co jsme se tak dívali na počasí, tak o víkendu by mělo být líp a to je dobře, protože dneska sice festival Smečky odstartoval právě v těchto místech, ale o víkendu nás čeká to hlavní, což nám potvrdí i Kačka Sedláčková, hlavní garantka festivalu Smečky, má pod palcem, vlastně dá se říct, celý festival, celou událost. Kači, hezké dopoledne, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Tak co nás čeká o víkendu? Sobota, neděle, dneska jsme to sice odstartovali, jak už jsem říkal, ale ten hlavní program a to gro nás čeká o víkendu.
2: Ano, přesně tak. Jak už tady vlastně, jak jsi zmiňoval, tak máme festival rozdělený na Den stáda, Den hejna, Den smečky. To znamená, zítra tady najdeme aktivity, které se samozřejmě nějak týkají toho hejna. Bude tady Česká společnost ornitologická a budou tady samozřejmě komentovaná krmení a setkání právě týkající se ptáků nebo ryb, tedy právě těch zvířat, která tvoří hejna. Ale samozřejmě tady budou i aktivity pro děti, to znamená, bude tady přistaven popelářský vůz, takže děti se mohou stát popeláři na malý okamžik. Bude tady pískování pro děti, budou tady modely hvězdárny, protože doufejme, že počasí nám bude přát víc než dneska, takže zítra už je nafoukneme a budou tady k vidění. A dále tady najdeme samozřejmě prodej dárkových předmětů a pletení copánku a malování od
1: ano,
2: studentů Eko Gymnázia.
1: Měli jsme tady holky.
2: Jasně, skvělé, což je projekt, který jsem velmi ráda. Ten si studenti vymysleli sami a ten výtěžek bude věnován dětské nemocnici, takže to si myslím, že je velmi krásná věc. A v neposlední řadě si můžete dát zmrzlinu od Božského kopečku tady u nás.
1: Já doufám, že zítra už na to bude počasí. Teda takhle, já mám zmrzlinu rád za každého počasí.

0: Asi i v zimě, ale dneska nic moc.
1: Dneska ne, ale doufám, že zítra se to umoudří. Já jsem to objednala, tak doufám, že to klapne.
0: Kolik stojí taková objednávka?
1: Dešťový tanec, já vás ho naučím.
0: Jo, dešťový tanec. Vidíte to, když přijdete na Mniši horu, na festival Smečky, naučíte se i dešťový tanec. Pojďme zmínit ještě jiné akce, které se v brněnské zoo chystají, protože těch akcí, které se tady jako konají, těch je dost.
1: Určitě. Nejbližší akce, která tady u nás bude, tak bude běh pro tygry. Ten bude 17. října ve spolupráci s Altajkou.
0: Teď je potřeba přitlačit na hlasu, ano, protože projíždí vláček, který to tady tahá do kopce, natočnu.
1: No a následující akce bude 31. října, tradiční Halloween v Zoo Brno. Bude tady vše vyzdobeno, budou svítit světýlka, takže se přijďte bát s námi.
0: Budeme se bát, ale hlavně se těšit, co přinese i nadcházející víkend v rámci festivalu Smečky. Kačka Sedláčková, hlavní garantka festivalu Smečky. Moc díky.
1: Taky děkuju. Brno živě. Na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Damiano David právě teď dohrál na Hit Rádiu City Brno. Já jsem taky David Máčela, ale naproti mě Filip Chvátal, tedy náměstek primátorky pro oblast životního prostředí. Filipe, vítej opět v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, jsem rád, že jsem tady.
1: No my jsme taky rádi, že tě tady vyvezlo vozítko přímo až vlastně k velbloudům. Filipe, proč má tahle akce Festival smečky smysl i pro Brno?
2: No, tak je to samozřejmě i navázání partnerů. Je tady velké množství různých městských firem i dalších sponzorů, kteří se podílejí na tom, aby se brněnská zóna rozvíjela, aby se otevírala. A myslím si, že i díky nim se nám daří stavět jednotlivé nové pavilony. No, máme nový hlavní vstup, máme teďka vlastně ve stavbě voliéru dravců, máme krásný obrovský výběh pro želady, nové výběhy pro lední medvědy. Doufám, že za chvíli budeme mít i lední medvíďata, takže není toho málo, co tady dneska bude vidět.
1: Já se přece jen zeptám, co se chystá dál. Je něco v plánu brněnské zoo dál otevírat, zvelebovat, zkrášlovat?
2: Máme rozestavěné stavby, takže ono toho je teďka opravdu hodně. Nechceme zase úplně brněnskou zoo přehltit tak, aby byla pořád přívětivá. Chceme obrovskou rekonstrukci tropického pavilonu. Všichni víme, že ten tropický pavilon je jedna z věcí, která je tady pomalu ze 70. let a je to i základní pro tu zimní návštěvnost brněnské zoo. A máme samozřejmě i stavební povolení na pavilon Hrošíka Liberejského, ale tady zatím se nám nepodařilo získat ještě finanční prostředky ve evropských zdrojů.
1: A ty jsi velký milovník zvířat, protože vy jste vlastně, pokud se nepletu, byli na jaře se svojí partnerkou, teď už vlastně manželkou, v Jihoafrické republice a byli jste na safari. Viděli jste zvířata v bezprostřední blízkosti, jaké to bylo? Pojď nám předat ty zážitky.
2: Byli jsme v Kruglově parku a musím říct, že to byl zážitek. Mě to hrozně připomínalo film Cesta do pravěku, když vlastně projíždí ti mladíci tou lodí a okolo nich se najednou objeví mamut, dinosaurus a tak dál. Je to úplně jiný pocit. Prostě ty zvířata jsou mezi vámi, z ničeho nic se tam prostě zjeví, jdou naproti vám, jdou vedle vás a myslím si, že tohle je něco, co je skutečně neopakovatelné. Ale brněnská zoo má samozřejmě jiná devíza, takže pro mě to bylo skvělé srovnání.
1: Jaké zvíře z brněnské zoo tě nejvíc fakt?

0: Ale určitě, děkujeme.
1: Určitě se zastavte, budeme se těšit.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a prny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: 3 dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás 3 tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. No, když něco, tak Allegro.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo.
11: iPhony 17.
12: Laserové projektory.
11: Sluchátka Apple Beats.
12: A stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
18: Slyším Datart nákupy?
17: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
19: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
18: To je mazec.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku na příjezdu do Moravských Bránic směrem ze Sílůvek probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
4: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Na letošní volby padne 800 tun papíru. V Břeclavské tiskárně už finišuje výroba volebních lístků. Celá zakázka by měla být dokončená do 15. září. Na senátních lístcích se letos navíc poprvé objeví QR kódy. Proč tam budou, vysvětlí ředitel tiskárny Jiří Mišík.
3: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace, dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
2: A může ho elektronicky zpracovat z domu. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní ordinace zubních lékařů. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfa Adama Vojtěcha připraví změnu zákonů, která takový způsob poskytování péče upraví. Mobilní ordinace se už teď zkoušejí například v Moravskoslezském kraji. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů porážkou. V dlouhém oslabení proti Lanc neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí proti nováčkovi soutěže Sabahu. A teď ještě něco z regionu.
4: Jen jediná brněnská městská část má jistotu, že bude mít po komunálních volbách nového starostu. A to Maloměřice a Obřany, kde stávající starostka post neobhajuje. Otazník visí nad Kohoutovicemi, ale ve zbylých 27 městských částech starostové a starostky kandidují z prvních míst.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: V Brně a na jihu Moravy máme dnes oblačno a mnohdy i sprchne. Odpoledne se postupně vyjasní. Naměříme až 17 stupňů Celsia.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
5: Je pátek, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Mimochodem, je pátek je nejčastější věta, kterou v rádiu uslyšíte. Ano, a já to říkám znova, je pátek, protože opravdu máme důvod se radovat. Jak se máte dneska? Máte se dobře? A nebojíte se to v dnešní době říct nahlas? Ono se to jako moc nenosí, že jo? Na nic se nestěžovat. Takhle, vždycky je na co si stěžovat, to o tom žádná. Ale kolikrát, když se vás takhle někdo člověk zeptá, jak se máte, tak možná máte ten pocit, že i jako přátelům nebo svým blízkým kolegům v práci, že máte blbý pocit z toho, že řeknete, mám se dobře, a tak si radši něco člověk takhle jako vymyslí. No tak ne! Není to společensky nepřijatelná odpověď. Já chci vědět, že se máte dobře. Jestli se máte dobře, napište mi na WhatsApp Rádia 777-937-777. Mám se dobře. Já chci vidět, že se máte dobře. A moc vám to přeju. A pokud se nemáte úplně nejlíp, tak je super, že posloucháte srdcovky, ty vám zvednou náladu. Teď je Robbie Williams.

0: Robbie Williams na Hit Rádiu ve 12 hodin 7 minut. Srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že se máte dobře. Tolik zpráv, páni, to jsem ani nečekal. A pořád to tady chodí na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777, že se máte dobře. A nejvíc mě tady jako pobavila Lucka, která píše: mám se dobře, ale v práci to nesmím říct, jinak bych dostal další práci navíc. Hezký. Petr: mám se dobře, ale paní to nesmí vědět, jinak by vytáhla nějaký další, cože, jinak by vytáhla, no jak je to bez ty diakritiky, jo, jinak by vytáhla další, teď už chápu, co to je, z minulosti. Rozumím, rozumím, to je taková ta věc, jako když přijde ta paní domů, že jo, kouká na to svého manžela, jak je tak jako spokojený, v pohodě, na tom gauči, nic to netrápí, a říká, teď je na čase, abych vytáhla ty starý problémy, přece ho tady takhle nechám. No, je to krásný, takže díky, že se máte dobře, je to super. Já třeba mám vyřezlou plotenku, v ruce mám zavedenou kanilu, zasedu na další kapačky a taky se mám dobře. Je pátek, jsem v rádiu, mám pro vás připravený další srdcovky a dáme si hity, který opravdu jste, jako troufnu si říct, roky na Hit Rádiu neslyšeli. Jako například další srdcovka s číslem 2. Což je začátek 90. let, je od umělkyně, která je naprosto fantastická a upřímně, i přesto, že to je švédská eurodancová zpěvačka a raperka, tak si asi nepamatuju jiný hit, že by vydala. Jmenuje se Sezame, otevři se. Je to skvělý, je to super. A snad vás to takhle jako potěší v pátek. A kdyby ne, tak si napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání dneska bude taky. Teď Leila.

0: mesa, open sesame, easy.
1: Abrakadabra, Leila Kay, a když to teď tak jako poslouchám, tak si říkám, fakt jsem tohle teďko pustil v srdcovkách. Co mi do té kapačky dali? Bylo trošku jak Trainspotting. No tak dáme úplně jinou klasiku, trošku zvolníme tempo. 80. léta, Eurythmics. Taky krásný song. Tak dneska bude zajímavý mix. Těším se na něj moc.

0: Pokud jste 90-kové děti, tak tohle je něco, co poslouchali vaši rodiče. Eurythmics, 80. léta na Hit Rádiu, ve čtvrt na jednu v pátek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Občas jako vzpomínáme v srdcovkách taky na naše rodiče a vlastně jim děkujeme za to, že nás brali na různé kroužky a koníčky. V tom porovnání dneska my jako rodiče, co děláme pro naše děti, tak je to vlastně jako ta samá služba, ale těch koníčků je mnohem více a taky to samozřejmě stojí spoustu peněz, ale je důležitý a kolikrát si děti vlastně ani jako nemůžou vybrat z těch koníčků, kolik jich je, těch kroužků a tak dále. Tak je možná něco, co vám z dětství vydrželo do dneška. Pokud ano, tak je to skvělý. Tak je to fakt jako fantastický, je to takový malý jackpot. A my si dáme zpěváka Briana Adamse, který také měl jako mladý koníček a vydržel mu do dnešní doby. A to je fotografování. Já se tak koukám momentálně na jeho fotky, kdy fotil známé osobnosti a je to teda neuvěřitelný, kdo všechno se mu posadil, po případě lehnul i postavil před jeho fotoaparát. Fotil tady například Pamelu Anderson oblečenou. Zpěvačku Pink neoblečenou. Hezká fotka. Kate Moss, modelku, oblečenou, bohužel. Nebo tady je tanečník, známý Sergej Polunin. Neoblečenej, bohužel, pro mě. Tak. Dokonce i královna Alžběta. Oblečená. Uf. Tak. Je to jako, je to krásný, je to fakt jako brutálně super album. Amy Winehouse je tady taky například. Tak je prostě někdy jako zajímavý kouknout se i na volný čas jednotlivých osobností, které známe z rádia a spodí, co vlastně dělají ve volném čase. Takže jako kolekce od Briana Adamse, ať už to jsou akty a nebo to jsou portréty, ta je fantastická. Můžete se podívat třeba ve volném čase. Dáme si rok 2002. Here I am. Brain Adams. Night Radio.

0: Zní 90. léta. Srdcovky Hit Rádia. Snap a Summer, the first, the last eternity. Rok 1995. Páni, člověk, když si to takhle jako řekne, tak taky vám nepřijde, že to je tak dávno. Jako 95. pohodě, ale pak když si to člověk jako přepočítá a zjistí, že už to je 30 let, tak to je docela úlet, nebo přes 30 let už dokonce. Je to tedy doba ještě před všema sociálníma sítěma, mobilní telefony, ty taky byly hodně sporadicky, paušály, to si nikdo moc jako dovolit nemohl, SMSky, tak když už potom byly, tak jedna SMSka třeba stála tenkrát 10-15 korun, což bylo brutální, že jo, telefonovalo se jenom do minuty. Počítalo se to vlastně všechno na minuty, když jste jednu minutu přetáhli, tak jste potom počítali dál ten čas, aby se si jako povídali, protože to vlastně nebyla minuta, ale jednotky takzvaný tenkrát. No, na jednu stranu jsem rád, že tady ta doba, kdy jsme psali SMSky bez mezer, aby jsme dokázali do toho vměstnat co nejvíce znaků, aby to bylo za jednu SMSku, tak že už je pryč, protože alespoň díky tomu, tak vy mi můžete klidně poslat i hlasovku, něco, co v 95. bylo absolutně nemyslitelné. Hlasovku, co byste chtěli slyšet? Srdcovka na přání. A nemusíte samozřejmě posílat hlasovku, klidně můžete poslat jenom zprávu. Telefonní číslo pořád stejné, 777 937 777. Čeká nás 6. páteční srdcovka na vaše přání. Už za chvilku.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Co pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Co pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
3: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Pivotéka Betel e-shopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betel e-shopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betel-shopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betel e-shopek.cz.
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
6: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
7: A rolety mají taky?
6: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
7: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
8: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
9: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
10: Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
16: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
17: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
19: Nákupy v online shop CZ.
20: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
19: www.onlineshop.cz.
21: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
22: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
21: Jedu ale jen na čerpačku.
22: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
23: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
24: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
25: Radio. Život plyne dál.

0: Jenom trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A taky posloucháte srdcovky s Jirkou Pelnářem. Je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. Dneska těch zpráv bylo strašně moc, bylo to extrémně náročný se tím tady prokousat. To si nestěžuju, to já naopak jsem za to strašně moc rád. A jsem taky rád, že jsem objevil zprávu od Simči, která píše: Ahoj, poslouchám srdcovky pravidelně každý den. Dokonce i kolegyně v dalších kancelářích přiladili rádio na srdcovky a na kávičce si pak spolu povídáme o písničkách i o vzpomínkách, které probíráte. Ale nikdy jsem nenapsala zprávu. Nevím, jestli to doopravdy čtete nebo ne. A tak to zkusím. Dneska máme s manželem výročí 15 let a on je fanoušek skupiny Doors. Pracuje na dílně a vím, že taky poslouchá. Tak kdybyste si to opravdu přečetl a chtěl byste mi udělat radost, prosím o píseň Light My Fire pro mého muže, protože on je ohněm mého života. V dobrém slova smyslu. Jsme spolu 15 let a pořád se mi z něj zapalují lítka. Zdraví Simča. Simčo, nečtu to vůbec. Je to chatbot, který tady odpovídá a já si to všechno vymýšlím. Ne, samozřejmě. Všechno to čtu. Snažím se. Těch zpráv je strašně moc a jsem strašně rád, že jsem tuhle zprávu objevil, protože můžu ti opravdu udělat radost. Ani si nepamatuju, kdy Doors hráli na Hitrádiu. Tak ještě jednou obrovská gratulace k 15. výročí. Bravo. You know

0: Miles Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. To asi nás dneska v noci nečeká. Perseidy, ty už byly navíc v srpnu, tak budeme aspoň moc poslouchat ty hudební hvězdy tady u nás na Hit Radio, i přesto, že srdcovky už skončily, tak za chvíli Imagine Dragons, taky Alex Warren. No a já připomínám, že tím, že je pátek a večer možná budete mít volno, anebo pojedete na večer někam na víkend, hezky na výlet, možná k rodičům, odvíct děti, nechat je tam, vrátit se v klidu domů a užít si taky chvilku pro sebe. Tak večer, pokud budete v autě, tak doporučuji od 18 hodin poslouchejte Hit Radio, protože máme pro vás opět připravenou 3hodinovku fantastických hitů z 90. let, ze začátku milénia v rámci našeho Hit Radia Classic. Takže tady u nás na Hit Radio dneska mezi 18. a 21. hodinou.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr.brno.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
8: Potřebujeme obří mravence.
7: Svezeme ji na Jelenovi.
8: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
9: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
10: I na podzimu může být vaše zahrada.

0: Zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
3: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
4: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV. T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
7: Sportfilm festivalové ozvěny v Jihomoravském kraji. Oceněné filmy představí horolezec Radek Groch 17. září v kině v Blansku. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
12: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na závěr pátečního poledne. Dominik má připravený zprávy, ještě předtím regionální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Komíně v ulici Branka v úseku mezi ulicemi Hlavní a Krestenova probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Obyvatel Česka ubylo. V prvním pololetí letošního roku klesl počet o 12 200. Ke konci června nás tak v zemi žilo téměř 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Stavební řízení v Česku čekají změny. Sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Pokračuje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
8: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
7: Výrazně se také zjednoduší povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenka s tou budoucí Jelenou Rybákinou. Sabalenka postoupila po vítězství nad Jessicou Pegulou 2-0 na sety, Rybákina zdolala Coco Gauff 2-1. Utkání o titul je na programu v sobotu od 10 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
9: Dnes začíná znojemské historické vinobraní. Největší oslava vína, burčáku a historie láká opět mimo jiné na průvod městem v čele s Janem Lucemburským a řadu historických scén a koncerty, letos třeba Lenny, Monkey Business nebo Tros Diskotékos. Akce odkazuje i na 800. výročí povýšení Znojma na Královské město.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
9: Dnes je obloha v Brně a na jihu Moravy oblačná a mnohde i deštivá. Odpoledne se začne postupně vyjasňovat. Teploty nepřekročí 17 stupňů Celsia.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: Jedna hodina odpoledne, možná se právě vracíte zpátky z polední pauzy do práce. Je pátek, to je důležitý, pokud náhodou nevíte. A takhle v pátek odpoledne to čekání na konec pracovní doby, to se vleče, to je nekonečně dlouhý. To je tak dlouhý jako čekání Slávie na výhru v Lize mistrů, to je prostě... Dočkáme se někdy?
11: Hit Radio City Brno.
12: Tak snad ano. Pink, právě teď, ať vám to čekání utíká společně s Hit Rádiem.

Na Hit Rádiu ve 13 hodin a 14 minut, tedy téměř ve čtvrt na dvě odpoledne. Kolikátý je dneska? Dneska je pátek 11. září. Dneska je to přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Jste teď mysleli, že budu mluvit o dvojčatech, že ne? Ne, ne. Jdeme do technologie. 35 let v Česku poprvé mobilní telefon. Tenkrát stál přes 60 tisíc korun. Vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době průměrná mzda u nás nebyla ani 4 tisíce měsíčně, takže jste si pokecali 3 hoďky a bylo po měsíční výplatě. Jo? Po těch 35 letech na rovinu hodně se toho změnilo. Dneska posíláme zprávy zadarmo, telefon váží prakticky stejně jako 4 nožičky vídeňských párků a ta cena je taky úplně někde jinde. Jo? I když ten novej sklápice iPhone za 90 tisíc, ten se trošku utrhnul ze řetězu, to je pravda, ale pořád nemusíme dávat za mobilní telefon 15 průměrných platů. Tak ten telefon vemte, použijte ho a kromě sjíždění videí na Instagramu koukněte taky na náš web hitradio.cz a zaregistrujte se do hry Kdo pak to zvoní? Protože v pondělí ráno hned po víkendu ve snídaní šampionů můžeme zazvonit u vás doma a přivést vám osobně 6 tisíc korun. Za co je utratíte, to už je jenom na vás. Já osobně bych doporučil nějaký hezký wellness víkend a pokud nevíte, kam takhle v září vyrazit, tak si nechte poradit od skupiny Činasky. Ty mají dobrý plán.

0: Kamarád Be Mine, posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 24 minut. Ano, když už jsem načukl, že je dnes 11. září, tak samozřejmě 11. září rok 2001. Jo, před 25 lety se zastavil svět po teroristickém útoku v New Yorku. Je to 25 let a pořád kolují různé konspirační teorie, jak to tenkrát vlastně doopravdy bylo. Každý na to má svůj názor, to je naprosto v pořádku. Ať už to bylo, jak to bylo, tak jedno je ale jako nesmazatelný fakt, že 11. září opravdu změnilo celý svět. V New Yorku probíhají velkolepé pietní akce, ale pak jsou tady i země, kde se s tím moc hlavu nelámou. Třeba ve Švédsku je dneska 11. září Světový den kebabu. Možná trochu moc, ale je to tak, v Norsku taky. No, tak se vydáme na cestu kolem světa. Rakouská parta Global DJs, What a Feeling, už za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
6: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
5: A teď i poctivé vánoční cukroví.
6: A cena?
5: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
6: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Přesně tak.
6: jam.cz.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas.cz.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy. Kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
11: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
13: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
16: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
17: Ty v Bauhausu nevedeme.
16: A Auschus našel byste?
17: To vás zklamu, bohužel.
16: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
17: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
16: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
18: když se to má podařit.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
20: A právě tady vzniká Brno 1.
3: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
20: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
3: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
20: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
3: Více na www.brno1.cz.
20: Bydlení na plný plyn.
21: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
22: Nákupy v online shop.cz.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
22: www.onlineshop.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Smash Dance.

0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 36 minut, s váma Jirka Pelnář a ještě dneska si můžete vyhrát 4 lístky na Davis Cup Česko proti USA. Po 13 letech hrajeme v Foutu aréně, bude to velký a s Hit Radiem můžete jít fandit v partě nebo celá rodina zadarmo, a to jak v pátek, tak i v sobotu. Čekejte na signál. Jakmile uslyšíte signál, tak volejte 800 937 937. Stačí se dovolat jako třetí v pořadí a jste ve hře dokonalá desítka a pak mi odpovíte správně, alespoň na 7 z 10 otázek. No a je to vaše. To je celý. Takhle jednoduchý to je. Mějte u sebe telefon, poslouchejte Hit Radio, signál může zaznít do 15. hodiny kdykoliv. No a my si teď dáme něco od podlahy a nebude to receptář. Jay-Z, Linkin Park.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.
0: Není zač.

0: Shakira a Zoo. Takový malej výlet. My v tom ještě budeme zvěřenci pokračovat. Za chviličku tak si dáme jeleny. Zítem jediný, co chci. Páni, stejně. Skupina Jelen. Taky už si nedokážete představit český hudební rybníček právě bez týhle partičky? Už je to 13 let. 13 let jsou v maličkém jazz klubu u staré paní na Starém městě v Praze, tak se poprvé vedle sebe na pódiu postavili právě Jindra Polák, Martin Kasal a Ondra Málek a do mikrofonu zaznělo jenom jejich nesmělé ahoj, my jsme Jelen. A vlastně nikoho asi nenapadlo, že za, co za 10 let, za těch 13 let budou plánovat další jako obrovitánský koncerty. Vlastně po 10 letech tak měli jejich největší koncert, narozeninová show v pražské O2 aréně. Pokud jste byli, tak víte, že to bylo fantastický. Do té O2 arény tak se znovu dostanete, ne na Jeleny, ale na ten tenis. Stále tady mám ty 4 lístky na Davis Cup na příští víkend, takže pořád mějte telefon u sebe, signál může zaznít kdykoliv, ale 100% za chvíli zazní Jeleni, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
3: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
2: No jako já.
3: Oční klinika Oftal.
2: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.

0: Ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvartě. Bila Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Paper City jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy a také rychlý pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku na příjezdu do Moravských Bránic směrem ze Sílůvek probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemí.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi se letos letních dovolených nevzdali, cestovní kanceláře hodnotí sezónu pozitivně a zájem o pobyty nekončí ani s prázdninami. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
14: Výrazným trendem posledních let je prodlužování sezóny, a to do září a října. Poptávka českých klientů po zájezdech k moři vzrůstá v letošním roce o 10 až 15%. Zároveň také pokračuje ten trend nákupu pobytů na last minute.
13: Tedy přibližně 2 až 3 týdny před odjezdem. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Odehraje se kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Tenistka Kateřina Siňaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsend nastoupí ve finále 4 hry proti ryze americké dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger. Zápas má začít v 6 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
1: Jen jediná brněnská městská část má jistotu, že bude mít po komunálních volbách nového starostu. A to Maloměřice a Obřany, kde stávající starostka post neobhajuje. Otazník visí nad Kohoutovicemi, ale ve zbylých 27 městských částech starostové a starostky kandidují z prvních míst.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: V Brně a na jihu Moravy máme dnes oblačno a mnohdy i sprchne. Odpoledne se postupně vyjasní. Naměříme až 17 stupňů Celsia.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pohodové páteční odpoledne přeju 2:03. Jsme se tady tak jako zarazili s Dominikem nad tou zprávou. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Ať už to znamená cokoliv, tak pokud jste dlouho ve vztahu, tak možná byste se, pánové, měli v pondělí umejt. Třeba se zadaří.
11: Hit Radio City Brno.
0: Dáme si půlnoc a pojď.

David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Rádiu. 10 minut po 2 hodině odpolední a to je čas, kdy máte vzít telefon a vytočit 800 937 937 a zahrát si se mnou dokonalou desítku. To znamená 10 otázek, kdy odpovědi jsou pouze číslovky. A to číslovky od 1 do 10. A ve hře tady mám celkem 4 lístky na příští víkend, konkrétně na pátek a na sobotu, na Davis Cup, který se po 13 dlouhých letech bude hrát opět v O2 aréně. Česko bude hrát stejně tak jako v loňském roce proti Spojeným státům americkým a je to strašně důležitý zápas, protože pokud ho vyhrajeme, pokud porazíme Amíky, tak postupujeme do toho finálového turnaje, do finálového Davis Cupu. Takže budeme potřebovat všechny dlaně, všechny hlasivky, celou O2 arénu a my Hit Radio tam rozhodně budeme a vy tam můžete být s námi. Je to jednoduchý. Stačí právě teď vzít telefon a jako třetí se dovolat sem ke mně do studia. Tak volejte, ještě jednou připomínám to telefonní číslo 800 937 937. Dáme si Ellie Goulding a jdeme hrát dokonalou desítku o lístky na Davis Cup.

0: Golding na Hit Rádiu ve 14 hodin 13 minut a to je čas, kdy Michal právě teď bude hrát o 4 lístky na Davis Cup, kam vás Hit Rádio dostane. Příští týden, pátek a sobota, hrajeme tedy proti Amíkům a budeme bojovat o postup do finálového turnaje. Michale, jak se máš dneska, ahoj?
1: Skvěle se mám, jsem rád, že jsem se dovolal konečně a konečně mi bude končit i pracovní doba, takže doufám, že mě neslyší šéf.
0: Má je dokonalý pátek, to je skvělý. Ale kdyby tě slyšel šéf, tak samozřejmě, že teď tu minutku a půl, co si spolu budeme povídat, tak ty si normálně nahradíš v té práci, ne? Tam zůstaneš o minutu
1: a půl. Určitě, nebo ho vezmu sebou, no.
0: To zase ne, hele. Já jsem takhle jednou se šéfem někde byl, není to úplně dobrý, to takhle jako občas míchat tu práci. Tak jo, hele, Míšo, mám teda pro tebe první otázku, která ještě není v rámci těch 10 otázek. Jak myslíš, že to dopadne proti Amíkům?
1: No, tak určitě vyhrajem, to je jasná věc.
0: Super. Jsi velký tenisový fanoušek?
1: Rozhodně.
0: Fakt? A byl jsi naživo někdy na tenise?
1: Nebyl, právě nikdy se mi to nepoštěstilo vzhledem k ceně třeba vstupenkám, no, nebo jasně. I časově, že to nevyšlo, ale tak doufám, že teď to vyjde.
0: Hele, doporučuju, já jsem kdysi Davis Cupy i Fed Cupy moderoval a musím říct, že to je úlet koukat, jak tam prostě oni podávají těch 200 km hodině, to jsou strašné bomby.
1: Já teda mám radši ženský tenis, ale
0: jo, tak ono je vždycky lepší poslouchat hekat holky než kluky, ale to nevadí, tak jdeme na to, prosím tě. 10 otázek.
1: Ano.
0: 7 jich potřebuju minimálně správně.
1: Ano.
0: Odpovědi jsou pouze 1 až 10 číslovky. Tak jdeme na to. Jaká číslovka se rýmuje se slovem medvěd?
1: 9.
0: Výborně. Kolik fotbalistů jednoho týmu je na hřišti bez brankáře?
1: 11.
0: Přesně tam.
1: Jo, no.
0: Kolik koní je ve dvoře, co s nima žádnej nevoře?
1: 4
0: koně, jasně. Kolik spolubydlících měla Sněhurka u trpaslíků?
1: 7.
0: Výborně. Kolik přátel bylo v seriálu Přátelé?
1: 5.
0: Nevadí. Kolik králíků žilo v klobouku?
1: 2.
0: Jasně. Kolik vlasů zlatých měl děd Vševěd?
1: 3.
0: Výborně. Kolik přítelkyň měl Marshall v seriálu Jak jsem poznal vaši matku?
1: 2. 1.
0: Výborně, mě vypadl signál, já jsem vůbec neslyšel ten první pokus. Jednu si říkal, ne?
1: Ano, jednu.
0: Dobře, tak jo. Když hrajeme basketbal 4-4, kolik nás hraje?
1: 8.
0: Výborně. A poslední otázka. Kolik nás bylo v knize Karla Poláčka? Bylo nás?
1: 5.
0: Jo! A to je správná odpověď. I tak, i kdybych ten signál měl, tak je to pořád 7 a to mě stačilo. Takže Míšo, já ti gratuluju.
1: Ježíš, skvělý, a děkuju moc, to jste mě udělali radost při pátku.
0: Do toho jsem tady, do toho je tady Hit Radio. Tak jo, tak užij Davis Cup. Jediný, co o tebe budu potřebovat, je, až tam budeš, aby si tam udělal nějaký selfiečko a poslal nám ho, jak si to užíváš. Jo.
1: Rozhodně, tak rozhodně. Jo. Tak jo, skvělý,
0: díky
1: moc. Měj se
0: krásně, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Tak je to pryč, ještě jednou gratulujem a teď Måneskin. Jo.

0: Basta.
1: Marquez, Vayamos, compañeros, 14 hodin, 24 minut. Pokud dneska půjdete do obchoďáku, tak samozřejmě pevný nervy, takhle jako v pátek, to je vždycky peklo. Na druhou stranu je spousta rodin, co si o víkendu dělá výlety do obchodních

0: center. Tak kdyby náhodou jste nechtěli utrácet až moc peněz obchodějací, tak si vemte špunty do uší. Je to asi zní jako dost divně, bizarně, ale je tady průzkum, který jasně mluví o tom, že hudba, která hraje v obchodních centrech, tak je velmi často záměrně vybírána, protože z nás opravdu dokáže vytáhnout prachy. Dobře poslouchejte, marketáci obchodních center tak tvrdí, že lidé, kteří poslouchají vážnou hudbu, tak se rychleji rozhodnou koupit parfémy nebo drahé náramky. To znamená, že by opravdu měla hrát spíše taková ta vážnější klasická hudba tady v těch drahých obchodech s parfémama. Když hraje country, tak se často kupují kartáčky a mýdla. Taky zajímavý. No a když je tam potom nějaký jako death, trash, killing, brutal metal, tak pilulky nebole z hlavy. Zajímavý. Já tady chystám taky jednu takovou.
1: Vracím se domů na dráhu.
0: Co byste si koupili, když to slyšíte? Vohnoutí z vás českých bohemů dáme už za chvilku. Tady u nás na Hit Radio. A ti vás samozřejmě nechci k něčemu nabádat, jo? Tohle přátelství uslyšíte za chviličku.
2: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když potřebujete brýle, tak...
5: Pop Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak...
5: Pop Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
5: Pop Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Pop Optik.
4: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská, Josefská. Více na popoptik.cz.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
7: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
8: Potřebujeme obří mravence.
7: Svezeme ji na Jelenovi.
8: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
9: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
10: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
11: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
12: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
16: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
17: Vinylovou? A bude sama hrát?
16: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
18: Experto Family. Od V podlahy.
19: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
20: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
21: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
22: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
23: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správa na tkyně zubu?
24: Kolik?
23: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
24: Hezký den a víkend.
22: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tantrix na Hit Radio a píseň, kterou velmi dobře znáte, pokud máte malé děti, protože tady ty lovkyně démonů, ty asi u vás doma hrajou velmi pravidelně. Kdo doma malé děti nikdy neměl, tak to je zpěvačka Debbie Harry, zpěvačka skupiny Blondie. V loňském roce v jednom velkém rozhovoru tak se nechala slyšet, že vzdává hold opravdu každému, kdo zvládne vychovávat rodinu, ale že jí to vlastně nikdy netrápilo, že jí asi v chromozomech něco chybí, že věděla, že vlastně jako rodinu a děti nikdy mít moc nechce. Tak, ale zase na druhou stranu je krásný, že to uzná, takže rodiče, pokud máte nervy na hlavu, v dlaních, gesto zmaru a šediny a máte před sebou teďko akorát víkend a už teď víte, že to bude velmi náročný víkend, tak i tak slavná zpěvačka jako Debbie Harry uznává vaši práci. No a tak si ji dáme, tady tu dámu u nás na Hit Radio, v jednom z jejich největších hitů. Blondie, Maria na Hit Radio, rodiče, jenom pro vás, jste skvělí.

0: ve 14 hodin 41 minut, do 15. hodiny ještě třeba. Tady ta letní vypalovačka. Zkusíme přivolat babí léto. Babi léto. Tak a tím to končí. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Plnář a zase v pondělí ve 12 hodin se tady společně uslyšíme. Ve 12 hodin v pondělí, tedy v pravé poledne, opět nebudou chybět srdcovky. Máte teď celý víkend na to, abyste si rozmysleli, jakou srdcovku na přání si v pondělí budete chtít nechat zahrát. Kdybyste chtěli nějakou inspiraci, tak dával jsem do storíčka, co by na Instagram Jirka Plnář. Dnešní přání, který bylo fantastický, bylo skvělý, to je jako moc příjemná inspirace. Tak klidně rovnou pod to storíčko, rovnou do zprávy mi tam můžete napsat, co byste chtěli slyšet v pondělí, kdyby vás to napadlo, anebo to prostě nechte normálně přes víkend uležet a v pondělí potom tady na WhatsAppu Hitradia 777-937-777 už se nějak domluvíme. Mějte se krásně, užijte si víkend a v pondělí tak se smějte.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Tři dny, jeden společný svět. Od 11. do 13. září vás ZOO Brno zve na festival Smečky. Čekají vás tři tematické dny, plné zvířat, her, stanovišť a programu pro celou rodinu. Buďte součástí Smečky i vy. Podrobný program najdete na www.zoobrno.cz/festivalsmečky.
6: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschwitz našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
11: se to má podařit. Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno. www.porsche-brno.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
17: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
18: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
20: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
21: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Dobré odpoledne, tak jsem tady na Hit Radio City Brno znovu. Opět zase vyrážíme na silnice, mrkneme, jak to aktuálně vypadá v Brně a na Jižní Moravě. Pokud jedete přes Brno, tak ulice poblíž Honařky na úrovni čerpací stanice stojí odstavené osobní auto. Máme tam omezení provozu, tak bacha na to. Mezi Brnem a Telnicí u odbočky na Sokolnice na Kruháči, tady se srazilo osobní auto s nákladním. Máme tam velmi silný provoz a omezení minimálně do 16. hodiny. Také na Brněnsku za Hajany ve směru na Modřice se srazila dvě osobní auta. Máme tam opět policii a místo je řízeno kyvadlově. Pokud jedete po D2 2,5 km ve směru do Brna, v koloně bourala dvě osobní auta a na Blanensku v Černé hoře v Brněnské ulici, tady se nám bohužel srazila také dvě osobní auta. I tady máme omezení provozu, ale až do 16:30. Přeju šťastné páteční cestování. Kdybyste měli jakékoliv postřehy ze své trasy, tak klidně pošlete zprávu, případně hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848, hlavně opatrně a s Hit Rádiem. Děkujem.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz.
1: Jenom hity. Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stavební spořitelny poskytly lidem za prvních 8 měsíců úroku úvěry za 31 miliard korun. Ve srovnání s loňskem se objem úvěru zvýšil o čtvrtinu. Počet smluv o spoření naopak meziročně klesl o pětinu. Klesla také úhrná cílová částka, na kterou lidé spoří. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem ví mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová?
8: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
7: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. V zemské atmosféře bylo v srpnu rekordní množství vodní páry. Mimořádně vysoké hodnoty mohou podle meteorologů pokračovat i v dalších měsících, k čemuž může přispět také rychle sílící jev El Niño. Více vlhkosti přitom znamená větší potenciál pro extrémní srážky. No a ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Dvě nejvýše nasazené hráčky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, v němž zvítězila Rybakinová.
0: Jak tak čekují aktuální teploty na Jižní Moravě, tak v Brně máme 14 stupňů Celsia, na Blanensku je to velmi podobné a Znojmo hlásí aktuálně 14,7, takže skoro 15 stupňů. Maximální teploty při pátku došáhnou na 18, čekají nás i přehánky, ale žádná panika. Víkend už má mnohem lepší náladu, sobota vytáhne sluníčko a teploty kolem 21, no a v neděli se to přidá ještě na 23 stupňů, takže paráda.
1: Hit Radio City Brno.
0: Krásné páteční odpoledne, páteční maraton Hit Radio City Brno ve vysílání z terénu pokračuje i po 15. Už za chviličku přepojíme do našeho živého studia na Znojemské Vinobradní, kde se na vás těší Péťa Březinová. Já jsem Igor Doložal a budu to tady všechno odbavovat, takže rozhodně se dneska ještě uslyšíme. Přeju krásné odpoledne, vzhůru na víkend a taky do Znojma.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Neuvěřitelné se stalo skutečností. Petra Březinová se konečně po 12 letech, co to chtěla, tak se konečně dostala na Znojemské historické vinobraní. To je prostě svátek, prosím pěkně. Já vím, že to nedokážete možná teďka pochopit, protože tady třeba nejste, ale já doufám, že přijdete, protože teď začíná Znojemské historické vinobraní, bude tady celý víkend a o tom si samozřejmě budu povídat s Kristinou Musilovou, která je tady za marketing Znojemské besedy. Ahoj, Kristi.
2: Ahoj a zdravím všechny posluchače.
1: Dá se vůbec předat ta atmosféra, která tady proudí, nejenom, že tady už to začíná, ale ono je to v rozpuku, když tak řeknu, takže tady bude spousta lidí, spousta úžasné atmosféry, to se asi ani nedá předat, že našim posluchačům tohle?
2: Nedá, musí všichni přijet a pořádně to zažít.
1: Prosím vás, tohle je doporučení, takže byste to měli ctít. A hlavně nemusíte autem, že? Dostanete se polně třeba i autobusem.
2: Ano, my máme posílený spoje vlastně v rámci Jihomoravského kraje, takže byste se k nám měli snad pohodlně dostat a určitě, jak znova říkám, doporučuji přijet, zažít to. Já vám to sice můžu říct, co tady zažijete, ale musíte to prostě zažít.
1: No tak to bude moje další otázka. Kdyby si třeba někdo řekl, že přijede jenom na pátek nebo na sobotu nebo klidně na celý víkend, co bys jim poradila, co by neměli minout, co by měli všechno jako tady prošmejdit?
2: Ono je to těžký takhle říct, toho programu je habaděj, ale určitě to je to víno. Jo, máme scénu VOC u Rotundy s krásným výhledem na řeku Dej, na Mikulášský kostel. Mimochodem, my teď tady sedíme na ten Mikulášský kostel, vidíme a je to krásný výhled. Pak samozřejmě Slepičí trh, nebo o vinobraní se jmenuje Vinný trh, tam taky najdete spoustu vinařů.
1: A Slepičí trh a slepice tam nejsou.
2: Slepice tam nejsou, je tam víno. Je tam víno a samozřejmě jako to víno je na každém rohu a nemůžu opomenout tu historii. Krásný historický průvod, který v pátek vychází v 8 hodin, v sobotu ve 14 a to si myslím, jako že ta atmosféra, já když jsem ještě byla návštěvník, já jsem na ten průvod každý rok šla, protože to je prostě super, to je jako nezažiješ jako z obýváku.
1: To znamená, že i když si to viděla třeba po 10, tak stejně jako tam furt můžeš objevovat něco nového, třeba jako nové herce nebo noví ti, kteří jsou účastníci toho průvodu?
2: Určitě, my máme Mirka Hrabě, který nám vlastně už stvárňuje přes 10 let krále Jana Lucemburského. Od minulého roku máme novou královnu Zuzanu Mrákovou, rodačka ze Znojma, taky si prošla mnoha rolema. A nyní máme novou princeznu, protože Zuzka vypadá mladě, a tak princezna vypadala jak její sestra. A minulý rok nám přibyl i Martin Kraus v roli Oty Habsburského v sobotním průvodu.
1: A tak on jako si zahrál ve spoustě pohádek, že jo, i hrabě, takže já si myslím, že to tak jako hezky sedí. A hlavně ty říkáš, že ty průvody budou dneska v pátek večer a budou i v sobotu teda odpoledne, tak jaký je v tom rozdíl?
2: Rozdíl je v tom, že ten páteční víc jako vynikne ten oheň a i pro krále vlastně ohňová show na Masarykově náměstí, oni vlastně dojdou až na ten Masarykáč a v tom sobotním zase je vidíme všechny jako při tom světle, jsou to úplně dvě odlišné atmosféry a myslím, že oba dva průvody jsou super prostě, no.
1: A to není jenom jako průvod, že jako projdou, ale každý tam má svoji roli, že jo?
2: Ano, přesně tak, každý má svoji roli.
1: A já jsem slyšela, že tam jsou i někteří, kteří jako stvárňují třeba nějaké jako vězně,
2: ano,
1: je to tak?
2: Ano.
1: Takže vyloženě jako fakt oni se musí ponořit do té role, takže to není o tom, jako že jdou z nějakého startu do nějakého cíle, ale návštěvníci, kteří to uvidí, tak na to asi jen tak nezapomenou. Nebo můžou být i návštěvníci vtažení do toho děje průvodu.
2: Jsou určité postavy, které se snaží vtáhnout toho návštěvníka do toho děje. Co se zmiňovala, tak právě ty odsouzenci, tak oni je fakt vláčí jakoby po té zemi. A jsou to kaskadéři, kteří vyloženě fakt do toho dávají všechno. Oni to nemají od nás takhle jako úplně nařízený, ale oni se nechají vláčet a je to fakt jako živý.
1: Oni se nechají vláčet jen tak. Tak snad za to dostanou i burčák, ne?
2: No, třeba.
1: A hlavně to nemůžeme opomenout, že jo, bude tady burčák, nebo bude tady. Už tady je, ne, že by tady jindy teda nebyl ve Znojmě. To já o tom něco vím, protože my tady jsme přímo u Enotéky a tam já to mám teda moc ráda, protože jak jsi říkala, tak tady máme vyložený výhled na klášter svatého Mikuláše. A tam taky
2: chrám nebo kostel, že opravím jenom.
1: Jo, takže to není klášter, jo?
2: Není,
1: já už jsem to povýšila.
2: No, povýšila.
1: Ale taky tady jsem viděla natažené lano, takže co víme, tak nám tady bude chodit provazochodec, že?
2: Ano, přesně tak. On dokonce možná přijde i na rozhovor, co tak nějak vím, takže okay. On vám asi k tomu řekne víc než já, ale je to taky jako podívaná, tady je potom narváno, takže a já jsem to ještě nestihla, takže já doufám, že letos to stihnu poprvé vidět.
1: No my si ho vyspovídáme, kolikrát třeba takhle spadl. A nebo je měníte každý rok, že někdo jako když spadne, tak druhý rok dáte dalšího?
2: Ne, my máme po třetí teďka, takže vlastně pořád je to nějakým způsobem novinka. Myslím si, že spoustu lidí to ještě nepostřehlo nebo nezastihlo, tak Doporučuju.
1: Tak to je takový nepadající kus, to je fajn. To se hodí.
2: No, oni jsou zajištění, oni se tam spadnou, ale jako je to hustý, že dokážou takhle být vysoko nad zemí a nespanikaři.
1: A kdyby si mohla teďka ještě vypíchnout jeden bod programu, ať už třeba na Masarykově náměstí nebo někde jinde, co určitě, kam by si zašla ty, kdyby si i neměla ty pracovní povinnosti?
2: Já bych třeba zašla do Mashausu. To je třeba jako taková ojedinělost. Vlastně jsou to nádvoří domů, které nejsou běžně přístupné a mění se to v takové šenky. Každý má vlastně svůj program, takže je tam cymbálka, víno, dobrá nálada, máme končelec, který má strašná sranda, jo, jakože když otvírají ty Mashausy.
1: Takže... A to počkej, končelec, co to znamená tam?
2: No, končel je ten, co otvírá ten Mashaus, oni mají toho svého purkmistra a rozdávají to právo k tomu obsluhovat dál ty lidi. Nevím, jestli to říkám úplně dobře, ale snad
1: takže než můžu
2: dobře
1: otevřít svoje vrata do Mashausu, tak musím počkat na končela, až mi to povolí, jo? A posvítí.
2: Jo, a dostaneš glade, který máš k tomu potom oprávnění.
1: No tady je to... Tak prosím vás, tady my jsme se posunuli o několik set let jako zpátky. Pojďte sem, protože já už jsem tady viděla i někoho v kostýmech, někoho z průvodu, takže dokud máte čas, prosím, přejte sem. Nejenom, že dnešek bude výborný, ale samozřejmě i zítřek. Já moc děkuju, to byla Kristýna Musilová za marketing z Znojemské besedy.
2: Já taky moc děkuju a vidíme se na Vinobraní.
0: Brno živě, na Hit Rádiu City Brno.

0: Tak to byly Coldplay na Hitradio City Brno. A teď zase chviličku vy, protože máme tady opět malé přepojení zpátky k nám do Brna na Hitradio City Brno. Se nám ozval Jarda, který pro nás má aktuální dopravní situaci tady z brněnských Vinohrad. No prej to tam teda není žádná velká hitparáda, ale samozřejmě i o tom nám řekne Jarda úplně sám.
1: Čau, ulice Žarošická na Vinohradech. Stukl se tam autobus s osobákem a Vinohrady jsou úplně zacpaný. Čau.
0: Jardo, tak moc děkujeme. No a vy ostatní, pokud byste měli v pátečním odpolední jakékoliv dopravní info, klidně nám pošlete i vy hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. Teď september a za chviličku znovu zpátky historické slovenské vyobraní a Peťka Březinová.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Už to tady proudí, ta atmosféra, my se nacházíme na Znojemském historickém vinobraní a já vidím, že každý má něco v ručce, je to sklenička a vidím, že tam pán by potřeboval dolít a já doufám, že i naše návštěvníci, my jsme tady odchytli návštěvníky Znojemského historického vinobraní a je to Kačka a Nikča. Krásné odpoledne.

0: Krásné odpoledne všem ve Znojmě.
1: Také krásné odpoledne. A zvláštnost je v tom, že vás tak odchytli obě dvě, protože Kačka je tak jako takový jako mazák z Nemského historického vinobraní, že už je tady po několikáté a Nikča je tady poprvé. To znamená, že by Kači, mohla by si jako doporučit něco, co by tady měla zažít, co si myslíš, jako že je must have?
0: No, určitě bych doporučila navštívit Must House, kde je taková ta pěkná atmosféra toho vinobraní. Potom bych doporučila ležení středověké u Mikulášského kostela.
1: Jo, já myslím, že si tam jako lehne, jo, takhle.
0: Tam si nelehne, ale může si přilehnout, protože jsou tam švarní zbrojnoši. Pak bych doporučila určitě průvod, který půjde večer ve 20 hodin s loučemi. Ten večerní je takový romantický a potom je ještě průvod i v sobotu. A je tady toho spoustu. Ten program je nabitý. Jsou tady kapely středověké, ty třeba hrají na Václavském náměstí. Na nádvoří Znojemského hradu je středověká krčma. Jsou tady odpočinkové zóny. Na Masarykově náměstí, tam na té hlavní stage, tam je program spíš pro současného člověka.
1: Současného, to znamená, jakože ne z minulých dob, ale...
0: Tak, současná hudba, moderní hudba, takže tam bude natřískaný program, no je toho hodně. Prostě chodit ulicemi a nasávat všemi smysly, ale i burčák a víno.
1: Nasávat. Takže řekni, Niky, co tě zlákalo na Znojemské historické vinobraní? Je to burčák, je to víno, jsou to milí lidé jihomoravští?
2: Já když to tak poslouchám, tak si říkám, že bych se neměla moc dlouho zdržovat na jednom místě, abych to všechno do večera stihla. A vzhledem k tomu, že jsem tady dneska poprvé, tak jsem pochopila, že se teda země od toho středověkého člověka stane až ten současný. Takže když půjdu odspod a vezmu to přes všechny náměstí, tak vlastně dojdu až do toho našeho dneska století, do toho roku 2026, což zní skvěle. A doufám, že na tom místě, kde je to obležení, takže si tam nelehnu nedobrovolně právě kvůli tomu, že bych se moc zastavovala v těch sklepech. Takže doufám, že jako nelehnu nedobrovolně, ale když už, tak jako to bude řízené.
1: Řízené lehnutí. Ale já si myslím, tak Kači, řekni, jako leží tady občas jako někdo řízeně, neřízeně?
0: No, jako já myslím, že návštěvníci už se naučili jako ovládat, takže sem tam se najde nějaký takový poléhavý ptáček.
2: Který není z Moravy a není z Moravy. Zvyklý na to víno.
0: Ale jinak návštěvníci využívají spíš tu chill zónu a tam odpočívají a pijí teda jako s rozumem.
2: Ono se říká hlavně ty schody, že? Jako, no, že ty to s tím člověkem zamávají, takže pozor na ty sklepy a pomalu do těch schodů a myslím, že to všichni zvládneme až do večera, ano. Až do toho headlinera, který tu dneska hraje.
0: Protože ono to znojmo v tomhle je zrádné, jo. Kdo jednou zavítá do sklepa nebo do podzemí, už nikdy živý nevyjde.
1: Jo,
2: celá ta Morava.
1: A nebo s jakou opičkou na zádech, ne?
2: A pozor na ty prázdné skleničky, jo. Že když to budete chtít ze slušnosti dopíjet, tak vám tam hnedka někdo něco dalšího nalije, tak pozor, na to jsem skočila já jednou neskončilo to dobře a dneska už jsem poučená, takže...
1: Aha, a já jsem tady viděla nějaký prázdný skleničky a myslela jsem si, že to je jako náhoda, ale oni to ty lidi jako dělají možná na skval, že prostě řeknou, ne, nechci, protože je to vlastně celý den, zítra to bude, že jo, od rána do večera a pokud by někdo tak jako hezky řízeně pil, tak pak se nemusí toho večera dožít.
2: Musíš tam právě vždycky trošku nechat, protože když to celé dopiješ, tak je to znamení, že se to musí zase dolít, takže to je takový trik vždycky nechat trochu na dně.
1: Já si myslím, že tahle rada návštěvníků z Nemského historického vinobraní se nám všem bude hodit, mě teda ne samozřejmě, ale tak jako burčáček je tady rozhodně dobrý. Přijďte sem, ať už autobusem, ať už autem, rozhodně to zvládnete. Všechny cesty dneška a celý víkend vedou do Znojma. Moc vám děkuji, holky.
0: My taky děkujeme.
2: Děkujeme za milé setkání tady u vás ve stánku Hit Rádia.
3: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
4: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: podíváš?
1: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
2: Hit Radio City Brno se nachází na znojemském historickém vinování a vedle mě už mám dalšího hosta a je to muž, který má Znojmo na starosti celý rok. Nejenom, když je znojemské historické vinobraní. A to je právě starosta František Koudel, starosta města Znojma. Krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne ze Znojma.
2: Já vám takovou vykopávací otázku, pane starosto. Co si myslíte, že by si návštěvník znojemského historického vinobraní měl ze Znojma odvést, kromě teda vína, pořádné kocoviny, když to neprojde, a spoustu zážitků?
3: Kocovinu vynecháme, to zvládneme bez kocoviny určitě. Dobrýho vína je tady spoustu, ale hlavně zážitky. Zážitky z té atmosféry, kterou vytváří ať už Končele, nebo celý ten průvod historické scény a hlavně to kouzelné místo, které vlastně, do kterého je to vinobraní zasazené, to znamená do toho centra města Znojma. Takže o tom nepochybuju, že tohle si každý odváží.
2: A tento rok je to o něco kouzelnější, protože Znojmo slaví 800 let, tak jestli se to nějak dotýká vlastně tohoto vinobraní?
3: Tak 800 slavíme celý rok, měli jsme k tomu jednu speciální akci, ale každá akce je s tím nějakým způsobem spojená. A třeba v tom průvodu, který půjde dnes večer nebo zítra odpoledne, tak bude královská družina rozhazovat mince právě s tou symbolikou 800 let, takže to bude zase do sbírky těch mincí, které si tady každý rok můžete odchytit, ale teď to bude s tou 800. A jinak přijďte za náma slavit jako prostě a uvidíte, jak oslavujeme 800 let města Znojma.
2: No a jak budete oslavovat vy, řekněte, anebo je to pořád pro vás ještě jako pracovní teda víkend, anebo si můžete oddychnout a třeba se někde zapomenout v Mauthausu?
3: Určitě tady je spousta hostů, kterým se věnuji, ale já se nejvíc těším, když můžu tím městem procházet a dělám to tak vlastně celý život a dělám to i teď v téhleté pozici, kdy prostě vyrazím do toho města a od rána do večera tím městem korzuju, potkávám lidi a proto vím, že to jde i bez kocoviny a přitom ochutnat spoustu dobrého vína, tak to je pro mě úplně nejvíc a to mě ohromně jako baví.
2: Ano, to je pravda, protože když si dáte kvalitní víno, tak to poznáte druhý den, že?
3: Ano, přesně ano. Tak.
2: A to znojemské je výborné, mohu to potvrdit. Jako občas se mi stalo, že jsem skejsla tady v enotéce a potom mi nebylo zle, takže máte naprostou pravdu.
3: Ale ono vlastně to město, já ho moc jako neobejdu moc krát, protože vlastně, když člověk jako vyrazí na jednom konci, jak než dojde na ten druhý konec, tak po každý se někde jako zastaví na 5 minut a je z toho 20 minut, půl hodiny a tam člověk někoho potká a tam ochutná skleničku a tam dvě, takže ona je to procházka na celý den téměř. Jako.
2: Ale já od každého slyším, že i když tady byl, by tady byl 10krát, klidně 15krát, nebo kolikrát, tak stejně si to užívá, jak kdyby to bylo poprvé. Tak to je jako čím to je?
3: Já tu zkušenost mám také. Není to jenom, že každý rok přinášíme nějakou jakoby novinku, ale oni vlastně i ti, co mají ten Mauthaus nebo ty jednotlivé scény, tak i ti samotní třeba vinaři a obchodníci a podobně, tak ještě připravují ten program, takže každý to ještě něčím jakoby okoření. Takže člověk má potřebovat jakoby, když odjíždí, takový jako pocit, že ještě nestihl všechno, jako jo. Tak to je taková jako moje zkušenost a spousta jich to tak jako říká a tady my jsme vlastně ještě nebyli, no jo, ale ona je neděle, takže příští rok.
2: Ano, tak možná proto to tak je, že každý to zjistí, co to všechno to znojemské historické vinobraní nabízí, tak to zjistí třeba až po 7 letech.
3: No, tak 14 cen, jako to je hodně, jako no na Káru, hodně. Ulička Chudiny, Masarykovo náměstí asi každý nepřehlídne, ale tady ty ještě ten program v těch bočních ulicích a na těch malých náměstích a na hradě u Rotundy nebo na hradním nádvoří, to je strašně moc, jako. A je spousta těch, kteří si sednou na Káře a úplně se tam zapomenou třeba na celý den, jo, tak to se to nedá stihnout, jako jo.
2: Takže tohle vám doporučuje starosta města Znojma František Koudela. Nechte se zapomenout v uličkách.
3: Přesně tak. A já se těším na setkání s vámi, kdo sem míří, takže vidíme se.
2: Moc děkujeme.
3: Já děkuji.
1: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Naši milí posluchači, hlásíme se ze Znojma a já vám řeknu jednu věc. Já jsem si myslela, že když potkám krále, tak bude mít v ruce to jabko a bude mít to žezlo a že to jako uvidím hned. Ale on nemusí mít v ruce jabko a nemusí mít ani vidím. A vidím, že je tady Miroslav Hrabě, náš král z Znojemského historického vinobraní. Krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já jdu náhodou kolem, tak to nenosím.
1: Jo, jo, bez jabka, bez žezla.
2: Bez jabka. S takovou opicí po včerejším večeru.
1: To nemusíš přiznávat.
2: To je těžší, jak to jabko.
1: No tady jako jenom vlezeš do Znojma a už máš v ruce skleničku, že?
2: No jasně. My jsme měli včera zkoušky na náměstí a mám tady velkou rodinu. Takže když už konečně přijedu, tak se musíme sejít.
1: Takže ta zkouška to je taky jako velká zábava.
2: Jedno? Jo, to jo, jo. Hledání, vzpomínání na texty.
1: Jo, jak dlouhý tam máte texty?
2: Ale mám tam celkem špalky.
1: Jo?
2: Jo.
1: Jako fakt, jako bych chle úplně
2: No a ono se to tak jako zvláštně jako říká, tak se to jako pamatuje. Ono
1: v té staročeštině? Jo. A pamatuje nějakou jednu větičku, že by si nám hodil?
2: Jasně. Milan Hrabě Lucemburský z boží milosti král český polský generální vikář svaté říže, taková historie, tam říkám. Pozorujíce stálou nestálost a blábla. Já už to nevím.
1: Ale já si nevím, víš co, já si myslím, že jakmile si dáš na sebe to roucho a to jako ten oblek a hlavně to jabko a žezlo a hlavně korunu teda, že, tak já si myslím, že hnedka jako se do toho vžiješ. To tak bývá, ne?
2: Jo, a on je rytíř ten Lucemburg. On naštěstí nemá žádný žezlo a takový, takže on je takový jako...
1: Jo, on je připravený na boj.
2: Je vlastně připravený. On by měl, já už bych měl být i slepej vlastně v tuhle chvíli. Ale nemám pásku.
1: Celé chvíli. Jo. A co královna, ona ti utekla, že tady s námi ještě není?
2: Já jsem přišel si o něco dřív, už ji tady vidím.
1: Jo?
2: Už se tady na nás mává.
1: Tak jako Zuzka. Pak my si jako samozřejmě vyspovídáme, třeba na tebe něco řekne zajímavého.
2: Já mám strach trochu, moc bych se jí neptal.
1: A jak dlouho jste tady, je teda ten páreček, co se týče samozřejmě toho průvodu královského?
2: No já se přiznám, že to dělám, mám pocit, že vyjíždím po 12. už letos.
1: Po 12.
2: Neskutečný.
1: A pořád tě to baví, že? Já ti to nechci dávat jako do pusy, ale vypadáš tak.
2: Víš, pro mě to má jaký přesah tím, že jsem ze Znojma a mám tady spoustu přátel, tak mě na tom baví. Už ani nejde o to, že se tady převtělím do Jana Lucemburského, ale že potkám všechny ty lidi ze souboru, ty svoje kamarády, přátelé. A užijem si to, je to taková jako pro nás... Taková legrace, že jednou za rok se tady setkáme, protože si přes ten rok prostě ten čas nemáš jak udělat.
1: Ale víš, co jsem pochopila, že jako na tvoji roli se stojí fronta, vlastně jako na všechny role. Když jsem se ptala jako pana ředitele Znojemské besedy, tak říkal jako, že to je tlačenka, že jako tam se upustí občas nějaká jako rolíčka malinká, ale jinak vůbec.
2: Fakt jo, tak třeba mě dneska někdo v šatně majzne a pojede místo mě. Já bych mu to přál, ono to není žádná legrace. Ono projet tím davem ve městě, jako těma ulicema a pak ještě ten program na náměstí, ono to není žádná sranda, takže bych to každému přál, aby si to zkusil. Ale je to taková trošku dědičná role, protože Marek Čapon, po kterým jsem to zdědil já, tak ten skončil ve zvláštní vůle. Nemusel jsem mu k tomu nějak dopomoct.
1: Ne.
2: A dokonce ho vidím občas, že stojí na náměstí, tak na sebe zamáváme, on jen si to užije, na mě mrkne vždycky.
1: A tak ty 400 jako účastníků, že u toho průvodu, plus ještě nějaký zvířata, jsem slyšela, že i velbloud, že tady jsou různí ptáci, psi, to jako zmanéžovat dá práci. A kdybys to měl přiblížit někomu, kdo ještě jako ten průvod neviděl, třeba jako mě, jo, protože já jsem tady poprvé, konečně jsem se sem dostala, tak vypadá to tak, že vy jedete na koni, jedete na voze, jak to vypadá pro toho návštěvníka, kterýmu bychom řekli, okamžitě sem jeďte?
2: Prosím, vlastně my se začínáme srocovat už na ulici Pražská a teď to je divočina, jo? Protože režisérka hlásí ty jména, teď já jsem někde zakecan. Král, kde je král? A teďka ten špalír. Takže my než jenom se srovnáme v té řadě, jo? Tak to mám pocit, že to je snad kilometr. Jo? Takže, a než vyjedeme, tak to je další půl hodina. Takže ono jenom jako sledovat ty přípravy tam je zajímavý. To možná bych někomu doporučil, ať se přijde podívat tam nahoru.
1: Aha.
2: Teď ty koně jsou netrpěliví, protože nesnáší, když stojí, tak se mnou furt točí a tak. Tak je to celkem
1: no,
2: adrenalin.
1: No počkej, jako netrpělivý, tak jako třeba někdy se jí splaší, to ne, stalo se to někdy?
2: Jo, stalo se to. Stalo se to, zažil jsem tady nějaký takový, ale vždycky to dobře dopadlo.
1: Jo, že si jenom spadlo, jako.
2: No, jen párkrát jsem si jel, ale když ty kočičí hlavy, když to je mokrý, tak to klouže a jako může to být celkem nebezpečný, ale... Vždycky to dobře dopadlo.
1: No, důležitý je, že tady ve Znojmě už pršet rozhodně nemá, takže se žádného uklouznutí bát rozhodně nemusíme, že?
2: Já vždycky říkám, klidně ať je chladno, ale hlavně ať na mě nesvítí sluníčko, protože mám na paruku, kolem krku kokrhel, pláště dva a já, když začne na mě svítit, tak se roztýká. už nevím, s čí jsem, takže jde taková jako takový Nanuk, rozpustící se, lucemburský, tří barev, jako, takže
1: Nanuk, klidně, lucemburský.
2: Nanuk lucemburský a tě klidně zima hlavně, ale ať na mě nesvítí sluníčko.
1: A máš ještě nějaké, jako, že když třeba přijít do maskerny?
2: Jo, že bych si dělal třeba nějaký, jako... Líčka, jo? Ne. Já jsem rád, že mi drží paruka, pisnu na to tu korunu a jedu. Ne, žádný velký, trošku bojuju s punčoškama, jako
1: královskýma. Jo, punčošky máš takový... Tak to se nosila, mělo to asi opodstatnění, ne?
2: No, jako...
1: Nevím jaký, ale určitě to bylo dobrý.
2: Jo, hlavně, když mám třeba oko nějaký velký a jo, sedím a ty se to rozparuje cestou. A...
1: Jo, víš, tak to ti dáme jenom... Možná, že to mám lak v kabelce, to je dobrý, když si ti udělá to oko, tak normálně to zalakuje.
2: No tak ty musíš přijít dneska za náma do šatny.
1: Jo, tak já tam přijdu s lakem, budu ta první pomoc, jo?
2: Jo,
1: a taky s burčákem. Tak moc děkuji, bylo to milé povídání. Držíme palce a průvod jde 20:30 dneska, že jo?
2: Přesně tak, myslím si, jo. Že jo.
1: A zítra to máme ve 2 hodiny odpoledne, pokud si pamatuju.
2: Tak všechny moc zvou.
1: No, to je dobře. A my samozřejmě rádi přijdeme. Doufám, že kdo ještě má cestu do Znojma, tak si sem cestu najde, protože všechny cesty vedou do Znojma.
2: Přesně tak. A já vám zamávám a možná vám něco hodím z koně.
1: Moc děkujeme. To byl král tady toho průvodu. Samozřejmě už po 12. Miroslav Hrabě, úžasný herec. Moc děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hydrádia City Brno.
1: Opět zdravíme ze Znojma. Pokud se chcete přenést taky pár století zpět, tak rozhodně sem přejte, protože ten program je obrovský nejenom dneska v pátek, ale i v sobotu. Součástí programu Znojmského historického vinobraní je královský průvod. A já si teďka říkám, protože vždycky se říká, že královny mají přednost, jo? Ale já tady mám v podstatě dvě královny, jo? Jednu bývalou, jednu aktuální. Nevím teda, jak se to mezi sebou vyřídili, ale je to aktuální. Takže tady mám Šárku Charvátovou, což je režisérka průvodu, a potom Zuzku Mrákovou, která je královna úřadující a vlastně vladařka teďka, že ano? Krásné odpoledne, dámy.
2: Dobrý den, zdravím, tady Šárka Charvátová.
1: Ahoj, zdravíme všichni se Znojma. Nám tady teďka, doufám, že nás uslyšíte, nám tady jde někdo z nějakého zazíného století, tady nějaký asi průvod, který víte to, Šár, nebo víš to, Šárko?
2: Já to musím vědět, to jsou konšelé a bubeníci a otvírají tady právě Mázhausy. Takže to je všechno součástí toho historického programu, který se tady v rámci těch dvou dnů Znojemského historického vinobraní vlastně koná.
1: Aha, takže Mázhausy, oni musí počkat na to, ty Mázhausy, až tam zazvoní, zaklepe na vrata konšele a potom můžou teda otevřít a už tam všichni můžou jít a užívat si program.
2: To by bylo hezké, ale to by moc nevydělali, takže samozřejmě otevřeno mají. Mají už od rána, dejme to, nebo od té doby, co dneska přestalo pršet, ale tak jako oficiálně a pro pobavení kolem jdoucích a návštěvníků vinobraní se to takhle otvírá.
1: Mm-hmm. No, Šárko, ještě se potom zeptám na to, jak je vůbec těžké anebo snadné seřadit všechen ten průvod, ty členy průvodu, protože jsem slyšela, že je to 400 členů, ještě hodně zvířat, tak aby to jako šlapalo tak, jak má. Ale Zuzi, ty jsi teda součástí, nebo jsi královna, jak dlouho úřaduješ?
3: Já jsem druhým rokem královna. Loni jsem měla premiéru.
1: Takže jako spokojenost, když se vracíš?
3: Jsem spokojená.
1: I s režisérkou jsi spokojená?
3: Byla. Ano, to je skvělá. Ne, já jsem si to loni moc užila.
1: Než na ten minulý ročník, tak kterou třeba část průvodu, nebo na co se nejvíc těší z toho? Jestli třeba i ten večerní, který bude dneska průvod, anebo ten zítřejší?
3: Já se těším úplně na všechno. Ten večerní průvod má svoje kouzlo, protože ho doprovází ohně, louče, takže to má takovou hezkou atmosféru. Ale když na vás pořvávají ty lidi, vy na ně máváte z toho koňského sedla, je to krásná atmosféra, vždycky to strašně rychle uteče, ale je to nádherný.
1: A je něco, co královna jako nemůže, jo? Co třeba paní tady

0: režisérka zakáže třeba mít žvíkačku, jo, anebo dělat na lidi nějaký ksichty, třeba to se...
1: Tak samozřejmě člověk musí udržet nějaký dekorum, nemůžu si dát skleničku na koni, nemůžu mít brýle a žvíkačku, takže...
0: Ano, a paní režisérko, tak Šárko, co tam ještě? Co ještě nemůžou dělat účastníci průvodu třeba?
2: Oni jsou natolik uvědomělí a zkušení, že všichni ví a nikoho nenapadají žádné jako hlouposti, které by se během toho mohly udát. Takže vím, jim vlastně nic nezakazujeme, protože nevymýšlejí žádný.
0: To je hezký, takže máte hodný průvod.
2: Ano, přesně tak.
0: A jak dlouho trvají ty zkoušky na ten celý průvod? Protože pro lidi to přijde, jo, je to přirozený, to je prostě královský průvod, král, královna, oni to mají v sobě, ale jako samozřejmě je to spousta času, než se tohle všechno dá dohromady.
2: Já začnu už od těch příprav, tak vlastně všechno začíná hnedka, končí vinobraní, trošku se musíme zpamatovat a začínáme chystat další vinobraní. To znamená, probíráme, co se stalo, co se mohlo udělat jinak, co se na příští rok zlepší. Já si pouštím průvod pořád do kolečka, abych věděla, kde to mám prostě příští rok vylepšit, případně přehodit nějaké účinkující. Hledáme samozřejmě ty chybičky, které se tam udály, ty se udějí vždycky, protože průvod je plný dětí, koní, zvířat, psů, přesně jak jsi říkala. Takže tohleto, no pak probíhá další příprava, ježiš, to by bylo na strašně dlouho, ale ty zkoušky, dobře, ve středu, ve čtvrtek máme vždycky zkoušku, ve čtvrtek je generálka s tím, že ve středu nás vyhnal déšť, takže čtvrteční jsme měli dlouhou, trvalo asi 2,5 hodiny, ale oni už to všichni znají, takže prostě jde jenom o to si zopakovat text a aranžmáte tribuny.
0: A na tu zkoušku už jde veškerý to zvířectvo, jo? Ne.
2: Ne, vůbec. Koně, ty to chodí úplně prostě až na poslední chvíli, přesně tak. Maximálně, když jdou psovodí, to znamená, když tam jsou poprvé, tak si jdou třeba vyzkoušet, jaký pejsci reagují na bubny, na zvuky, na pohyby a tak. A případně, že byl nějaký problém, tak se to samozřejmě přehodnotí. Mm-hmm. Ale.
0: Takže to jsou ty rasy, které byly dřív, nějací lovečtí, jakože čivava asi v průvodu nebude, že?
2: Ne, čivavu bychom tam určitě nechtěli, stejně tak třeba pudlá, nic proti jiným jako plemenům, ale ta historická plemena, ty se téměř jako nevyskytují, to už se všechno přešlechtilo a dneska už máme úplně něco jiného, než v tom 14. století, takže to bychom museli křísit mamuty pomale, ne, to si dám srandu, ale samozřejmě se snažíme, aby ta plemena byla lovecká vesměs.
0: Mm-hmm. Protože to tam dřív bylo, protože byli vlastně jenom hlavně kvůli tomu, aby sloužili na ulovení kořisti, takhle, že jo?
2: Ano, přesně tak.
0: A Zuzi, co kostým? Je nějaký těžký, aby jsme to nějak připodobnili našim posluchačům? Jak budeš vypadat? Co budeš mít na sobě?
1: Tak mám dlouhé šaty, je to těžký materiál. Je to těžký materiál, ale opravdu si nedokážu odhadnout tu váhu, ale mě veze kůň, celou tu sukni má přes zadek kůň, takže...
0: Tože pohodě, on to odnese, tu těžkou práci, že?
1: Ten to odnese, ale pak taky nesu korunu, ta taky něco váží.
0: No, a jaký máš připevněnou, jakože jestli někdy třeba nespadne?
1: Nespadne, vydrží i koně. Je to hodně připevněný, je to přibitý k hlavě, večer...
0: Přibitý k hlavě?
1: Večer z hlavy sundávám stovky pinetek a stovky sponeček, takže drží.
0: Jo, já bych chtěla být u toho teda přibíjení, té koruny. Ale to je dobrý, tak jako zase nikdo ti nesundá. Kdyby si někdo řekl, že bude ovíněný nebo z burčáku oburčákovaný, tak třeba jako si řekne...
2: Ani to neříkej.
0: Doufám, že jsem někoho nenavedla, to ne, ale to by neudělali tady návštěvníci z Nemského historického vinobraní.
1: Nikomu protože... se to nepovede určitě.
0: Aha, to ano, to je pravda. Takže protože oni si to sem jdou užít, že jo. O tom je z Nemské historické vinobraní. Takže jestli budete mít čas a chuť, což doufám, že máte, tak rozhodně přijďte na královský průvod dneska o 8:30 a zítra ve 2 hodiny odpoledne, že?
2: Ano, přesně tak. A ještě bych chtěla všechny poprosit. Já vím, že si to jdete užít, my si to taky užíváme, ale buďte na nás hodní. Děkujeme moc.
0: Jakože hodní, jakože třeba nemají házet jablka nebo...
2: Třeba nemají plácat koně po zadku, případně nám dávat děti do sedla, aby si udělali fotku a tak.
0: To se děje.
2: Dokonce nám jeden zbrojnož dostal takzvaně, nemůžu to říct, asi surově přes pusu.
0: Jo?
2: Ano, přesně tak.
0: Jakože se jim ten zbrojnož nelíbil, jo? Ano, že má třeba blbý kostým, nebo že blbě koukal.
2: Vedl tenkrát jednu odsouzenkyni, trestankyni po běhlici, takže asi někdo měl nějaký zachranitelský komplex a normálně mu vrazil, no.
0: Takže prosím vás, tohle je všechno v rámci hereckého divadelního vystoupení, takže do toho nezasahujte, hezky se koukejte, k tomu je to určené, že ano.
2: A užijte si to.
0: Užijte si to, to říká režisérka královského průvodu Šárka Charvátová a samozřejmě naše úřadující královna Zuzka Mráková.
1: Ano, těšíme se na všechny.
0: Moc děkujeme.
3: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Posluchači, když někdo řekne, že chodí po tenkém ledě, tak většinou to je jenom jako nějaké rčení, jo? Ale Petr Polák, provazochodec, to má doslova o něco výš a o dost jako napínavější. Krásný den, Petře.
2: Krásný den.
1: Protože on tady půjde na znojemském historickém Vinobraní, kde se nacházíme ve Znojmě, tak vy půjdete odkud kam, jako, aby si to naši posluchači mohli nějak představit.
2: Tak vyrazíme nejspíš ze směru od kostela svatého Mikuláše, přímo směrem k Rotundě a je to takových pěkných 108 metrů.
1: 108 metrů. A to jako, jak jste se k tomu dostal? To jste jako jednou nějak třeba vylezl na kopec a říkal jste si, je, to by bylo super, kdyby tady někdo natáhl lano a já bych si to mohl projít jako na tu druhou stranu, nebo jak to vznikne tohle?
2: No, pro mě, jako každý se k těm lanám dostane jako trošku jiným způsobem, mi přijde. A pro mě osobně to bylo tak, že když jsem byl malý, tak se mi zdálo, že umím lítat a tohle postupně jsem se dostal k tomu, že když jsem si všiml, že jsou tady nějaký slackliny, že se po nich dá chodit nad zemí, tak jsem to zkusil a nějakou dobu jsem po nich chodil. No a když jsem byl vlastně na Novém Zélandu, tak jsem se tam potkal s lidma, kteří chodili ve výškách. A já jsem si řekl, no to by bylo zajímavé, to bych mohl zkusit. A vlastně pak mě to jako hrozně chytlo. A je to takový...
1: Osvobozující?
2: Jo, může to být. Je to takový jako sen. Je to jako, když sníte s otevřenýma očima a jdete. A je to takový hrozně, hodně pěkný pocit.
1: Protože tělo, vlastně když se stane něco takového, že můžete u toho zemřít, protože to je normálně klasická obrana těla, ne? Že vyplavujete samozřejmě všechny možné hormony, endorfiny a tak dále, protože se bojíte o svůj život, že jo?
2: No.
1: A vlastně vy se bojíte, nebo se nebojíte? To je taky zásadní otázka.
2: No tak jak kdy? Já osobně jak kdy? Protože pro mě je to jako byla prostě další cesta trošku, než třeba pro ostatní kamarády a kolegy, který tady uvidíte, protože záleží, je to hodně, co máte v hlavě. Jo, já jsem začal s tím, že když jsem byl malý, tak jsem měl taky závratě. A tím, jak jsem byl hodně v těch výškách postupně, tak vlastně mě to přešlo.
1: Aha, takže se to dá naučit, jo?
2: Takže dá se to naučit, ano, přesně.
1: Takže pokud někdo jde do nějaké, nebo nad nějakou propast, koukne se, dělá se mu zle, tak to vůbec nemění nic na tom, ne, že ne. Třeba jednou v budoucnu může být provazochodec.
2: Když se opravdu rozhodnete a opravdu chcete, tak ten náš mozek, ta naše mysl, tak má úžasnou schopnost se učit. A když něčemu uvěříte, tak se to stane skutečností.
1: Ano. Někdo se tady rád jenom učí, jak dobře držet sklenku v ruce, někdo umí chodit po laně a vy jako dneska tady budete chodit anebo jenom zítra. Kdy máte svůj program, aby jsme to nezmeškali?
2: Takže v 18.00 vkročíme na lajnu a budeme tam takových 15 až 20 minut.
1: 15 až 20 minut strachu. Teda já si myslím, že těch ostatních, ne ani váš jako strach, jo?
2: Jo, ale... takže my tady máme takový program. Já nebudu myslně prozrazovat všechno. Když se vám tady bude to vystoupení líbit, budete si třeba dělat nějaký...
1: Video.
2: Tak když nám dáte hashtag chodíme na lajně.cz, tak budeme moc rádi, protože nám to pak... ulehčuje se dostat na zajímavá místa. My chodíme i na památkách UNESCO třeba.
1: A kde jste jako tak chodil nejzajímavěji ve vzduchu? To je asi tady, ne?
2: To je dobrá otázka, protože může to být, že pro mě vlastně skoro všechny lajny jsou jako zajímavé. A může to být třeba Červená Lhota byla pěkná, Týnský chrám byl pěkný, bylo to pěkný, třeba v horách je to taky hodně pěkný. To je úplně jinak pěkný. A když jdete někam dva dny, pak natáhnete mezi dvěma skalama na horském hřebeni takovouhle lajnu a jdete, tak je to taky nádherný.
1: Já si myslím, že to bude osvobozující zážitek už jenom, když to uvidíme, takže rozhodně zamiřte k nám do Znojma na Znojmské historické vinobraní. To byl Petr Polák, provazochodec. Přejeme hodně štěstí teda, jo? Přeje se hodně štěstí nebo dobrý provaz?
2: Klidně, hodně štěstí. A tady se máme ještě jako přines ukázat. Na
1: jak
2: tomhle
1: to?
2: Pojedeme na té lajně, jo? Jeden ten my tady půjdeme tři vystupovat dneska.
1: Ano.
2: A tohle dáte na lajnu, jmenuje se to...
1: To se dá na lajnu. No, tak my to... My...
2: Na tohle se
1: my vám to víte co, protože naše posluchači to teďka nevidí, takže my jsme to hodili na naše sociální sítě a podívejte se na sociální sítě Hit Rádia City Brno. To bude úplně nejlepší, abyste měli i ten vizuální zážitek, co říkáte.
2: Super.
1: Tak moc děkujeme a hodně štěstí.
2: Děkuju.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Už je tady ten správný mumraj, který má být na znojemském historickém vinobraní. My se tady nacházíme ve Znojmě s naším mobilním studiem. Máme tady i náš celý promotým, takže za námi přijďte, jsme u enotéky. Máme krásný výhled na kostel svatého Mikuláše a já mám teďka taky hezký výhled, protože je tady se mnou Kristýna Musilová za marketing Znojemské besedy. Ahoj.
2: Já tě zdravím, ahoj, moc pěkný přivítání.
1: To je dobrý, a to se tak jako nabízelo, víš?
2: Jo, to je hezký, moc děkuju.
1: Jak ty si jako Znojemské historické vinobraní, jsi jako práce, jsi jako třeba ve stresu, anebo už jako to z tebe spíš spadlo, protože ty přípravy jsou hlavně před?
2: Nespadlo. Jako ten pátek je v tomhle snad trošku horší, všichni najíždějí, jsou trošku zmatenější a podobně, takže ještě jsem takovým trošku presu, ale věřím, že ten zejček, že už si třeba užiju i něco z programu a třeba i večer si něco užiju.
1: No jasně, že
2: no, já myslím ten program hlavně, jo.
1: Jako tak jako, jak říkal i ředitel Znojemské besedy, že jako se rád někdy zapomene v Mazhausu, nebo zapomene, že tam je to úžasné, to říkal jako jeho doporučení. Tak můžeš nám ještě vypíchnout nějaké body z programu, kdo nám teďka třeba zazní na Masarykově náměstí, nebo jako nějaký tvůj favorit třeba?
2: Tak teď na Masarykově náměstí.

0: městě je Pemreby, pak to bude Lenny a potom bude následovat Fleret, ten umíš hezky zaspívat, jsem už slyšela, měla jsem tu čest. A potom večer to bude Trost Diskotékos, ale možná, kdo to ještě k nám jako nestih, bych zmínila třeba ten sobotní program.
1: No určitě.
0: Tak zítra, začnu tak od té 16:00, je to Kateřina Marie Tichá, pak je to Monkey Business, Vesna a končí to Rybičky 48 a následně závěrečně Ohňostroj.
1: Ale to je krásný program. Myslím, tak jako hlavně Vesna, která zpívá ty jako moravské, že jo, písničky, nebo je to laděný do toho stylu s tím moderním nádechem, tak to je fajn, že vždycky jako na to reagujete, na ten program, který chce Česká republika, nebo lidé z České republiky. A máte to tak jako už třeba sestavené na příští rok, že už víte, kdo tady bude?
0: Tak s těma interpretama to začíná být čím dál náročnější, jsou strašně dopředu rychle zabukovaní, tudíž my už finišujeme line-up na příští rok na Masarykově náměstí a už se nám začíná hromadit i 28 rok.
1: Aha, takže to není o tom, že skončí akce, že v neděli end šluz a řeknete si, už můžeme konečně teda připravovat další ročník, ale vy to připravujete paralelně, jako z dohromady.
0: V podstatě, s těma interpretama je to asi tak, jak jsem teďka říkala, ale samozřejmě my potom zasedáme, potom vinobraní hodnotíme všechno, jak probíhalo, co bychom příště mohli udělat líp a podobně. Takže pořád je furt vždycky něco, kam co posunout a podobně.
1: A hodnotíte, jako můžete pak hodnotit ty vzorky vína?
0: To my jako pořadatelé bohužel nemůžeme, no to je jako, co mi možná trochu chybí, když jsem byla ten návštěvník, ale...
1: Ano, ano. Tak ty jsi to tady užívala, protože ty jsi znojmačka?
0: Ano, přesně tak.
1: A takže jsi to tady užívala jako normální návštěvník, ale zase jako tohle je takový, že máš pocit, že za tebou něco je, že jsi v tom realizačním týmu a je to zase jako z jiného soudku, že?
0: Já jsem vždycky na tom vinobraní chtěla dělat, mě se to splnilo, já jsem za to strašně ráda. A až jsem si říkala, když jsem do té práce nastoupila, tyjo, ale já nebudu ten návštěvník, já to všechno takhle nezažiju. Tak teď vidím, nebo pro mě je ta největší odměna, když vidím ty lidi, jak se baví, jak se smějí, pijí a je to super, na tom koncertě rozsvícují ty telefony. Dřív to byly zapalovače, teď už jsou to telefony, tak je to super odměna tady tohle, že vidíš, že ty lidi se baví.
1: A jaký tvůj favorit z toho zmíněného programu, co jsi řekla, že jako tam rozhodně budeš na tom náměstí stepovat s tím telefonem rozsvíceným?
0: Já doufám, že se tam dostanu. Určitě bych chtěla vidět Trost Diskotékos, my jsem ještě neviděla, oni ten line-up tvoří až vlastně na místě, že vůbec jako nemají napsaný, co budou zrovna hrát. A já miluju Rybičky. A zajímá mě i ta Vesna, právě jak mají to do toho Moravska trošku, tak to mě zajímá určitě.
1: Jo, třeba ji uvidíme i tady v Kroji, ale hlavně tady uvidíme spoustu vlastně převlečených lidí do kostýmu, protože my se tady ve Znojmě jako přenášíme o pár století zpátky, že jo? Je to nějaký rok 1327,
0: ano,
1: že jo?
0: Tak.
1: No, takže tady jako podíváte se, je tady nějaký páže, potom tady proletí nějaká královna, než proletí, tak čarodějnice, že? Ne. Zuzka Mráková je nádherná královna, takže rozhodně si udělejte čas na 8:30 večer, že jo, na průvod.
0: Průvod vychází z Pražské ulice už v 8 a na 8:30 by měli dorazit na Masarykovo náměstí, kde bude taková scénka a potom tam bude ohňová show pro krále.
1: Rozhodně to nezmeškejte a spěchejte na Znojmské historické vinobraní. Moc díky, to byla Kristýna Musilová za marketing Znojmské besedy.
0: Taky děkuju.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Krásné odpoledne, Petra Březinová se hlásí ze Znojma, tam kam patřím, konečně jsem tady a se mnou je tady taky můj další host. A já jako nechci malovat čertano, nechci malovat víno na zeď, jo? Ale jako vinobraní ono uteče. Dneska je jako sice první den, ale co si budem, uteče, ale díky fotografiím tak ty naše vzpomínky zůstanou. A člověk, který loví ty nejhezčí momenty, je právě dvorní fotograf Znojmského historického vinobraní a to je Zdeněk Dvořák. Krásný den.
2: Krásný den.
1: Už jste, nebo jakou fotku považujete za takovou, která je jako úplně nejlepší, kterou jste ulovil? Máte nějakou takovou?
2: No, já jsem fotograf, který fotí série, takže asi bych jako byl schopen udělat nějakou sérii top 9, top 10 fotek, která by vystihovala přesně tak, jak to vinobraní vidím. Ale že by byla jedna absolutní nej, v tuhle chvíli vám nedokážu odpovědět asi.
1: A jak to vinobraní vidíte teda vy? Vašima očima, vaším objektivem?
2: Samozřejmě snažím se tam zachytit, a to je můj úkol, historickou atmosféru, protože vlastně je to zároveň svátek vína, ale je taky vlastně svátek historie města Znojma, ale zároveň rád lovím i takové ty kontrasty, které jsou spropojeny té historie a současnosti. A takže i když třeba na mě občas rytíři, jako to nefoť, tak rytíř v brnění s telefonem mobilním,
1: jo,
2: je takový, to je styl, který já mám rád, který mě baví.
1: Nebo třeba královna třeba s cukrovou vatou, že? To taky jako může být zajímavý.
2: To by byla skvělá, ano.
1: Takže jako takové pikošky zajímavé to máte, jo?
2: Tak, ono je to zajímavé v tom, že vlastně Znojemská beseda jako organizátor vinobraní, tak jde s dobou a nejde jí pouze o ty líbivé fotografie, ale právě miluji na tom to, že já jim odevzdám prostě velké množství fotografií a překvapí mě, jak je během roku jsou schopni využít. A ať je to třeba prostě k blížící se u závěrce nebo prostě k PFku, takže právě o to víc mě to inspiruje hledat právě tyhle ty jedinečné momenty, které právě jako grafici využijí. Takže jako je to radost je hledat a nepřijde mi to zbytečné.
1: A jak dlouho jste dvorním fotografem vinobraní?
2: Nevím, jestli slovo dvorní je to správný,
1: ale mně se to líbí, když je to tady tak historický a tady se posunujeme o několik staletí zpátky, tak proč ne?
2: Přiznám se, že přesně to spočítané nemám, ale minimálně 10 ročníků to bude.
1: 10 ročníků? No teda, a byl jste třeba někdy i vy sám v průvodu?
2: Ne, to ne.
1: Ne, to ne. Radši jako jste za tím objektivem a ten průvod hezky vyfotíte ze všech možných směrů a úhlů.
2: Přesně tak, to je moje role, to mi jde nejlíp a asi bych se i držel.
1: A kolik tak vyfotíte fotek za ten celý víkend?
2: Jsou to vyšší tisíce. Já jsem fotograf, který pracuje s minimální loukou ostrosti právě proto, aby ty fotografie měly tu atmosféru, nerušily je jako různé prvky, jako reklama. Dneska máte všude reklamní smog a podobné věci. Takže jedu jakoby třeba i v sériích fotografií, tak jsou to jako vyšší tisíce, jo, ale...
1: A pak se tím prokousat, že? To taky trvá, jak dlouho to trvá?
2: Jsou to potom desítky hodin práce, než odevzdám finální výběr. Mojí prací je do neděle 11 hodin odevzdat fotky pro média, takže to už si jakoby vykousávám ty fotky, které mě jakoby během toho dne vznikají, tak už vím, kde mám hledat. Takže to je taková expresní práce, ale potom vlastně je to několik dní sezení u počítače, než odevzdám finální výběr.
1: A co je pro vás třeba úplně nejtěžší zachytit na tom Znojemském historickém vinobraní? Jestli vůbec to tak, něco takového je?
2: Dříve to bylo noční průvod, protože samozřejmě minimum světla, extrémní podmínky. Dneska mi technika v tomhle směru hodně pomáhá, ale řekl bych, asi ten noční průvod jako takovej je nejtěžší součást toho vinobraní.
1: A pořád s vámi třeba chodí lidi a říkají, je, prosím vás, mohl byste nás vyfotit, stává se vám to, protože už jenom já, jak jsem tady stala, tak už mě dvě skupinky se poptali o to, abych je vyfotila mobilem, takže vás, na vás se to musí lepit.
2: Lepí a čím víc ubývá burčáku v zásobnicích, tím je to jako horší. Člověk se pousměje a jde dál.
1: Jo, jo, no protože kdybyste měl fotit každého, tak nebudete mít tisíce fotek, ale ještě miliony k tomu, že?
2: Tak, ono přiznám se, nejsem tady jako fotograf, který fotí jakoby lidi na památku, potažmo, jakým ty fotografie předám, stejně nikdy nepředám. Dneska mají všichni v ruce mobil, tak když už někdo takový jako chce, tak řeknu, tak mi podej mobil, já tě vyfotím tímhle tím způsobem.
1: Ano, určitě, to je hezké. Ale jako máte, musím vám říct, vy to teda nevidíte, posluchači, jo, ale máte teda pořádný stroj. To je jako tak obrovský objektiv, je třeba právě na tu mobil?
2: To je světelný teleobjektiv, který vlastně slouží právě na ty na ty momentky z dálky. Ono to není jenom jeden foťák, on je to druhý, třetí, takže je to asi 15 kilo.
1: Protože to je na tom dobrý, že vy třeba stojíte, teďka to nadnesu, jo, metaforicky, vy stojíte kilometr daleko a vy fotíte někomu jídlo, jak si dává do pusy, tam jako, tak jako z toho místa, to je neuvěřitelný.
2: No ono to zase tak, ono se to nezdá, ale tohle je tak, jako abych fotil jídlo od pusy, tak je tak na 10 metrů. Tam je to o té kvalitě té optiky, takže proto je tak obrovské, jo, takže ono zase tak jedinečné, že bych jako fakt stál kilometr daleko, to není, jo.
1: To ještě není, ale víte co, já si myslím, že jako s tím, jak pokračuje tady ta naše technologická inovace, nebo co to je, s ChatGPT a tak dále, tak já si myslím, že za chvilku to bude, klidně.
2: Tak možná se dostanu do toho průvodu, protože nebudu mít co dělat.
1: Já si myslím, že vám se to rozhodně nestane. To bylo se mnou v živém vysílání Hit Rádia City Brno právě Zdeněk Dvořák, dvorní fotograf z Znojemského historického vinobraní. Moc děkuju.
2: Díky moc a přeju hezký den.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Krásné odpoledne, no já vám řeknu, nám se z toho Znojma absolutně nechce. Co nechce, my tady ještě budeme, že jo, dneska, samozřejmě i celý zítřek, protože znojemské historické vinobraní právě proudí, tady proudí spoustu lidí, mají skleničku v ruce, užívají si to a my si to užíváme s nimi. A tady v našem mobilním studiu jsme měli krále, měli jsme tady královnu, že jo, historického průvodu, který vypukne v 8, případně o půl deváté na Masarykově náměstí, ale ještě jeden jako člen toho průvodu nám chybí a ten je právě na cestě sem. On sice bude součástí průvodu až zítra a je to herec Martin Kraus, ale protože všichni to Znojmo tak milují, tak on si řekl, a proč bych jako nedojel už dneska v pátek, ať si to tady taky užije, samozřejmě, že ano. Takže my jsme ho teda nezastihli tady, ale zastihl ho můj kolega Igor Doležal, právě, že mu volala z našeho studia přímo do auta, takže Igi, předávám ti slovo, ať můžeš podrbat s Martinem, jak to tady vidí a co si tady všechno ve Znojmě užije.
2: Ve vysílání Hitrádia City Brno teď zdravím herce Martina Krause. Martine, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak kdybyste náhodou nevěděli, kdo to je, tak to je Tadeáš z Kouzel králů a taky se mu říká český Belmondo.
3: Český, ano, ano. Tak Tadeáš, to už je hodně dávno. To už myslím, že spousta posluchačů by mě už asi nepoznalo.
2: Ano.
3: A český Belmondo, tak ano, tak je to pro mě samozřejmě čest, ale myslím si, že od Belmonda mám hodně daleko, ale děkuju.
2: Takže dneska, Martine, dneska skákat po střechách ve Znojmě asi nebudete teda, že?
3: No, já to stihnu, tak mě navigace ukazuje, že mám příjezd asi v 6 večer, tak naopak to nejlepší, jako mě teprve čeká.
2: Přesně.
3: Když se říká Znojmo, vidím tě dvojmo, já se moc těším.
2: A myslíte si, že to tak bude, jo? Znojmo, vidím tě dvojmo.
3: Ne, to ne, tak já zítra mám tu čest, že budu součástí lehkého průvodu na koni.
2: Mm-hmm.
3: A já se vlastně asi na 2 hodinky stanu o tou Habsburským, tak se moc těším.
2: Hezky. Tak vy jste byl vlastně ve Znojmě na historickém vinobraní v loni poprvé, že jo?
3: Ano, ano, to byla premiéra.
2: Jak se vám tam líbilo?
3: Je to super, je to hezká akce, byl jsem vlastně až byle překvapený, kolik tam bylo lidí, jak obrovská je to účast a hlavně jak je nějaká možnost, jak je spojitost koní a Moravy a vína, no tak to jako co si přát víc.
2: Ano, vy jste koňák, protože máte v podstatě jakoby koňskou farmu, že? Říkám to správně?
3: Ano, ano, je to tak, ale je to jako táty koňská farma, já když můžu, tak pomůžu, já tam úplně moc nejsem.
2: Aha.
3: Ale žiju tam, jako bydlím tam se svojí rodinou, ale víceméně ten čas trávím buď v autě, anebo na jevišti, no, ale samozřejmě ty koně mám rád a je to moje srdcovka. Mm-hmm. Jako trávím tam dost času v podstatě, no.
2: A když byste měl jakoby srovnat, jo, protože přeci jenom taková projížďka po louce a nebo na hlavním náměstí ve Znojmě v rámci toho vinobraní, jaký je v tom rozdíl? Je tam nějaké nebezpečí ze strany toho obrovského davu?
3: Je tam nebezpečí, já vlastně mám z toho respekt, ale protože ten kůň je strašně nebezpečný, je nevyspytatelný a nevíte, co se mu v té hlavě odehrává úplně, jo, a ty lidi jsou hodně blízko, ale oni to mají tak hezky nachystaný a připravený, že je tam spousta policajtů a je tam ochranka a tak dále, takže vlastně máme tam takový koridor připravený, že v podstatě ty lidi úplně k tomu koni nemůžou. Což já kvituju, protože ty koně opravdu je tam spousta dětí, jo, takže já úplně nemám z toho dobrý pocit, ale ty koně jsou hlavně připravený. Ty koně jsou profíci, takže jim nevadějí jako lidi a ten křik a hluk a hlahol a vůbec to město jako takový. Protože třeba já si vůbec nedokážu představit, že by toho průvodu se měl účastnit naše koně.
2: Aha.
3: Jo, my máme sportovní stáj, koně parkourový a úplně jakoby takovýto styl jízdy by asi úplně podle mě nedávali. No. Takže je fajn, že tam ty koně, které máme my k dispozici, jsou připravený a jsou vlastně na tuhletu akci nachystaný.
2: Super.
3: A je to fajn. Ale upřímně, když to mám porovnat, tak jako radši skočím na koně a lítám v poukách a lesích, než teda ve Znojmě.
2: Jasně.
3: Je to pro mě větší svoboda.
2: Mm-hmm. Vy tam samozřejmě v rámci znojemského historického vinobraní jedete hlavně pracovně, že jo? A stíháte si i něco užít potom?
3: No, loni to bylo opravdu jakoby takový naknap, A vlastně tak mi to časově vyšlo, takže jsem byl rád, že jsem se vůbec účastnil. Takže já jsem vlastně přijel, skočil jsem do sedla, dojeli jsme průvod a hned jsem zase pospíchal na představení večerní. Letos je to trochu lepší, protože mám tady sebou v autě i ženu, takže už tam jdeme o den dřív, ale zase no. Protože máme děti a povinnosti a žena je veterinář, takže jsme vyrazili až teď. Takže máme příjezd 6 večer a možná stihneme nějakou procházku s Nojmem. A tak, takže vlastně je to dost takový se mnou jako komplikovaný, ale aspoň oproti loňsku si třeba dneska sedneme s manželkou a dáme si skleničku dobrýho vína ve Znojmě.
2: Vypadá to na krásný romantický víkend.
3: Ano, no, ne víkend, spíš večer.
2: Nebo spíš večer, přesně tak. Ještě mi řekněte, co vás čeká v budoucnu, třeba u nás v Brně jste měl představení se Chantal Poulain, chystáte se třeba na nějaký návrat k nám do Brna?
3: Určitě. My často hostujeme v divadle u Bolka Polívky. Vlastně inscena sama, jako jsou 12. chlapy, Nohy vzhůru. Jsou to komedie, které spadají pod divadlo, které se skromně jmenuje Nejlepší komedie. Je to zájezdová společnost. Mm-hmm. Takže jakoby na Moravě nebo v Brně bezdojmě hrajeme často. Takže já se na tu Moravu často vracím. S krásnýma představeníma. S Chantalkou bychom měli začít zase nějak od poloviny října, takže moravští diváci se určitě na mě můžou těšit.
2: Tak super, budeme se moc těšit dneska večer na historickém znojemském vinobraní. To byl Martin Kraus živě ve vysílání Hit Rádia City Brno. Tak přeju šťastnou cestu rodince.
3: Děkuju, mějte se krásně.
2: Taky, díky. Mějte se.
3: Na shle.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: A dojemná chvíle tady letos, protože jsem tady po roce 2017 poprvé jako návštěvník. Tak je to takové, ale je to hezké, ale trošku mám zimomriavky z toho.
1: Jo, a je to nostalgie a my chceme tu nostalgii z tebe jako trošku jako vyndat a vycucat, protože chceme zjistit, co se tady jako historicky zajímavého stalo. Protože na závěr našeho živého vysílání chceme vidět nějaké pikošky.
0: Takový silvestrovský díl na závěr.
1: Ano, dáme si silvestrovský díl z nemského historického vinobraní se sklenkou, vlastně bez sklenky vína v ruce, ale sklenku tady má úplně každý, takže je to v pořádku.
0: Nebude to těžký, no ono, vinobraní si prošlo obrovskou změnou. A my jsme, já nevím, jestli to pikoška, ale my jsme zažili přesně ty ročníky, jako kdy se vinobraní rušilo kvůli povodním, nebo kdy byly ty opatření, které to jako neumožňovaly, aby jsme tady dělali takový hybridní akce, no hrozný věci prostě. A
1: ty jsi to tak jako slupl, že, tady tohle?
0: Jo, no a já jsem hlavně vlastně se dostal do té pozice asi 2 týdny předtím, než přišlo to vinobraní, které se rušilo. Tak jsem si říkal jako dobrý na úvod to jako celý zrušit, takže když jsem dneska přijížděl, tak jsem všem říkal, pojďme to, jak začalo pršet ráno, říkám, to umím, to jsem si jako jistý, vím jak papírově na to, aby se to dalo dobře zrušit, dělám si legraci, já jsem moc rád, jak se to počasí povedlo, já těch pikošek jako spoustu.
1: Samozřejmě, tak třeba já nevím, jestli z průvodu.
0: Jo, nejvíc jich vzniká samozřejmě na tom průvodu, jo, ty reakce těch lidí. A takhle, úplně největší jako pikoška je, já se tomu vždycky směju na těch koordinačních poradách, které jako bývaly, nebo jsem se smál, protože tam se vlastně dost často řeší, nebo nejvíc se řeší to auto, který zametá ten trus po koních. Jo. A to je to fakt jako stejně tak zásadní, jako že královna bude sedět na dámském sedle, je to, že vzadu pojede čistící vůz. Jo.
1: A to jede přímo za tím průvodem, to
0: jede
1: to
0: přímo
1: auto?
0: Za průvodem, hned potom jedou policajti, kteří to uzavírají, aby za to jako nic nevělo, ale právě ten čistící vůz, když si jako všimnete, dneska si to jako prohlídněte, tam sedí pán, který si to užívá. Oni mu hodně tleskají ty lidi, kolikrát mu třeba jako na to sklo plácají, jako jo, jste dobrý, ale ono je to fakt důležitý.
1: To je dobrý.
0: Jako, co bychom si všichni donesli domů, kdyby tam nebyl?
1: Jo? To je jako jak kdyby mávnutím, že se z roku 1327 dostaneš do roku 2026 na auto, který uklízí bobky.
0: Ještě jsem si vzpomněl na úplně jednu skvělou pikošku.
1: Ano, pojď do nás.
0: V roce 2019, něco takového, tady byla kapela Miraj. A vím, že do vysílačky nám hlásili, že sanitka potřebuje poradit, paní rodí.
1: Jo? Rodí, jo.
0: A ta sanitka, oni prostě samozřejmě dokážou projet cokoliv, ale tam byl největší dav na kapelu Miraj a paní rodila v sanitce na kapelu Miraj. Auto znělo to, když
1: nemůžeš přidej víc. A nebylo to na tu píseň, když nemůžeš, tak přidej víc.
0: Nebylo to totální bizár, vím, že pak jsme vytvářeli pro paní takový bodíčko pro dítě s logem vinobraní, protože jsme se snažili jako říct, že si toho vážíme, že to tady odrodila, ale muselo to být jako hrozně. Jako díky bohu, že se nic nestalo, že tam byli ti lékaři, co tam měli být, ale my jsme na to pak jako reagovali samozřejmě jako s úsměvem, protože prostě jak se to může nemůže stát. Že?
1: Ale já si myslím, že aspoň jako všichni ty účastníci potom jako to narození to dítě hezky jako zapili. Jo?
0: Jako narodilo se na Masarykově náměstí, na hlavní tribuně skoro.
1: A šlo vlastně její první, nebo jeho nebo její první koncert byl Miraj.
0: Byl jako, no prostě velká vzpomínačka, no.
1: Tak a ty toho musíš mít jako v tom baťohu těch vzpomínek neuvěřitelně moc. Jako když říkáš to autíčko teda za průvodem, potom tady máme paní, která odrodila, tak co ještě by se tady mohlo najít? Jako, já si říkám, jako, že už nic nemůže být víc.
0: Ne, tak to se je spousta vtipných, přemýšlím. No tak z průvodu jsme měli, ne, tak spoustu vtipných pak říká na těch branách, jo, kde se nás jako lidi snaží přesvědčit s těma vstupenkama, že jsou to pravý vstupenky a že sem opravdu patří a tak, no. Ale prostě to jsou takové asi nepublikovatelné vzpomínky. Přemýšlím, docela jsi mě nachytala. No.
1: Ale víš, tak možná si to tam jako tak nechal jako vzadu a teďka jako bys to měla jako vyndávat z těch šuplíků, víš, a ono to není vždycky snadný, ale tak jako vzpomíná si tě na to hezky, ne?
0: Vzpomíná se mi moc hezky, to je vždycky takový jako komplexní zážitek, po kterým já vždycky říkám, že už to dělám naposled, vždycky prostě jsem jako říkal, už tady na té besedě jako nebudu a vlastně na besedě jsem byl nějakých 8 let, takže během 8 let těch zážitků prostě bylo hrozně moc.
1: Hele, a tak jako teďka ty tento víkend ty zážitky budou o to větší, protože konečně si můžeš jako dát víc než jednu sklenku, ne? Nebo jako se to stalo i někdy v minulosti?
0: Jsem abstinent, takže já jsem někdo,
1: jak dlouho 2 dny?
0: Já jsem někdo, kdo vedl vinobraní a přesto z role abstinenta, jo? Takže jako jestli to někdo viděl někdy o půlnoci s střízlivýma očima, byl jsem to vždycky já. A vždycky vlastně asi 2-3 roky, než pak začalo hodně pršet ty vinobraní, tak jsem chodíval bosej, tak vím, že vždycky se mi všichni smáli, protože já miluju jako kluzy bosej a chodil jsem těch střepech, užíval jsem si to, bylo to nádherný.
1: No, hlavně si užívej teda tento víkend tuhle atmosféru, která tady je, protože já jsem tady poprvé, ty jsi tady nevím.

0: Po kolikáte už, jo? Ať už z pozice bývalého ředitele. Prosím?
1: Od školky, no.
0: Od školky sem chodíš. No, ale je to tady krásný, jenom se podívat. Víte co, přijeďte. Co my, bychom vám tady vykládali zážitky z minulosti, pojďte si udělat ty svoje vlastní zážitky. A to tady můžete na Znojemském historickém vinobraní. Je to tady dnes, vlastně celý víkend až do neděle. Takže si sem rozhodně udělejte cestu, co říkáš, Kájo?
1: Určitě, je to krásně, vyšlo počasí a všechno to začíná teď ožívat, tak není na co čekat.
0: Znojmo a víno, přijďte, moc děkujeme a už předávám slovo Igoru Doleželovi do studia.
2: Brno živě, na Hit Rádiu City Brno.

0: Na Hit Radio City Brno nám doznívají Bloodhound Gang, tak možná i nějaká opička bude dneska k vidění, a nejenom dneska, ale celý tento víkend na historickém zemském vinobraní, kam pozdravujeme, ale teď už zpátky k nám na frekvence Hit Radio City Brno a také na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí, a pokud byste projížděli třeba přes Přemyslovou ulici tady u nás v Brně, tak respektive Přemyslovou náměstí, tady je to uzavřeno kvůli kulturní akci. Omezení platí od dnešního dne až do nedělní půlnoci. Na Blanensku mezi Zbraslavcem a Kunštátem bourala dvě osobní auta, na místě máme záchranné složky. Na Brněnsku v Kuřimi v Křížkovského ulici bourala také dvě osobní auta. Pokud jedete přes Křtiny a Jedovnice, respektive na této trase, tak tady je hlášená havárka dodávky do svodidel, na místě máme záchranné složky. Omezení zhruba do 19. hodiny, a zhruba před půlhoďkou se k nám na náš WhatsApp 728 790 848 ozval i Jarda s tím, že na Vinohradech to je teda neveselé.
1: Čau, ulice Žarošická na Vinohradech. Stukl se tam autobus s osobákem a Vinohrady jsou úplně zacpaný. Čau.
0: Jardo, díky, kdyby se to už náhodou rozjelo, tak dejte zprávu na náš WhatsApp 728 790 848, hlavně opatrně, a hurá na víkend i s Hit Radiem City Brno.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland!
10: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
11: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
13: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolínie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Ceny pohonných hmot podle analytiků nadále porostou. Nafta by měla v příštím týdnu zdražit zhruba o korunu za liter, benzín o desítky haléřů. Důvodem je situace na trhu s ropou, na němž se projevuje další eskalace konfliktu na Blízkém východě a také omezený provoz rafinérií. Jméno bývalého prezidenta Václava Havla v názvu bude moci užívat jiný subjekt než dosud po něm pojmenovaná knihovna. Který subjekt to bude, chce Dagmar Havlová oznámit 21. září. Reagovala tak na fakt, že knihovna Václava Havla nese nově název První prezidentská knihovna Nadační fond. Teniska Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová a Ashlyn Krugerová. Zápas začne za hodinu.
0: Aktuálně na jižní Moravě měříme něco kolem 14 stupňů Celsia, no ale v dalších hodinách a samozřejmě v průběhu dnešní noci nám teplota může klesnout na 10 až 7 stupňů, při malé oblačnosti dokonce jen na 5 stupňů, tak se na to nachystejte. Co se týká víkendu, tak má být slunečno a oba dva dny budou velmi příjemné a velmi podobné. V sobotu maximální teplota děli dokonce 23 stupňů Celsia.
12: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno je s vámi stále Igor Doložal. Tak znojmo, vidím tě dvojmo, ale možná už začínám vidět i já dvojmo, tady ty čísnilka a písmenka. Každopádně hoďku ještě vydržím, tak doufám, že i vy, a pokud nás ladíte kdekoliv, tak mějte krásný vstup do dalšího víkendu a začínáme další parádní muzikou.

0: zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: A to by se asi líbilo úplně každému. No, na Hitrádiu City Brno je to možné. Co kdyby vám už v pondělí ráno v 7.10 zazvonil u dveří někdo, koho toužíte opravdu vidět? Protože tentokrát nepřichází návštěva, přichází nová hra Hitrádia, kdo pak to zvoní. Jakmile kolem 7.10 uslyšíte v našem éteru soutěžní zvonek, máte 30 vteřin na to, abyste zjistili, jestli stojíme právě před vaším domem, vašimi dveřmi. No a v tomto týdnu se nám to už povedlo, rozdali jsme 7 litrů. Dneska to bohužel neklaplo, protože bohužel ta adresa, na kterou jste se registrovali, nám jaksi neotevřela. Takže v pondělí máme v banku 6 tisíc. Až do 25. září vyrážíme každé ráno za jedním z registrovaných posluchačů a přivezeme vám peníze až ke dveřím. Stačí se registrovat na hitradiocitybrno.cz, poslouchat Snídaní šampionů s Michalem a Jasmin a v 7.10 mít uši nastraženy a nohy připraveny. Už jste se registrovali, pokud jo, tak držím palce. V pondělí hrajeme o krásných 6 000 korun.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: seznamovací hymna Miles Smith a Nice to Meet You, tak možná právě na tahle slova zapomněli dva zřejmě asi bývalí kamarádi, kteří se v tomto týdnu potkali v Šalině v Brně. Víc nám řekne Kuba Ghanem, tiskový mluvčí městské policie Brno.
1: Dobré páteční odpoledne. Dva muži, mezi kterými panují dlouhodobě špatné vztahy, se tento týden potkali v tramvaji jedoucí Palackého třídou. Starší z nich, 46-letý cestující, přidával svou nevraživost hlasitě najevo, o 8 let mladšímu známému údajně sprostě nadával a bezdůvodně udeřil pěstí jeho babičku, kterou ve voze doprovázel. Hned na to podle svědků vystoupil a odešel. 83-letá žena měla krvácející zranění na hlavě a přivolaní strážníci proto okamžitě požádali o příjezd zdravotníky. Ti si ji převzali do své péče a v zápětí odvezli do nemocnice. Hlídka městské policie se zajímala o podobu podezřelého a zamířila směrem, kterým se před chvílí vydal. Díky výstižnému popisu se jí ho podařilo najít a dopadnout na Slovanském náměstí.

0: tvrdil, že by ženě nikdy neublížil a že jí musela zasáhnout kšiltovka druhého muže poté, co mu dal pohlavek. Strážníkům nadýchal téměř 1 promile a vzhledem k informacím od svědků mu vysvětlili, že případ pro něj bude mít úřední dohru. Přeji klidný víkend a příjemný poslech Hit Rádia City Brno.
1: Tak někdy je asi dobré umět počítat do 10, do 20, do 30, v tomto případě tak do 150, že?
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
6: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
7: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
8: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
16: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
17: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
16: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen.
18: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Vím, to se vyplatí.
4: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

up in the clouds. Our jealous knowing we found someone. Máme rovnou minutu po půl šesté, ladíte Hit Radio City Brno a samozřejmě v rámci páteční odpolední show pro vás mám i pozvánku na to, co se dneska bude dít v 18. Pokud máte rádi hudební klasiku, to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak si přijdete na své, protože dorazí... jeden z obrovitánských hitů roku 1997. Eric Levy a spol. Alias Era a úžasná věc Ameno. Z osmdesátek pro vás oprášíme jeden obrovitánský hit švédských rockset Pecka, se kterou prorazili ve Spojených státech. No a pokud máte rádi 90, tak věřím, že Two Unlimited, Ray a Aneta udělají taky radost. To nejlepší z 80, 90 a milénia i dneska po 18. hodině a jak jste slyšeli, tak lákadlo velké a teď další Kate Ryan a kdysi dávno Friends Gun.

0: Na Hit Radio City Brno doznívá hvězdný duet Hugh Grant. Ano, ten Hugh Grant a ta Hayley Bennett hezky dohromady tady u nás v dalším parádní pohodovečce. Jako dělané na tento víkend. No ale pokud byste ještě dneska, protože venku se nám už trošku umoudřilo počasí, chtěli vypravit třeba na červenou cestu a červenou značku z Maršova, jo, tak je celkem možné, že budete mít obrovitánskou radost, protože v rámci zlatého podzimu s lesy města Brna můžete opět narazit na zlaťáček. A pokud byste samozřejmě chtěli bližší indici, tak vám je samozřejmě moc rád přihodím, protože pozor, pan lesmistr, čili Fost, z pramene dal vody košt a že byla dobrá, véno, studánka má dobré a jeho jméno. Takže držím vám palce, protože tak zní dnešní indicie pro páteční odpoledne a také vám musím prozradit, že na www.lesymb.cz najdete odkaz nenalezené zlaťáky, které jste zatím ještě nenašli. Takže doporučím, abyste se tam podívali a třeba o víkendu se vypravili zabojovat v rámci zlatého podzimu s lesy města Brna právě o zlaťáčky, které si pak můžete vyměnit za poukázky za rovný litr na cokoliv budete chtít z toho seznamu, který pro vás máme. Takže opět stačí vyrazit i o víkendu do přírody, pokud byste měli doma se kousat nudou, tak se vypravte podívat. Třeba to opět klapne a vy získáte v rámci zlatého podzimu lesů města Brna další parádní zlaťák. Samozřejmě další indicie a nápověda opět zítra.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Když potřebujete brýle, tak
3: Pop Optik.
2: Když kontaktní čočky, tak
3: Pop Optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
3: Pop Optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
3: Pop Optik.
2: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo.
10: iPhony 17.
11: Laserové projektory.
10: Sluchátka Apple Beats.
11: A stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: Vážení posluchači, během září nás čeká 10 setkání s vámi, obyvateli příměstských částí Znojma. Přijedeme za vámi na Hradiště, do Přímětic, Kasárny, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Chceme přijít přímo za vámi, vyslechnout si vaše připomínky a nápady a společně hledat možnosti, jak věci posouvat dál. Budeme rádi, když přijdete. Konkrétní termíny, časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
13: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
14: A Jirka Krhut.
13: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
14: Přesně tak, 27. října a?
13: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
14: Tak přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
15: Jen si duši nepořeš.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
18: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
19: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
18: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 19. září u Globusu v Brně a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen.
20: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
21: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
20: Jedu ale jen na čerpačku.
21: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
22: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
23: Hit Radio City Brno.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Tak doufám, že i vám je do zpěvu. Za 8 minut je tady 18. hodina. Nejvyšší čas možná trošku přibrzdit a zvednout kotvy pro dnešní 11. zářijový den. Igor Doležal přeje krásný vstup do dalšího víkendu. Buďte s Rádiem City Brno, rozhodně litovat nebudete. No a já se na vás budu těšit opět někdy v příštím týdnu. Tak krásný víkend a díky, že jste to dneska od rána se mnou zvládli. Mějte se hezky, ahoj.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Komíně v ulici Branka v úseku mezi ulicemi Hlavní a Krestenova probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobležná.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Výrobky nabízené na českém trhu zřejmě budou muset být šetrnější k životnímu prostředí. Měly by být lépe opravitelné nebo recyklovatelné než dosud. Předpokládá to zákon, který dneska odsouhlasila sněmovna. Normu teď dostane k posouzení Senát. Do horní komory parlamentu po dnešním jednání poslanců míří také třeba novela, která zpřísňuje podmínky pro spotřebitelské úvěry. Do centrální evidence psů už je zapsáno téměř 200 tisíc mazlíčků. Systém funguje od začátku července. Registraci psa musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině, v případě nově narozených psů při jejich čipování. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
11: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
10: Medvědi se v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století. Tenistka Sára Bejlek je pátou hráčkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean King. Doplnila Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syňakovou. A Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou také Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Zítra nás čeká polojasná až oblačná obloha, zejména v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13.
12: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině a je to tu. Další jízda časem. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska to bude nabitý. Za chvilku Queenie, A Kind of Magic, jo. Ale na start hodiny jsou tu M People, One Night in Heaven. Jdem na to.

Tohle jsou Queeni, A Kind of Magic, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, krásný pátek, je to tady, ano, víkend před námi, doufám, že máte volno, že si dáte nohy nahoru a budete odpočívat, jo. Máme dneska tady takový hezký výročí, je to totiž 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. To je bizár, jako v dnešní době nepředstavitelný, že jo. Navíc v té době se průměrná mzda nedosahovala v podstatě ani 4000 korun, takže 200 minut volání, výplata v háji, jo. Když si to vezmete z dnešního pohledu, jako už to rozhodně neváží 4 kila, máme k tomu paušály, že jo, jasně, jinak jsou telefony drahý, jak... no hodně, pořád, jo. Když si vezmete teď nový představen iPhony, já nevím, jestli jste fanoušky skládacích telefonů, já se přiznám, že mě takhle stačil ten Sony Ericsson, co jsem kdysi mývala s dvířkama, ale jako v nejnadupanější verzi 90 tisíc, to je docela bizár, že jo? To se skoro vlastně vracíme v čase. Tak pohleďte dneska svého miláčka, myslím telefon, jo, slaví 35 let a teď Evanescence.

0: Era a Ameno. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. 18 hodin 20 minut k tomu. Doufám, že máte hezký pátek. Venku se už znatelně ochladilo. Schválně, kdo už jste taky vytáhl teplý ponožky. Já věřím, že nejsem jediná, jo? A není to důvod se stydět. No je to v pohodě, teplý ponožky jsou potřeba. A zvlášť u nás žen, my prostě máme studený nohy. Tak pánové, když uvidíte svoji ženu, že má nohy, nahý nožky, dejte jí ponožky. Krásný rým se mi poved. Každopádně uvidíte, jak bude šťastná. Fakt. A já doufám, že vás všechny potěší naše další hity Shakespeare Sister, Hello. K tomu taky Phil Collins nebo Bartoš. No prostě, pecka za peckou.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Sportfilm, festivalové ozvěny v Jihomoravském kraji. V Jihomoravském kraji. Oceněné filmy představí horolezec Radek Groch. 17. září v kině v Blansku. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
4: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.

0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
5: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
9: A Jirka Krhut.
8: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
9: Přesně tak, 27. října a?
8: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
9: Tak, přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
10: Jen si duši nepořeš.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Phil Collins a Philip Bailey, Easy Lover v éteru Hit Rádia. Krásný, co? Půl sedmý, hezký večer a pozor. V pondělí startujeme druhý týden.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: První týden za námi, máme dva výhře. Může to být i lepší, tak nezapomeňte, že už v pondělí v 7.10 opět máte šanci vyhrát si prachy, ještě než odejdete do práce. Teda, jde o to, kam jste si tu registraci dali. Registraci si uděláte úplně jednoduše na hitradio.cz. No a myslete na to, kde býváte v 7.10, protože právě v tenhle čas Míša s Jasmin tady v éteru zazvoní. A vy v tu chvíli vyběhněte ke dveřím, oknům, prostě ke všemu, abyste zahlídli naší hlídku. Jakmile ji uvidíte, to poznáte, mají minimálně 5 000 v ruce, no tak je pozdravíte, řeknete, no to jsem já, no a peníze jsou vaše. A vzhledem k tomu, že dneska nám soutěžící dveře neotevřel, tak v pondělí hrajem dokonce o 6 000. Ve velkém finále budem hrát navíc o 50, takže na co s tou registrací ještě čekáte?
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Jennifer Rush, Destiny v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Hezké večer, 6:45, krásný pátek, ano, dočkali jsme se, pokud vám teď končí ten pracovní týden. Konečně, jedete domů, tak si to užijte. Jenom si to uvědomte, jaká je to krása. To je totiž strašně důležitý. No a my si to k tomu dáme samozřejmě ten ideální páteční soundtrack, jo, aby to nějak znělo. Takže už za chvilku Opus, Sonic nebo Prince. Ano, bude to velký.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku CZ.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
7: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
6: A teď i poctivé vánoční cukroví.
7: A cena?
6: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
7: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Přesně tak.
7: jam.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
12: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
13: Vinylovou? A bude sama hrát?
12: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
14: Experto Family. Od V podlahy.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
21: A vemte sebou i děti.
22: Já tam budu taky, tak přizvu z autobus.
20: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
23: Vstupenky na dětiraje.cz.
24: Bude vejdán.
25: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
26: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
27: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září.
28: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
29: Itálie, která chutná.
0: Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti.
6: Já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětirájetour.cz.
8: Bude mejdán.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
12: Krásný večer, 7 hodina je tu. My pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Právě teď Belliny, Samba de Janeiro.

Dance, Can't Fight the Moonlight. V éteru Hit Rádia Song, který známe třeba z filmu Divoký kočky. Jo, takovýhle pecky si tu spolu dáváme, ale pozor, teď velmi důležitá informace. Pánové, zbystřete. Dáme vy vlastně asi jako taky, ale je to dokázaný. Máme to potvrzený a nedá se nic dělat. Manželství je spokojené, jen pokud je spokojená a šťastná manželka. A pánové, to není, že by se na vás zapomnělo, naopak, jo. Tohle prokázala studie, podle který se spokojenost muže na vztahu prakticky neprojevuje. To je hustý. To by člověk neřekl, jo, ale jinak tak víme to, jo, říká se šťastné dítě, šťastná máma a šťastná manželka, šťastný manželství. Tak jenom, pánové, vůbec vás nechci k ničemu nabádat, jo, ale možná, než dneska večer vyrazíte do hospody, tak mrkněte na ní a řekněte jí něco hezkýho, jo, jakože na ní fakt myslíte, jo, nebo ještě, jestli stíháte, dotáhněte kytku, jo, nebo jí třeba dojděte nalejít oblíbený pití. Stačí maličkosti, jenom hlavně, ať je šťastná, jo. Možná trošku pomůžou naše další hity, protože teď je to skvělé.

0: Damien's a Mám tě rád. Posloucháte Hit Radio? Ano, pánové, to máte říct tý svojí paní. Jo, mám tě rád. Jednoduchý. Jo, úplně na pohodu. Každopádně, my dál cestujeme časem spolu s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku nás čekají Kate Ryan, taky Depeche Mode a taky legendární Stevie Wonder. I just called to say I love you. Máme dneska úplně romantický večer, co? I just called to say I love you. Už za malou chvilku, tak nikam nechoďte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně. 18. až 21. září.
5: Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Paráda, já vidím.
7: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
8: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci snad.
11: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
12: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
11: A teď i poctivé vánoční cukroví.
12: A cena?
11: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
12: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
11: Přesně tak.
12: jam.cz
13: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
14: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
15: A Jirka Krhut.
14: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
15: Přesně tak, 27. října a?
14: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
15: Tak přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
16: Jen si duši nepořeš.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagoroi, bardos.cz.
18: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
19: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
20: No jistě.
19: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
20: No jistě.
19: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
20: No jistě.
19: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
21: Co se týče spánku, máme vše od A po Z.
0: Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

večer z Hitrádia, Kejtra jen za námi. No prosím vás, opatrně na mlsný jazyčky, zvlášť pokud pracujete třeba v lahůdkách, jo. Může se to prodražit. Může vás to přivést do opravdu tučných problémů. Jedna prodavačka v řeznictví v Americe se do takového průběhu dostala. Jo, ona totiž každý den ujídala 3 až 5 plátků prvotřídní šunky. Každý den. Což se nasčítá. Takže během 8 let, kdy v podniku pracovala, tím napáchala údajně škody přes 200 000 korun. To je docela drahý salámy. Tý šéf na ní dostal tip, přistihl ji a taky trošku vytahal za úško. Přitom jo, stačilo nejít po té nejluxusnější šunce. Teď takovej God Ice cibulí. To je pecka. Vanilla Ice, Ice Ice Baby do uší právě teď. Jo.

0: to Fall, Jermaine Jackson v éteru Hit Radio. Krásný páteční večer vám všem. Díky, že i dneska ten čas trávíte s námi. Doufám, že to je ideální soundtrack k vašemu pátečnímu večeru. A takhle, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Jo, spousta skvělých hitů. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera a hlavně fantastický víkend. A za chvilku třeba tohle. Shania Twain, k tomu taky Miroslav Žbirka nebo Roxette, tak nikam nechoďte a mějte se hezky, ahoj.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
7: Matrace za hubičku. CZ.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
12: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
13: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
12: No jako já.
13: Oční klinika Oftal.
12: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. to musíte zažít.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
3: A právě tady vzniká Brno 1.
2: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
3: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
2: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
3: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
2: Více na www.brno1.cz.
3: Bydlení na plný plyn.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
4: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
5: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobležná.
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
6: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Climax.
7: A rolety mají taky?
6: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
7: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
8: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
9: www.ham.cz.
10: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
11: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
10: Hotel Pegas.cz.
12: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
13: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
14: Potřebuješ.
13: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
14: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
15: Hakr Brno.cz.
16: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
17: Atención!
18: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
17: Yes!
18: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
18: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Brňáci, ahoj, tady Štěpán Kozub.
3: A Jirka Krhut.
2: My vás chceme pozvat na dva koncerty v Sonu v Brně.
3: Přesně tak, 27. října a?
2: 28. října. Lístky najdete na Ticketportálu, protože my tam budeme s celou kapelou.
3: Tak přijďte. Už se na nás nezlobte a přijďte.
4: Jen si duši nepořeš.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
7: Potřebuješ.
6: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
7: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
8: Hakr Brno CZ.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
11: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL Škopek.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
12: tak Mironet! Klikni dvakrát!
14: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
15: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
16: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
18: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
19: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
8: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám. Největší LED podlaha v Česku. Až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka. To je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Hit Radio.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: jam.cz.
5: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: Já vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
10: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
11: A právě tady vzniká Brno 1.
10: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
11: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
10: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
11: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
10: Více na www.brno1.cz.
11: Bydlení na plný plyn.
12: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
13: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
14: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
13: No jako já!
14: Oční klinika Oftal.
13: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
15: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr.brno.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor, rozestavěného protiletadlníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
8: Ratatarararata, trička,

0: ta ta da da da da ta potisk potisk trička bela bel CZ.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já.
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.

0: But you're just a boy.
1: Hit Radio City Brno.

0: Aquapark a Wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve Wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.

0: for another.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
10: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
11: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
1: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nrncej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejen blahou v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
7: Od výkopu až po klíč. Co to je?
8: To je Stalpe.
7: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
9: Moje ruka!
10: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
11: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
12: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
13: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
14: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
0: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.